0: Zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území se problémy nejprve projevily na Krymu. Dánský fotbalista Christian Eriksen, který v neděli v přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře skolaboval na hřišti, byl propuštěn z nemocnice. Basketbalisté Pardubice hráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali na 2-2. Rozhodl Luboš Kovář trojkou s klaxonem.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: A jak už padlo, od úterý nás čeká deštivo a zataženo. Teplota také půjde dolů. V úterý 17 až 20 ve Slezsku se ještě a chvíli letní teploty udrží. A příjemný poslech Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda si chce počíhat na drogy. O delegaci NATO se rozhodne za 14 dní a Svoboda poletí na vesmírnou stanici. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda se chystá prosadit změny 4 zákonů s postupem proti návykovým látkám. Přijmout chce celkem 18 opatření. Na tiskové konferenci pojednání kabinetu to řekl premiér Babiš. Jakých norem a kroků se mají úpravy týkat, neupřesnil. O složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda ve sboru 22. června. Zopakoval také premiér Andrej Babiš. Nechtěl blíže komentovat, zda by měl jet prezident Petr Pavel, který stojí o to, aby českou výpravu vedl.
2: My jsme už avizovali vzhledem požadavku pana ministra obrany, že to rozhodnutí posuneme až na 22. června. My samozřejmě na tom summitu musíme předložit plán a představu až do roku 2035, co samozřejmě hodláme učinit.
1: Podle ministra zahraničí Petra Macinky by měl na neformální části summitu zastoupit Česko někdo, kdo skutečně rozhoduje, protože je možná důležitější než následné oficiální jednání. Armádní pilota záložní astronaut Aleš Svoboda by měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Mise je podle něj plánovaná na druhou polovinu roku 2027 a vyplývá to z dohody o realizaci české orbitální mise, kterou podepsala Evropská kosmická agentura se společností VAST. Výkonná ředitelka dětského fondu OSN v České republice Pavla Gomba upozorňuje na klesající trend štěstí u dětí a vypočítává také důvody. Dozvíte se též, co nejvíc dopadá na děti, i když si to kolikrát ani neuvědomujeme.
3: Je to samozřejmě škola, je to stres, je to přetížení, je to tlak na výkon, ale i věci, kterým možná nevěnujete pozornost, jako třeba války. Děti je velmi, velmi bedlivě a citlivě sledují. A pokud existuje jedna jediná věc, kterou můžete udělat lépe, tak je to dětem naslouchat, protože skutečně oni mají co říct a můžou se podílet i na tom řešení.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Bývalý předseda ukrajinského nejvyššího soudu Vsevolod Kňazev, kterého před 3 lety vyšetřovatelé přistihli při přebírání úplatku, byl potrestán 5 lety za mřížejmi a propadnutím majetku. Stalo se tak po uzavření dohody s obžalobou a přiznání viny. Už před začátkem fotbalového mistrovství světa má plzeňský brankář Florian Wiegele jistý zápis do historie. 25-letý rakouský reprezentant se díky svým 205 cm stane nejvyšším hráčem, který se kdy světového šampionátu zúčastnil. I upozornil na to list Kronenzeitung.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Od úterý nás čeká deštivo a zataženo, teploty půjdou dolů, v úterý čekejme maxima 17 až 20, ve Slezsku se ještě letní teploty udrží. A příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Do Česka dorazí bouřky. Zaměstnanci veřejnoprávní televize chystají stávku a štěstí u dětí má klesající trend. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Do Česka v úterý dorazí studená fronta. Ta přinese další déšť, místy také silné bouřky a následné ochlazení. Zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se nad Evropou zvlní. Deštivé počasí tak přetrvá také v dalších dnech. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22. června. Napsal to deník N. Do stávky se může zapojit kdokoliv z televize. Vedení České televize nebude protestu bránit, napsal zaměstnancům podle serveru zástupce ředitele Milan Friedrich. Výkonná ředitelka Dětského fondu OSN v České republice Pavla Gomba v presklubu upozorňuje na klesající trend štěstí u dětí a vypočítává také důvody. Dozvíte se také, co nejvíc dopadá na děti, i když si to kolikrát ani neuvědomujeme.
2: Celkový pocit štěstí a dejme tomu duševní zdraví, které s tím souvisí u dětí v Česku, se zhoršuje. V podstatě my mladé hlasy děláme od roku 2001, to je čtvrt století, to je 25 let. To znamená, že v tom prvním ročníku odpovídali dnešní rodiče. A skutečně nikdy se nestalo, vždycky kolem jakoby blízko 60%, 58 a podobně procent dětí říkalo, že jsou šťastné. Ne, téměř pořád. A letos poprvé to kleslo na polovinu.
1: Celý presklub na našem webu v frekvenci1.cz. Nepřátelské vzdušné útoky na energetické firmy způsobily nedostatek pohonných hmot na jihu Ruska, uvedlo ruské ministerstvo energetiky, citované státní tiskovou agenturou TASS. Kvůli útokům ukrajinských dronů na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území se problémy nejprve projevily na Krymu. Dánský fotbalista Christian Eriksen, který v neděli v přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře skolaboval na hřišti, byl propuštěn z nemocnice. Basketbalisté Pardubice hráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali na 2-2. Rozhodl Luboš Kovář trojkou s klaxonem.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A jak už padlo, od úterý nás čeká deštivo a zataženo. Teplota také půjde dolů. V úterý 17 až 20 ve Slezsku se ještě a chvíli letní teploty udrží. A příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A věm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda si chce počíhat na drogy. O delegaci NATO se rozhodne za 14 dní a Svoboda poletí na vesmírnou stanici. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda se chystá prosadit změny 4 zákonů s postupem proti návykovým látkám. Přijmout chce celkem 18 opatření. Na tiskové konferenci pojednání kabinetu to řekl premiér Babiš. Jakých norem a kroků se mají úpravy týkat, neupřesnil. O složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda ve sboru 22. června, zopakoval také premiér Andrej Babiš. Nechtěl blíže komentovat, zda by měl jet prezident Petr Pavel, který stojí o to, aby českou výpravu vedl.
2: My jsme už avizovali vzhledem požadavku pana ministra obrany, že to rozhodnutí posuneme až na 22. června. My samozřejmě na tom summitu musíme předložit plán a představu až do roku 2035, co samozřejmě hodláme učinit.
1: Podle ministra zahraničí Petra Macinky by měl na neformální části summitu zastoupit Česko někdo, kdo skutečně rozhoduje, protože je možná důležitější než následné oficiální jednání. Armádní pilota záložní astronaut Aleš Svoboda by měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Mise je podle něj plánovaná na druhou polovinu roku 2027 a vyplývá to z dohody o realizaci české orbitální mise, kterou podepsala Evropská kosmická agentura se společností VAST. Výkonná ředitelka Dětského fondu OSN v České republice Pavla Gomba upozorňuje na klesající trend štěstí u dětí a vypočítává také důvody. Dozvíte se též, co nejvíc dopadá na děti, i když si to kolikrát ani neuvědomujeme.
3: Je to samozřejmě škola, je to stres, je to přetížení, je to tlak na výkon, ale i věci, kterým možná nevěnujete pozornost, jako třeba války. Děti je velmi, velmi bedlivě a citlivě sledují. A pokud existuje jedna jediná věc, kterou můžete udělat lépe, tak je to dětem naslouchat, protože skutečně oni mají co říct a můžou podílet i na tom řešení.
1: Celý press klub najdete na našem webu frekvence1.cz. Bývalý předseda ukrajinského nejvyššího soudu Vsevolod Kňazev, kterého před 3 lety vyšetřovatelé přistihli při přebírání úplatku, byl potrestán 5 lety za mřížejmi a propadnutím majetku. Stalo se tak po uzavření dohody s obžalobou a přiznání viny. Už před začátkem fotbalového mistrovství světa má plzeňský brankář Florian Wiegele jistý zápis do historie. 25-letý rakouský reprezentant se díky svým 205 cm stane nejvyšším hráčem, který se kdy světového šampionátu zúčastnil. I upozornil na to list Kronenzeitung.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Od úterý nás čeká deštivo a zataženo, teploty půjdou dolů, v úterý čekejme maxima 17 až 20, ve Slezsku se ještě letní teploty udrží. A příjemný poslech, Frekvence 1.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,70.

0: za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
2: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Dobré ráno, cenové stropy na pohonné hmoty se dnes změní jen nepatrně. Hypotéky třetí měsíc v řadě zdražují. D1 uzavřelo obousměrně nadrozměrné auto. Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně určuje stát, se dnes nepatrně změní. Ekonom Vít Hradil Frekvenci 1 řekl, že vláda nemá příliš moc šancí, jak ceny udržet.
4: My můžeme jenom nějakým způsobem zmírňovat ty dopady a určovat, na koho chceme, aby to dopadalo méně a na koho více a kdo to má potom zaplatit ta opatření. Znamená, jsou tady možnosti jako snižování potřební daně, což už samozřejmě stalo, což je poněkud pochybné, protože potom se celá republika, respektive všichni daňoví poplatníci, skládají na ty, na kdo nejvíce jezdí autem. A pak jsou možnosti jako zesílení dohledu nad hospodářskou soutěží, aby se zamezilo tomu, že by například čerpadláři té situace zneužívali. Tohle je samozřejmě v pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
3: Hypotéky třetí měsíc v řadě zdražují. Na začátku června stoupla průměrná sazba hypoték meziměsíčně o 0,1 bodu na 5,3%. Modelová splátka úvěru 3,5 milionu korun se tak od března, kdy byla sazba ještě pod 5%, zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestyána a budou řešit evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě anebo problematiku sucha. Dnes se také sejde pracovní skupina a bude jednat o převodu financování veřejnoprávních médií, tedy televize a rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel ČT Hynek Chudárek a šéf rozhlasu René Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí. Novozélandské hlavní město Wellington postihly vichřice a rozbouřené moře. Tamní úřady ruší lodní spojení, lety a uzavírají silnice. Stovky obyvatel také vyzvali k evakuaci. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné zápasy na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Dneska se nám počasí v Česku výrazně změní. Čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ujedinile, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a výjimečně na jihovýchodě a východě území i s bouřkami. Později odpoledne a večer pak budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty nám dnes zůstanou mezi 17 a 22 stupni. Na východě bude tepleji, tam mohou naměřit až 27.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A D1 je v tuto chvíli obousměrně zavřena.
5: Aktuálně je uzavřena dálnice D1 obousměrně na 357. kilometru z důvodu nadrozměrného vozidla v místě dopravního omezení. Ve směru Olomouc-Ostrava mohou řidiči sjíždět na exitu 349 Klínkovice a z Polska do Ostravy exitem 366 Vrbice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A po zprávách 6 už tu máte ráno, úterní ráno, raníčko s Márou a Lubkou.
6: To vypadalo na nějakou rýmovačku.
7: Ráno, raníčko, pana vstala.
6: No to je
7: ano, jedna pana vstala. Hlavně dvě pany staly, minimálně.
6: Tak to není, to je špinavá omluva.
7: No nic, tak ať vám krásné úterý startuje stejně veselé, jako tady nám na Frekvenci 1.
6: No, tak jo.
7: Hezké ráno.

0: Krásné úterní ráno na Frekvenci 1, tak vyhlížejte nápovědy na našem webu frekvence1.cz.
1: No přesně tak, peněz je tam docela dost a už by bylo záhodno, aby to někdo roštil.
0: Ano, je tam 48 tisíc, my vám prozradíme, jaká ta nápověda tam byla včera, jestli se nedostanete k internetu, takže se vyplatí poslouchat. No a možná vám napoví, jestli se vám dneska bude dařit nebo ne, i horoskopy paní Dagmar Klucké.
1: 48 tisíc, jsi to udělal úplně špatně.
0: Jo, chceš konit si vody?
1: No, spíš otevřít okno.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskopy Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u úterních horoskopů. Dnes je den archivů. Svátek slaví Stanislava a Anabela. Blahopřejeme. Luna v rybě nepostrádá smělého ducha. Překážky nebudete brát jako problém, ale spíše vás budou motivovat. Co čeká blížence? Dnešek je přející. To, co dlouho plánujete, může právě dnes dospět do stádia realizace. Radci, na citovém poli se objeví někdo zajímavý, na vás pak bude, jak s tím naložíte. Lvi, určité záležitosti vám mohou zkomplikovat život, obrňte se trpělivostí, věnujte se jen tomu, na co vám síly stačí. Pany, přání je otcem myšlenky a proto se nebojte pomýšlet na své sny. Od představ nebývá daleko ke skutkům. Váhy, pro zamilované osoby má láska mnoho tváří. Testujete partnera i okolí. Potřebujete si totiž ujasnit pár věcí. Štíři, dnešek přeje tvůrčím osobnostem. V tomto ringu aspirujete na úspěch. Střelci, vaše osobní kouzlo je nepřehlédnutelné. S důvěrou to ale prosím nepřehánějte. Není všechno takové, jak se na první pohled jeví. Kozorozi, dnes se nacházíte ve výjimečně dobré kondici. Možná bude stát za to, abyste sebrali odvahu a zkusili něco nového. Vodnáři, v práci i ve vztazích bude velmi živo. Vše, co se ve vás bude odehrávat, bude probouzet nové naděje, ale i jistá úskalí. Ryby, luna je ve vašem znamení. Probudí se ve vás romantická duše. Zejména mladší rybky se mohou těšit na velkou porci romantiky. Berani, jste-li nezadaní, rozhodně večer neseďte doma. Úplná náhoda vám přihraje do cesty seznámení s atraktivní osobou. Víci, pracovní i milostný život vypadá nadějně. Vědomně i nevědomně naplňujete své očekávání. Občas ale myslete i na své zdraví. Milí přátelé, dnešek může být ve znamení zvláštních výkyvů. Můžete si připadat jako na houpačce nahoru a dolů. Pocítíte rozpor mezi tím, co říká rozum a co srdce. Nic nehroďte, nikam nespěchejte, nechte si čas na rozmyšlenou a užívejte si sluníčka. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: jeden forek od nás, jeden forek od vás, na start dneska ty.
1: Tak, modlila jsem se za hodného muže, mám hodného muže. On se nemodlil, tak má co má.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybírá

0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1, 1 plus 1. Jeden forex jsme tu měli, takovej ze života. Druhej policejní.
1: Tak pojď.
0: Cizince podezřelého z vyloupení banky vyslýchají na policejní stanici v přítomnosti tlumočníka. Policajt. Kam jste schoval peníze? Tlumočník. Kam jste schoval peníze? Zloděj. Neřeknu. Tlumočník. Neřekne. Policajt. Když neřekneš, zavřeme tě. Tlumočník. Když neřekneš, zavřou tě. Zloděj. Neřeknu. Tlumočník. Neřekne. Policajt. Když neřekneš, zastřelím tě. Tlumočník. Když neřekneš, zastřelí tě. Zloděj. Schoval jsem je v kuchyni pod podlahou. Tlumočník. Neřekne.

0: úterní ráno, nejteplejší noc tohoto roku zatím je za námi. Jinak dneska od západu déšť, postupně na celém území a také od západu ochlazení. Karlovarsko dneska odpolední maxima jen u 17, na Moravě a ve Slezsku naměříme ještě 28 stupňů.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
3: Minutu po půl sedmé, milá, skvělá, žádoucí, jo, pokapaná tady, citrónem, Lucie Černá.
0: Takhle jsem si to přesně představovala, děkuju moc, hezké. Prezident Petr Pavel připravenou žalobu k ústavnímu soudu nepodá, oznámil to v pondělí Hrad. Nadále ale čeká na stanovisko vlády, jestli na červencový summit NATO Ankaře pojede. O delegaci má vláda rozhodnout 22. června. Odbor komunikace Hradu k tomu uvedl, že prezident věří pondělnímu ujištění premiéra Babiše, že vláda nechce jeho pravomoci omezovat. Skoro 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí s plošným zákazem sociálních sítí dětem do 15 let. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránily ani samotné děti. Ovšem, pokud by se jich samotných už netýkala. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu více než tunu heroinu. Cenu narkotik odhadly na více než 1,25 miliardy. Drogy byly ukryty v zásilce dekorativní cihel ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamu ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Bokové. Původně Williamsová oslovila i Kateřinu Siniakovou. Světová deblová jednička ale musela spolupráci odmítnout kvůli odlišnému programu.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A ještě se podíváme na silnice.
5: Rozjíždějící se kolona vozidel po uzavřené dálnici na 357. kilometru z důvodu nadrozměrného vozidla v dopravním ovezení vás zdrží ve směru z Olomouce na Ostravu okolo půl hodiny a ve směru z Polska na Ostravu okolo 40 minut. Počítejte se zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Poslední slovo Dagmar Honzové a 48 tisíc v banku. To už je docela velký balík, jak jsem říkal, mě už se z toho úplně orosilo.
0: Udělalo ousko.
3: No, ale opravdu, opravdu.
0: Hrdlo se ti sevřelo.
3: Takhle se ti mě tady úplně sevřelo. Nápověda už vlastně včera, jsme první, tam dali to první, ta už je za námi.
0: Ta už je za námi.
3: Bude následovat druhá, přátelé, teď už by to chtělo někoho, kdo se na ty nápovědy podívá.
0: Přesně, my vám teda tu, která tam visí od včerejška, připomeneme. Kdybyste náhodou neměli po ruce internet, tak to, co potřebuje Dagmar Honzová, když připravuje počasí, má doma každý. Dneska je tam druhá nápověda, takže se podívejte na náš web frekvence1.cz.
3: To by bylo, aby to nepadlo
0: už. No. Ono to padne. Ne, a když ne dneska, tak zítra, a když ne zítra, tak pozítří.
3: To jo, ale kam až to vyšplhá?
0: No hodně vysoko, tak 48, bylo by hezký, kdyby to bylo na 50, ne?
3: Já to totiž jako, já ne, že bych to neměl rád, ne, takhle, ne, že bych vám to, přátelé, nepsal, ale když to padne a já jsem u toho, já to jsou infarktový stavy, to já bych normálně dostal líčko. Přesunul se tady.
0: Takže prosím vás, zkuste to ještě neuhodnout, ať se nám tady dneska mára nesloží.
3: No, moc děkuju.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Pákistáncům deportovaným z Irska dali v letadle k jídlu vepřové klobásky. Co vy na to?
2: Taková pomsta jako malinko. Tak já bych se to snad tím tak nedojímal. Stačilo by říct, že to jsou irský ovce nebo něco, který mají zvláštní šmak, takový jakoby vepřovej závan.
1: Ale to dělá to kořeníčko.
2: A pořádně překoření. Ale oni by to možná poznali, no. Protože oni jsou na tohle ohromně ostražití.
1: No, takže tam nic jiného neměli.
2: Jako... V tom letadle.
1: No. Tak no. Normálně tady u nás už v letadle nedostanete nic a oni dostali ty klobásky.
2: No to je pravda, že v letadle to vypadá, že časem jediný, co člověk dostane, bude facka třeba, protože tam jako už se nedává nic. Druhá pravda je, že on celkově charakter letecký dopravy jako šel tak rapidně dolů proti tomu, co to bývalo, ale ono je to taky daný tím, že se stal něčím jiným, on je to jiný pojem. Ono by to mělo řadu analogií v jiných věcech, jako stejně byla kdysi posvátná televize, jo? Jste měli barevnou televizi, no tak to znamenalo dokonce i sociální status. Mm-hmm. To byl jako nejdražší iPhone doby. Takže ono se to mění, no a ta letecká doprava byla takovejhle zážitek a výjimečnost, ale dneska to žádná výjimečnost není.
1: No konec konců Martin Dejda teďka dal velký příspěvek, že jo, na Facebooku ohledně cestování, check-in sami, kufry sami, všechno sami.
2: Ano.
1: A žádá od aerolinek úctu.
2: Ano, začíná to mít takový charakter, jakože časem by nás mohli hnát s tyčema, ať nastupujeme rychleji. Že zdržujeme. Že oni platí za ten pobyt na ploše. Ale musíme si říct jednu věc, povinný to není.
1: Jistě.
2: To je jako vždycky první imperativ, jak říkám lidově. Je to povinný? Není to povinný. To je jedno ze základních dělítek.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: mám na těba chuť.
1: Přesně za 2 minuty bude 6:45. No a vzhledem k tomu, že ty jsi mě docela včera vychytala blechy, a já jsem si teda na tebe připravil taky takové slovíčko, ale protože vím, že jsi byla určitou dobu v Brně,
2: ano,
1: tak teda upustíme od brněnského nářečí. A mě by zajímalo, jestli víš, co to jsou tacky.
2: Tacky?
1: Ne tácky, jako pod jídlo, ale tacky.
2: No já jsem chtěla říct, že jsou to právě někde jako na Ostravsku tácky. Tacky, co jsou to tacky? Tyjo, tak to jako absolutně netuším.
1: Chceš malou nápovědu?
2: No, zkus.
1: Na základní škole jsme měli v ruce všichni.
2: Tacky.
1: No, a nebylo to úplně oblíbený.
2: Tak to byla asi žákovská knížka, ale proč se tomu říkalo tacky? No, takhle, každopádně, jestli vy víte, tak pište na 736300444 a za chvilku správná odpověď. Na základní škole všichni, jo? Tyjo,
1: nevím. Jak už bych ti řekl, v jakým předmětu, tak už bys to asi rozklíčovala.
2: Jo, tak, jo, aha, takže to nebude asi žákovská. No nic, já prostě nevím, vy možná víte, dejte vědět a za chvilku to rozloučneme.
3: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
4: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.

0: Frekvenci 1 a zásadní otázka v Chytrej jak rádio pro dnešní den od tebe, Máro. Co jsou to tacky? Mm-hmm. Že jsme to měli ve škole, každej. Ano. Prosím tě, přišla tady možnost, že jsou to cucavé bombóny.
1: Ne. Tak bombóny, nebo jak se říká na Moravě, kokina?
0: Kokina,
1: to nejsou.
0: To je pravda, no.
1: A tacky. Měli jsme je všichni v ruce.
0: Ano.
1: Pokud jste měli předmět zvaný pěstitelství nebo pěstitelky.
0: To jsme měli, no.
1: Měli, že?
0: To je nějaká motička, nebo co to je?
1: Ne.
0: Já fakt nevím.
1: A tacky jsou kolečka.
0: Ne.
1: Ano.
0: U nás se říká kolečko, dokonce.
1: No, nebo...
0: Jako u nás je to, víš co, u nás je to kolečko, vždycky tatínek jako můj říká, podej mi kolečko, nebo přivez kolečko na Moravě, tam jsem se smála, když jsem přijela a říkali mi, přivez mi kolečka a já říkám, já poberu jenom jedno, že jo?
1: Ale logicky, teď to má jenom jedno kolečko.
0: Přesně.
1: Tak jaký kolečka, ale chápu.
0: Proč jsou to ta kolečka, no ale tak jestli jsou to tacky, to vypadá, že by to mohly být dnecky, že jo?
1: Taky? Ano.
0: Z nějakého takovýhleho, jako ale že teda ve škole jsem vozila kolečko.
1: No měla jsi to ráda?
0: No ráda jsem se vozila.
1: Jo, no tak to mi taky a většinou se to úplně neschledalo z pochopení.
0: Učitele. Frekvence 1.

0: Tak to vzpomínka na Superstar z roku 2009. Vybíráme pro vás to nejlepší z muziky i po sedmé třeba Lambada.
1: Si pamatuju, to jsem měl i tričko.
0: Měl jsi tričko Lambada? Mm-hmm. To já jsem teda neměla, trénovala jsem kroky, to no. Jako my holky jsme trénovali.
1: A šlo ti to?
0: A já jsem, ty jsi fakt nás, počkej.
1: Já jsem byl malý dítě.
0: Počkej, ty jsi měl tričko Lambada?
1: Ano, ano, ano.
0: Víš, čemu jsme my holky říkali Lambada, počkej.
1: Jo, tak to moment, tak to zase jako ne, já přesně vím.
0: Dobře, tak Ivana Stovky. Já jsem si tě jsem představila, víš, jako jak bys byl za přehráka.
2: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
13: Teď se fotím já.
14: Řekni Epet.
15: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
14: Vždyť se mu sjednání stihne do 3 minut.
15: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
16: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát

0: 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Milá, voňavá, Lucie Černá.
3: Hezké ráno.
4: Hezké ráno, cerové stropy na pohonné hmoty se dnes změní jen nepatrně. Hypotéky třetí měsíc v řadě zdražují. Kolony už hlásí D1 i D2. Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně určuje stát, se dnes nepatrně změní. Maximální cena nafty po páté v řadě vzroste. Čerpací stanice ji budou moci prodávat proti dosavadnímu maximu za 40 korun a 5 haléřů za litr, což je o 1 haléř víc. Cenový strop u benzinu naopak znovu klesne, a to o 14 haléřů na 41 korun a 50 haléřů za litr. Ekonom Vít Hradil Frekvenci 1 řekl, jak jsou vládní cenové stropy funkční.
5: Ty stropy zřejmě fungují v tom smyslu, že jsou dodržovány, znamená, nezaznamenal jsem případy, kdyby docházelo k jejich nerespektování, takže v tomhle rozhledu fungují. Jestli jsou ekonomicky optimální, to je trošku jiná otázka, jestli to je to nejideálnější řešení. Ono ve skutečnosti vláda jaksi nemůže, minimálně česká vláda, nemůže zvrátit tu situaci, že prostě ropy a následně pohonných hmot je ve světě málo. To je prostě mimo naší kontrolu.
4: Hypotéky třetí měsíc v řadě zdražují. Na začátku června stoupla průměrná sazba hypoték meziměsíčně o 0,1 bodu na 5,3%. Modelová splátka úvěru 3,5 milionu korun se tak od března, kdy byla sazba ještě pod 5%, zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Skoro 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí s plošným zákazem sociálních sítí dětem do 15 let. Vyplývá to z průzkumu agenturistem Mark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránily ani samotné děti. Ovšem, pokud by se jich samotných už netýkala. K rychlému omezení sociálních sítí vyzval předseda Národního ústavu pro duševní zdraví Jiří Horáček. Dětský ombudsman Martin Beneš je naopak proti plošnému zákazu. Sázející, který na konci května ve hře Eurojackpot získal rekordních 2,9 miliardy korun, což má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo bezmála 2,5 miliardy. Může s nimi nakládat postupně, anebo najednou. Je to pouze na jeho uvážení, uvedla to mluvčí sázkové společnosti Olven Česko. Hlavní město Nového Zélandu Wellington dnes zasáhla velmi silná bouře. Kvůli nepříznivému počasí musely být zrušeny některé lety. Vítr navíc krátce převrátil jedno letadlo. Uzavřeny jsou některé silnice a přerušeny trajektové spoje. Úřady zároveň vyzvaly stovky obyvatel podél jižního pobřeží města k evakuaci. České fotbalistky dnes zápasem proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa a v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají schodně 11 bodů. Utkání začne v 7 večer. No a vítězky skupiny Ligy B postoupí přímo do Ligy A a budou mít lepší pozici při losu baráže o postup na světový šampionát v příštím roce.
1: Frekvence 1.
4: Počasí. Dneska se nám počasí už pokazí. Čekáme oblačno i zataženo. Zpočátku ojediněle, během dne od západu na většině území s občasným deštěm a nebo přeháňkami, na jihovýchodě a východě území místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer pak budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty v Čechách mezi 17 a 22 stupni, na Moravě až kolem 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
6: Kolona vozidel z důvodu hustého provozu se tvoří na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Po pojíždě budete mezi 210. kilometrem a Rohlenkou okolo 10 minut. A také dále ve směru do Prahy před sjezdem na D2. Budete po pojíždět mezi 201. a 196. kilometrem. A na dálnici D8 na 66. kilometru se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla z Ústí nad Labem do Prahy. Projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Znamená jediné pokračují. Na Frekvenci 1 samozřejmě Mára s Lubkou.
7: No to jsem čekal nějaký kompliment.
4: No zrovna na tebe konkrétně.
7: Nenapadlo nic, nevadí.
3: Mě něco napadá, dneska jeden kačera Donalda.
4: No. Jo, pojďme.

0: viď?
1: Ale jo, to jsou, oni jsou z jedné rodiny, z jednoho pera, takže já si myslím, že by to jako asi jeho strýc,
0: že to byl jeho strýček. Já vlastně
1: nevím. To byli si hodně podobní. On měl taky platfus, víš? To jako možná Lucí připomnělo. Já jsem si teda dneska nevzal jenom tak jakože na zouváky, ale normálně zavřenou obuv, aby mi tvarovala tu klembu. Takže možná, ale oni určitě měli, všichni se scházeli špičkama k sobě, no.
0: Jo, já nevím, no, tak koukal jsi na animáky, když jsi
1: dělal vlastně? Jsem to miloval, to začínalo velmi brzo. Naši to moc jako úplně nemuseli, protože já, když jsem to bylo o víkendu, člověk si rád pospí a už teď jsem tomu taky přišel na chuť. Nicméně já už jsem, když začínala televize Nova Vysky jako vysílat, tak no, já jsem byl hned u toho prvního, tam letěl takový velký jako balván, pak se to jako rozstřelilo, teď tam bylo to logo a to já už jsem musel sedět u televize.
0: To je dobrý, vidíš, my co jsme vyrostli na všelých mervících.
1: No, tak bylo studio kamarád, že jo?
0: Jasně, no. A večerníčky a tak, no. Tak
1: mám zkouško, je to tak, že?
0: Jo.
1: A my jsme týpa Api z Mačací planety, to si pamatuješ taky?
0: Ty jo, to si nepamatuju, už
1: to byly takový malý koťátka a ty lítali v takovým velkým modulu, vypadalo to jak sputník, bylo to moc hezký, bylo to takový, nebylo to kreslený, ale bylo to vlastně jakoby s loutkama.
0: Jo, takhle. Takhle.
1: Já na tyhle ty věci mám docela pamatováka, no, mě to zanechalo jako velkou stopu.
0: Ano, se s tím poznamenám.
1: Podobně jako Beverly Hills, Merlou's Place a jiné.
0: A Kačer Donald.

0: Petr Buchta je tu dneska s námi, chvíle, kdy jsme na frekvenci 1 opět 3. Projeli jsme ti sociální sítě, ale napřed tě pozdravíme. Hezké ráno, ahoj.
1: Krásné, dobré ráno, moc dobré děkuji ráno. Za pozvání.
0: Za pozvání a za pozdravení.
1: To hele, taky.
0: Velikonoce ve vodě, narozeniny Fenky, 2 měsíce zpátky, poslední příspěvky.
1: Ano.
0: Nejsi úplně plnič.
1: Úplně jako mi to nejde vlastně. Snažím se, dobré ráno. Snažím se samozřejmě, měl bych nad tím nějak víc zapracovat, ale nějak se spíš snažím jakoby ten přítomný okamžik prožívat, nikoli ho fotit.
0: Mm-hmm. Ztráta času?
1: Moudré.
0: Jo, ono totiž... Ztráta času nebo prostor, který tě úplně nezajímá?
1: Asi ta ztráta času ani tolik ne, jen jako popravdě vlastně si říkám, že tím, že ani neskroluju moc, jako že bych na to koukal, mm-hmm, a spíš jen tak jednou za čas, tak vlastně... Byť je to dnes součástí naší profese, si myslím, vlastně ty sociální sítě nějak se prezentovat, tak vlastně ta disciplína u mě v tom není, no. Takže nad tím určitě zapracuju, slibuju, budu tam dávat častější příspěvky.
0: Mami, já se polepším.
1: Mami, já se polepším, opravdu, přísahám.
2: No koukali jsme na to a za poslední 4 roky málo příspěvků, teď taky nic, 2 roky taky nic.
1: No jo, no. Já tam dávám...
2: Takže je to ztráta času.
1: Spíš tam dávám jako vlastně ty storíčka. Jestli se tomu stále
0: říká storíčka. No počkej, k tomu se dostaneme. Jedno jsem tam viděla, jedno storíčko.
1: Ano.
0: A to tam dáváš, jo? Tím to zásobuješ.
1: Jo, já spíš jako si říkám vlastně, že když tam dám něco jako z práce, tak vlastně jestli to vůbec ty lidi zajímá, myslím si, že spíš lidi zajímá to soukromí nebo tak.
0: Jasně, novináře, že to vycucnou, pak z tebe udělají titulku.
1: To asi ne.
0: Myslíš, jako, že ne?
1: Nevím proč.
0: Jako nedáváš nic takového, jako co by mohlo novináře zajímat, jo?
1: Jako myslím si, že v tomhletom ten život úplně jako pestrej nemá. Mám bezvadnou přítelkyni, se kterou jsem 8 let. Ta je skvělá.
0: Takže nuda pro novináře.
1: Já myslel, že pro ní. Pro ní asi občas se mnou taky. Ale tak, no, jako dobře, polepším se, budu tam dávat častější příspěvky. Jako já si každý rok opravdu říkám, že nad tím nějak zapracuju. Ale vlastně potom už přeskočí, dejme tomu, jako půl roku a zjistím, že vlastně ten příspěvek je loňský, dejme tomu, jako. Vím, že teď jsem tam dal Matildu, když měla narozeniny, protože to pro mě bylo důležité sdílet. Ano.
0: Teď, víš, co to je to teď?
1: Teď je to před měsícem
0: zhruba. Duben,
1: ano, 30. dubna na čerotky. Já vím, ale já jsem teda nečekal, že se budeme bavit o Instagramu a těch sociálních sítích.
2: Když už teda nepřidáváš, tak jako sleduješ? Jseš ten pozorovatel?
1: Pozorovatel jsem třeba v tom, že mě strašně baví pozorovat, když tam jsou jako štěňata, po případě box, či Thai box, to se rád na to koukám. A vlastně... Mám strašně rád takový jako sestříhaný videa, kdy si malí děti hrajou se štěňatama, protože mi to přijde roztomilý v dnešní době a čistý.
0: Milovník dětí, milovník zvířat, Petr Buchta je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: na Frekvenci 1. Krásné úterní ráno za 10 minut, 7:30. Máme pro vás peníze.
1: No pojďme se pustit do posledního slova teda, no.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Jak ono se říká, pojďme kousnout do toho kyselého jablíčka, ale tohle teda sakra sladký jabko.
0: Přesně tak. Telefonní číslo k nám 257-400-999. Kdo si chce zakousnout krásných 48 tisíc? Hezké ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1.
1: Dobré ráno.
4: Dobrý den, tady Ivana z Bolehoště.
0: Ivanko, my vás zdravíme. Máme pro vás tuhle větu.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Co myslíte?
4: Pokoj.
1: Pokoj.
0: Pojďme to prověřit. Koukala jste na nápovědy?
4: Koukala.
0: Tak pojďme to zkusit.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
1: Tak pokojíček to nebude.
0: Bohužel, ani pokoj to není.
4: Tak možná to bude ten druhej typ.
0: Tak to zkuste to za hodinku. My teďka přisypeme 500, to znamená, že byste hrála o 500 víc. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 48,5 tisíce.
1: Ježiš. A zase jsem je tady takhle úplně...
0: Zase ty úzkosti. Tak přátelé, pokud Mára vydrží ještě hodinku, tak hrajeme příští hodinu o 48,5 tisíce.
1: Jako když bych to nedal, mělo by to nějaký vliv na to.
0: Na tu cenu asi nemá.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: úterní ráno na frekvenci 1:30. Jaké počasí nás čeká? Přehled o tom má meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno, před námi je deštivý den, počasí u nás dnes ovlivňuje vlnící se studená fronta, a tak deštníky a pláštěnky všude sebou. Během dne totiž očekáváme srážky na většině území. Nejvyšší srážkové úhrny potom budou na východě našeho území, kde se budou místy vyskytovat i bouřky. A spadne až 25 litrů na metr čtvereční. Zatímco na Moravě a ve Slezsku to bude stále na krátký rukáv, protože se odpolední maxima zastaví až na 27 stupních Celsia a pozitivou teplotu ještě o 2 stupně Celsia bude zvyšovat vysoká vlhkost vzduchu, tak na Karlovarsku a Ústecku v odpoledních maximech očekáváme pouhých 17 stupňů Celsia. A ještě bude větrno, takže pocitová teplota naopak bude snižována.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: Celý týden na frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood.
6: Každý váš krok za to stojí.
7: Je minuty po půl osmé a zprávy od voňavé, žádoucí Lucie Černé.
0: Hezké ráno. Prezident Petr Pavel připravenou žalobu k ústavnímu soudu zatím nepodá. Oznámil to v pondělí Hrad. Nadále čeká na stanovisko vlády, jestli na červencový summit NATO v Ankaře pojede. O delegaci má vláda rozhodnout 22. června. V pražském Klementinu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při které teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Naměřili tam 20,1 stupně. U soudu i dnes bude pokračovat kauza Dozimetr. Jako svědek je dnes předvolán kandidát na primátora Adam Scheiner. Ten byl v inkriminované době údajné korupce při zadávání veřejných zakázek náměstkem pro dopravu na pražském magistrátu a předsedou dozorčí rady v dopravním podniku hlavního města Prahy. V blízkosti Hormuzského průlivu se v pondělí zřítil bojový vrtulník Apache americké armády. Oba členy posádky se podařilo zachránit, píše to Reuters. Zatím není jasné, jestli vrtulník sestřelila iránská palba, anebo jestli se zřítil kvůli technické poruše nebo jinému problému. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Půl sekundy před koncem rozhodl zápas trojkou pivot Luboš Kovář. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě se podíváme na silnice.
8: Z opatrností projíždíte na dálnici D8, kde na 66,5 kilometru ve směru na Prahu se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 5 minut. A silný provoz přibrzdí řidiče na dálnici D1 na trase z Výškova na Brno, kde se popojíždí od 212. kilometru Holubice až po 207. kilometr Rohlenka. Zdržení je tam okolo 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1. Seš fanoušek fotbalovej?
7: Já jsem chodil do fotbalové přípravky. Moc mě to nenadchlo, protože jsme to hráli na škváře a hned po prvních dvou trénincích jsem dostal tím kopačákem docela šlupku hnedka, ale jako pod pás. Tak jsem na to malinko jako zanevřel, ale to kopnu si, no. Jsem hrával vždycky v obraně, takže já jsem si tam ty kluky tak jako podlachnil.
0: Ale fandit budeš, ne, teďka?
7: Na jo, to si zafandíme, to jasný.
0: Já jsem se totiž dívala na to z toho ženského úhlu, jo, ano. Na ten fotbal. A to z toho, jak ti kluci vypadají a jak vypadají ty dresy. Já nejsem jediná, samozřejmě, oni se na to podívali i novináři. Konkrétně novináři z New York Times ze svého sportovního odvětví.
7: Já už to asi jako, možná tuším, kam to směřuje, no.
0: Takový časák, který se věnuje právě sportu.
5: sportu a oni hodnotili dresy národních reprezentací. Ano. Těch účastníků je 48.
7: Uh-huh. A náš dres skončil na krásném
5: 46. místě.
7: Tak to je... A kdo byl teda ještě za námi? To už tam napsané není?
5: Jo, je. A vlastně tě to možná překvapí. Jsou tam za námi Chorvaté.
7: No.
5: A jsou tam za námi Kanaďani.
7: Tak to jsou všechno dresy, kde se tak nějak jako propisuje červená barva.
5: No, je pravda, že v podstatě jim se úplně nelíbí ten náš červený. Já teda musím říct, že se mně se vlastně jako líbí. Mm-hmm. To je taková vlastně jako, řekla bych, francouzská elegance. On je vlastně takový hrozně jednoduchý, jenom s tou náprsní kapsičkou. Mně se to fakt jako líbí. Dívala jsem se na ten vítěznej od Ghany.
7: Ano.
5: On je takový barevnej, no. Takový jako podsákanej. Jako
7: já si totiž asi možná myslím, že tam se to udělalo z nějakého recyklátu.
5: A že tam zůstaly ty barevné stopy z těch petlaček.
7: Stopy, no.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Severní Korea čelí nečekanému problému. Má moc aut. Co vy na to?
2: Bylo asi 6, ne?
1: Ne, oni jim povolili totiž auta. Normálně oni jim povolili osobní vlastnictví auta. A přestože jsou jako hodně drahý, že jo? A pro normálního Severokorejce to je vlastně nedostupný, tak ale ty papaláši a takový ty, co tam jsou ty vexláci a tak, tak ty si auta kupují ve velkým.
2: Aha.
1: A teď nemají kde parkovat a tak.
2: No, ale tam bude, protože ta infrastruktura bude asi na 8 aut. Těch Imirsenů a těch podobných. A na ostatní se to bralo, že auta nemají, nepotřebují, jak se by parkovali. A z toho bude ten problém. Ono těch aut v globále bude málo.
1: No.
2: Ale na jejich poměry hodně. No,
1: no i ty silnice tam se nepočítalo s takovým provozem.
2: Já vím, ale to samé, když byste tam přivezla 100 kilo masa, tak budou mít nadbytek masa. Jako. To je stejný problém. A nebudou vědět, co s tím. Jako.
1: Strašný.
2: No.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci.

0: Krásné úterní ráno, za minutu 6:45, nejvyšší čas vyrazit za Tomášem.
1: No, Frekvence 1, Coca-Cola totiž vyráží opět za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a k tomu taky osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, no tak přátelé, zbystřete.
0: V restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks můžete fandit české reprezentaci a navíc soutěžit o skvělé ceny.
1: Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App. A pozor! Po Česku právě teď vyráží náš kolega Tomáš Fíla s autem nařachaným cen.
0: Ahoj Tome, krásné ráno, tak co, kam to bude dneska?
2: Takhle krásné dobré ráno, tak samozřejmě to prozradíte našim posluchačům a převážně vy, teda doufám, že to prozradíte.
0: Zkusíme.
2: Tak pojďme na to. Dneska jedu do města, které leží na řece Moravě u Baťova kanálu. Dále zde můžeme navštívit v tomto městě známý filmový festival, který je jeden z nejvýznamnějších nekomerčních filmových festivalů.
0: Mára se hlásí.
1: A já to vím.
2: Letní filmová škola, no tak pojď to zkusit.
1: Je to Uherské Hradiště.
0: Je to Uherské Hradiště.
2: Pozor, Míra musel opustit Českou republiku. Lupka dostala na frak. To je opravdu jako... To je neuvěřitelný tohle. No, to kdybys... se Mírovi bude špatně šlapat do pedálu. Opravdu.
0: Kdybys ho viděl tady Máru, jak mu vyletěla ta ruka a začal se hlásit.
1: Tome, moc krát děkuju, v mém srdci zvoní neděli.
2: Ne, tak jako samozřejmě užij si tenhle pocit, že to naposledy, ale v každém případě jako dneska je to teda tvoje vítězství, OK. Věříme tedy do Uherského Hradiště, budeme tam přesně 10:00, samozřejmě přijedeme opět na náměstí, tedy na Karlovo náměstí v Uherském Hradišti v 10:00, já, velký žlutý frekvenční offroad, 500-korunová poukázka do sítě restaurací Foodmarks, letní obrovská posuška k tomu, platová taška, luxusní sluneční brýle, no a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola.
0: Tak jo, tak my přejeme šťastnou cestu, pozdravuj v Hradišti a jenom doplníme...
2: No a nakonec, ano? Nakonec si můžeme jenom zaspívat, že Mára to dneska vyhrál, dneska vyhrál.
0: No, dneska vyhrál, chcete, aby Lupka zpívala, Lupka zpívala, no, no. Lupka zpívala.
1: Přesně tak, no. Ježiš, ale to bude dneska úterý jak korálek, já už to vidím, já to cítím.
0: Přesně tak, 10:00 Uherské Hradiště. Tome, měj se krásně a my jenom doplníme, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

čase zhasla. To, jak život zrychlil z nuly na stůl. Pak šlo to s námi od 10 k 5.

0: Tropická noc za námi, i o tom budou zprávy na frekvenci 1 za malou chvíli.
1: No, ale my si ještě předtím dáme Krištof.
0: Já přidám Ariem.
1: A toto je vždycky písnička, u které mě ti tak jako ukápne slza.
0: Fotky myslíš, jo?
1: Na fotku.
0: Slza na fotku. Tak jo, frekvence jedna s vámi.
2: Odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
3: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: A mají pořád co rozebírat.
4: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
3: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
5: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
4: za chvilku vyteče ušima.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.
3: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
12: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
11: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
12: Co si vezmu na sebe?
11: Zalando.
13: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
16: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
17: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A při úterku velmi slušivě oblečená Lucie Černá.
0: Ahoj, krásné
18: dobré ráno. Cenové stropy na pohonné hmoty se dnes změní jen nepatrně. Máme za sebou první tropickou noc letošního roku. Dlouhé kolony teď hlásí

0: okruh i D1 před Brnem. Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně určuje stát, se dnes nepatrně změnily. Ekonom Vít Hradil Frekvenci 1 řekl, že vláda nemá příliš moc šancí, jak ceny udržet. Ideální by podle něj bylo cílit jen na ty, kteří to nejvíc potřebují.
1: Takové to ideální řešení, které by ekonomové doporučovali, jsou cílená opatření. To znamená nesnažit se snižovat uměle cenu benzínu pro všechny, bez ohledu na to, jestli to jsou bohatí lidé, nebo kdo to je, ale zaměřit se na ty, kteří skutečně potřebují pomoc. To znamená nějakým způsobem vypomoci přímými finančními podporami nízkopříjmovým, protože těch se to samozřejmě dotýká nejvíc. Dá se mluvit o podpoře, ať už formou třeba zlevněných půjček nebo nějakých daňových úlev pro sektory, jako jsou přepravci nebo zemědělci.
0: Česko má za sebou první letošní tropickou noc. Ranní minima byla vysoká v Praze Klementinu. Díky umístění stanice v centru města teplota klesla jen na 20,1 stupně Celsia. To znamená, že Česko zažilo letos první tropickou noc, i když nastala pouze na jedné stanici. Dnes se sejde pracovní skupina a bude jednat o převodu financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel ČT Hynek Chudárek a šéf rozhlasu René Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí. Jeden z největších hudebních festivalů zásadně ovlivní dopravu v Hradci Králové. Přestože začíná až zítra, s komplikacemi už lidé musí počítat dnes.
2: Rock for People hlásil už před několika dny prakticky vyprodáno a poznat je to i ve městě, kde akce uzavřela největší odstavné parkoviště poblíž centra, a tak se dojíždějící musí pokusit nechat svá auta stát jinde. Policie varuje, že už dnes je potřeba počítat s nájezdem prvních návštěvníků a s hustým pohybem chodců po silnicích. V okolí letiště, kde bude akce až do neděle probíhat, jsou v plánu úpravy provozu a to platí také u ostatních příjezdových cest. V dalších dnech dojde také na úplnou uzavírku kolem festivalového areálu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Počet obětí páteční nehody autobusu, kterou v Bulharsku způsobili dva Bulhaři s českými řidičskými průkazy, vzrostl na 4. V nemocnici zemřel spolujezdec jednoho z viníků. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli přes 150 km v hodině. Jedno ze závodících aut pak ve vysoké rychlosti narazilo do autobusu veřejné dopravy a převrátilo ho na bok. Bulharská soukromá televizní stanice BTV uvedla, že české doklady si Bulhaři pořídili proto, že jejich získání v Česku bylo snazší než v Bulharsku. Omar Abdulkadir Artan, který se měl na fotbalové mistrovství světa představit jako první somálský rozhodčí v historii, na šampionátu nakonec pískat nebude. Americké úřady mu po příletu do Miami zamítly vstup do Spojených států. Somálsko je totiž jedinou zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. 34-letý Artan proto odcestoval zpět do Istanbulu a FIFA krátce poté uvedla, že na šampionátu nakonec pískat nebude.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska už bude Česko ovlivňovat studená fronta, která přinese déšť na většinu území. Na západě Čech už bude chladněji. Od rána se tam skoro vůbec neoteplí a maxima by tu měla být odpoledne kolem 17 stupňů. To na východě Česka budou teploty ještě vysoké. Podle meteorologů tam mohou stoupat až k 27 stupňům.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A dlouhé kolody hlásí D1 i Pražský okruh.
4: Silný provoz přibrzdí řidiče na Pražském okruhu ve směru k Ruzyni, kde se popojíždí od 82. kilometru Jesenice až po 16. kilometr Barandovský most. Tunely mohou být blokově odbavovány a zdržení je okolo půl hodiny. Ve směru k D1 na Pražském okruhu jsou řidiči v koloně od 23. kilometru po 18. ořech. Tam se zdrží okolo 15 minut. A silný provoz je stále na D1 na trase z Vyškova na Brno, kde kolona je od 212. kilometru Holubice až po 207. kilometr Rohlenka. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A jen po zprávách 8, to znamená, že na Frekvenci 1 pokračuje milý, sympatický, ne moc hezký, Mára a překrásná Lubka.
5: Ty jsi had.
6: Normálně. A úplně je, jako není. Pěkňoučkej.
5: Ještě.
6: Pěkňoučkej. No, chci ti říct, že tohle Mírovi neříká.
5: Ne?
0: To ne, to
6: ne.
0: Vůbec.
6: To ne, to ne.
0: Se nedá kolikrát dívat.
6: Mírovi
5: chudák,
6: opravdu
5: Míra,
6: ne.
5: Chudák Míra, teď si mu musím dát strašný bolák na jazyku.
6: Takže važ si toho, jinak teda, aby Míra neškytal, jo, přišla zpráva. Dobré ráno, Lubko, neslyším Míru, co s ním je. Ptal se Milan, já už jsem teda Milanovi odpověděla soukromně, ale odpovím možná vám všem, kdo máte vlastně stejnou otázku. Míra šlape. Šlape v Německu.
5: Dostal se do takové tíživé životní situace.
6: Řekl si, jak já bych to jenom vyřešil.
5: No, jak já to tady zvrátím a... Tohle byla asi jediná cesta.
6: Ne, tak samozřejmě jeho cestu můžete sledovat na našich sociálních sítích, Frekvence 1, Instagram nebo Facebook. Míra se taky občas ozve telefonicky, takže ho uslyšíte i v našem vysílání. No a jinak i v této hodince hrajeme o peníze na Frekvenci 1. 48,5 tisíce v posledním slově.
5: No je to tak, já si stejně myslím, že mě Lucie pochválila málo.
6: Počkej, ona ještě za hodinku přijde,
5: no, to
6: neboj.
5: Já mám lehkou obavu, jako s čím přijde, víš? To...

0: herec Petr Buchta je tu dneska s námi. Shakespeareovský kvíz.
1: Ano, tak to byla jedna, bezvadné.
0: To byla jedna věc, já tě nebudu zkoušet.
1: Super,
0: a myslím si, že ani Mára. Seš Shakespeare milec?
1: Mám velmi rád pana Shakespeara. Je to největší dramatik, si myslím, o čemž vypovídá i to, že se pořád hraje.
0: A postava nej, podle tebe, Shakespeareova?
1: Podle mě je to Mercutio a nebo Iago.
2: No a když už jsme u toho Shakespeara, raději komedie, tragédie?
1: Takhle, já mám moc rád komedie, ale co se týče Shakespeara, tak vlastně mě baví velmi i ty tragédie. Neb jsou dobré.
0: A tvoje vysněná role teda? Je to ten Iago, o kterém jsi mluvil?
1: Jako Iago nebo Mercutio, ale vysněnou roli jako... Pokud bych si měl vybrat, tak jednu z těchto dvou. Mm-hmm. Ale jinak je pro mě důležitější to, s jakými lidmi se při té práci setkám, a myslím si, že mám velké štěstí na to, že se fakt jako setkávám s lidmi, kteří jsou velmi inspirující, zábavní a baví mě s něma trávit čas.
0: Takže letos ty Shakespeareovky pokolikátý?
1: Letos jako pokolikátý...
0: S tebou, no.
1: Já jsem dělal před 4 lety, jsem poprvé dělal s ostravskou produkcí Sen noci svatojánské. Aha. 2 roky zpátky jsme neskoušeli Večer tří králový a nyní je to právě s pražskou produkcí Komedie Omylu, takže jako 3. hra vlastně.
0: Takže letos v premiéře.
1: Ano, letos v premiéře v pražské produkci, s pražskou produkcí, tak.
0: Petr Buchta, Shakespeareovské slavnosti na Frekvenci 1.

0: Blíží se léto, blíží se prázdniny, s tím samozřejmě i letní klasika Shakespeareovské slavnosti, spolu s námi Petr Buchta na Frekvenci 1. Letos tedy v premiéře komedie Omylů plus představení, které se táhne už
1: přes dva roky,
0: Večer tří královí. Kde se ti nejlíp hraje z těch prostor? Protože předpokládám, že už jsi ta města tak nějak jako vyzkoušel všechna.
1: Každé město má samozřejmě něco do sebe, každý ten prostor je super a mě celkově spíš jako než to, kde se hraje, tak baví, že se hraje venku. Jak řekl můj kamarád, velmi dobrý Šimon Krupa, tak vlastně venkovní hraní je ta nejlepší a nejstarší kulisa světa. A mně se to velmi líbí. Takže baví mě hrát venku, to je top. Ale z těch prostor si myslím, že každý opravdu má něco do sebe a má co nabídnout.
0: Takže kdybys vybíral třeba podle akustiky, nebo...
1: Takhle, kdybych si měl fakt vybrat jako prostor jeden z těchto několika prostorů, tak je to buď Hamu, kde se hrává...
0: Takže Praha.
1: Praha, anebo Slezsko-Ostravský hrad.
0: Petr Buchta, dneska s námi na Frekvenci 1.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty

0: na Frekvenci 1. Teď se pojďme podívat do světa podcastů, protože jestli něco poslední dobou opravdu frčí, tak jsou to podcasty. Mám ve svém okolí hromadu lidí, co jedou v podcastech. A to v podcastech naprosto nejrůznějších a všemi různými směry a všemi různými spektry.
1: Já když si to takhle jako vezmu, asi člověče taky nemám člověka, který by neposlouchal podcasty. Ať už jde třeba o true crime, seberozvojový nebo biznisový podcasty, ty mám třeba zase já rád. No a právě teď můžete rozhodnout o tom, kdo letos ovládne podcast roku a podpořit tak své oblíbené tvůrce.
0: Ano, hlasovat totiž můžete v anketě, která se jmenuje Podcast roku na www.podcastroku.cz. Hlasování běží až do 14. června a výsledky potom budou vyhlášeny 22. června a celý večer budete moci sledovat živě online.
1: No, hlavním partnerem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Tady zajistí, aby AI pracovala přesně pro váš tým, ale ne proti němu, a to je docela důležité.
0: Přesně tak. Rozvíjejte své znalosti a pracujte efektivněji s využitím AI agentů a technologií.
1: Více výsledků, méně rutiny se softwarem. Jak jsem to říkal správně? Software One?
0: Software One, ano. Více výsledků, méně rutiny se Software One po vašem boku.
1: No, takhle to mělo být.
0: Aha. To je slogan.
1: Aha.

0: jsme dneska měli lambádu, taky to tady roztančilo. Bude to počasí vůbec, jako ještě trošku
1: jako letní?
0: Jako
1: že bychom se zatančili makarénu v plavkách na pláži, no nevím. Máme za sebou, pravda, první tropickou noc tohoto roku, ale dnešní teploty rozhodně tropické nebudou, zvlášť když se podíváme na západ Čech, protože tam odpolední maxima pouze do 17, kdežto na Moravě a ve Slezsku o 10 stupňů víc. Na některých místech dokonce 28, jinak dneska v podstatě déšť skoro na celém území.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
0: Minuta po půl deváté a Lucie Černá s fantastickým vkusem na chlapy.
4: Hezké ráno. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě anebo problematiku sucha. Hypotéky třetí měsíc v řadě zdražují. Na začátku června stoupla průměrná sazba hypoték meziměsíčně o 0,1 bodu na 5,3%. Modelová splátka úvěru 3,5 milionu korun se tak od března, kdy byla sazba ještě pod 5%, zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Hlavní město Nového Zélandu Wellington dnes zasáhla velmi silná bouře. Kvůli počasí musely být zrušeny některé lety. Vítr navíc zkrátce převrátil jedno letadlo. Uzavřeny jsou některé silnice a přerušeny trajektové spoje. Úřady zároveň vyzvaly stovky obyvatel podél jižního pobřeží města k evakuaci. Americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvou se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Embokové. Původně Williamsová oslovila i Kateřinu Siniakovou. Světová deblová jednička ale musela spolupráci odmítnout kvůli odlišnému programu.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A čerstvou nehodu hlásí Pražský okruh.
6: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním komplikuje provoz na Pražském okruhu ve směru Gruzini na 18. kilometru u Hřechu. Kolona popojíždí od 82. kilometru Jesenice a tunely mohou být blokově odbavovány. A silný provoz také očekávejte při příjezdu do Prahy po dálnici D1, kde řidiči jsou v přerušované koloně od 24. kilometru až po druhý chodov. Zdržení je tam přes půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: 48,5 tisíce korun.
1: To jsou peníze, které pro vás máme v posledním slově. Hrajeme v podstatě za nějakých 15-20 minut. To telefonní číslo k nám 257-400-999 už je teď neskutečně obsazené. Tedy ono je v podstatě obsazené od samého rána. My jsme měli problém dovolat se Tomášovi, protože všichni voláte sem a my jsme nemohli volat ven.
0: Přesně, co kdyby se Tomášovi něco stalo?
1: Přesně, my ho potřebujeme kontrolovat.
0: Nebo mě by se něco stalo při takto vysoké sumě.
1: To tady vyhrožuješ od samého rána. Každopádně já mám kurz první pomoci a mám průkaz cyklisty. A ten je asi k ničemu.
0: Pak jestli bys je tou průkazkou jako nějak...
1: Ovívala.
0: No nebo...
1: Ovívala.
0: Se točit na bok. Protože co budeš jako dělat, když já jako upadnu s cepením?
1: Dám tě do stabilizační polohy na bok.
0: Ano, ale já budu třeba jako hubou zemi.
1: Budu volat 155.
0: Jo, tak aby přijeli hasiči s nějakým pajcákem.
1: Hasiči jsou 105, ne?
0: Jo, 155 si říkala.
1: Jo, 150.
0: No, tak to budeme doufat, že přijde nějaký jako bodrej, takový udatý zdravotník. Tak ho tady přetočte, my vám si pomůžeme.
1: Ano, Mára od samého rána vyhrožuje, že když to padne, tak to s ním sekne.
0: Ne, opravdu, mě to jako nedělá dobře tady toto.
1: Jo, jo, to napětí je, člověk se hrozně bojí, aby něco neskazil. No, tak dvě nápovědy máte na našem webu frekvence1.cz, 48,5 tisíce ve hře za malou chvíli.
0: Proto já třeba, když jako sebe nějakým plesem mám dělat tombolu, tak to radši odřeknu.
1: Jo.
0: Jako... Když je tam televize nebo bicykl, tak to já nemůžu.
1: Nedej bože, že bys to vyhrál ty, viď?
0: No, to, když tam třeba někdo jede se mnou, já si koupím lístky do tombolu. Ne, v žádným případě.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Mladý Číňan vaří v pouličním stánku v obleku. Jezdí za ním lidé z celé země. Co vy na to?
2: No tak asi vaří dobře, protože...
1: Jo, to asi taky a prý je zaujalo to, že vaří v obleku.
2: Píše někdo.
1: Jo, no.
2: No, to si myslí. Tam je jeden malý problém, který jsem, musím říct, konstatoval sám na sobě. My o Číně jako takový nevíme skoro nic. My furt opakujeme komunistická diktatura, píšeme, že hodně lidí a že se jako zvedli, to tak jako přiznáváme ekonomicky, že kopírujou všechno, ale reálný vhled do té země nemáme, a to nemyslím jenom Česko, celý Západ. A je na to velmi jednoduchý recept, jděte si na YouTube a projděte si trošku Čínu na YouTube. To jsem udělal já, úplně jsem se vytřeštěl, než jsem myslel, že to je umělá inteligence. No, Šanghaj jsem si dal a tak dále, výrobu některých produktů. A teď to uvidíte, Miluško, s autama. Přijde vlna čínských aut, která pomete teda evropský auta, a to na čínský auta Evropa má, myslím, 45% clo.
1: No.
2: A první značky už jsou tady, těch je asi pět, to jsou takový jejich, bych řekl, prémiový, protože oni se elektromobilitě věnují 10 let. Tam je výhoda ty diktatury, že když to diktátor nařídí, tak to všichni dělají. Druhá pravda je, v Číně nejsou hladoví po demokracii našeho typu. Nikdy tam nic takového neměli, oni jaksi, to je jiný národ, víte? Mm-hmm. Oni jinak vypadají a žijou jinak, mají jiný kritérie, jiný hodnoty, a to by bylo dobrý, kdyby jsme si tak jako připomínali. Ale oni se začali věnovat elektromobilitě před 10 lety. A taková Šanghaj, když se budete dívat na YouTube, na hlavní třídě, tam je úplně ticho, protože tam žádný spalováky nejezdí.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Petře, léto plné Shakespeara, to už jsme teda probrali, stíhneš nějakou dovolenou. Poslední, kterou jsem teda u tebe viděl, tak 4 roky zpátky, Řecko. Co taková Itálie? Jestli si dobře pamatuju, zahlídal nějaký titulek, že bys rád měl nějaký předky ve Šroubovici, ve svojí DNA z Itálie, tak jsou tam?
1: Jsou tam. Jeho Ital z 1% a Severo Ital ze 2%, takže se nebojím říci, že jsem prostě Ital. A Itálii miluju a letošní prázdniny bychom chtěli navštívit buď to právě Itálii, anebo mé milované Slovinsko.
2: A tam žádné předky nemáš ve Slovinsku?
1: Ve Slovinsku jako něco tam určitě bude taky, jako si myslím. No.
2: Řekni mi, jak tě to tak jako napadlo, že jsi jako nechal udělat test? To není totiž levná záležitost, ne? To stojí...
1: To byla
2: nějaká akce zadarmo.
1: To bylo v rámci natáčení jednoho seriálu, kde se právě řešili jako původ, DNA a vlastně kdo je čí otec.
2: Bratři a sestry.
1: Ano, je to tak. Já jsem nevěděl, jestli to mohu říct.
2: Jo, to můžeš říct. Takže vám to tam udělali všem? Co jste
1: kdo chtěl, tak jo. Si mohl nechat prostě ukošťourem nebo takovou tyčinkou jako zacumlat se jako lízátkem na minutku a pak se to poslalo někam trada a za měsíc přišly výsledky, no. 20% jsem dokonce Germán.
0: No, tak prosím pěkně, to se krásně jako prolíná. Jaký jsi teda Ital? Horkokrevnej nebo klidnej?
1: Myslím si, že jako vlastně horkokrevnej, ne horko mi je častokrát, proto mám rád taky tu zimu. A jako je to tak v půl na půl, no.
0: A propisuje se ta italština tvoje v té Šroubovici i do toho, jak řídíš auto?
1: Aj.
2: My jsme ten díl viděli.
1: Který teďko myslíte?
2: U Pavla Grainera si byl, ne? V autoškole.
1: Já.
2: Tak to je ještě dobrý. Byl ještě nějaký větší, jako?
1: Ne, já si myslel, že v jednom seriálu se mnou odletěla kabina toho nákladního vozu, pak jsem tam zmáčkl čistě jenom tu vzduchovou brzdu a ta kabina letěla ještě 1,5 metru dopředu a pak 1,5 metru zpátky, takže to bylo takové jako veselé. Takhle, já jsem velký milovník aut. Leč v tom provozu, který je plný lidí, se někdy bojím do něj vydat. Ale auta mě baví.
2: Jo, prostředničky zvedáš, když řídíš.
1: Ne vůbec.
2: Ne, seš klidnej.
1: Ne, já právě fakt dodržuju rychlost. Kde je 50, tak tam jedu 50.
2: Takže prostředničky zvedají jiní.
1: To spíš. A já to mám spíš takové, jako, že si říkám, když tady je pro boha 50, tak jako kam spěchat. A to samé i na té dálnici mi přijde jako tak dobře, tak tam budete o 10-15 minut dřív, anebo budete o 10-15 minut dřív někde jinde, odkud už se nevrací, no jako. Takže prostě je za mě důležitá ta bezpečnost, no.
0: Takže místo prostředníčku děláš takové to klasické italské
1: Ne, já dělám, aby se snepl.
2: Petr Buchta je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: Pořád žije, vám chci říct. Pořád tu mám kolegu. Pořád ještě máme v banku 48,5 tisíce korun.
1: Já jsem myslel, že je řeč o Jim Cliffovi.
0: Ne, ne, pojďme na poslední slovo.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Takových peněz, kolik tady v banku je. No a kdo tu truhlici vysype? Komu to všechno bude říkat, pane?
0: To je samozřejmě otázka. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1. Koho pak tam máme?
4: Dobrý den, tady Hanka z Náchoda.
0: Hani, zdravíme. Tadle věta tady na vás čeká.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
4: okno.
0: Viděla. Dobře. Viděla jste nápovědy, říkáte co?
4: Viděla, okno.
0: Říkáte okno, tak pojďme to prověřit.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
1: Pane bože!
4: Opravdu! Ty brďo, skvělý!
0: Pojďme na to, tady je ta věta úplně celá.
5: Potřebuji předpověď počasí, tak potřebuji okno.
0: Je to
4: brďo!
0: Hani,
4: to je skvělý!
0: Ještě jedna fanfára od nás.
4: Ty jo, úžasný.
0: Máro, žiješ?
4: Ježišmarja.
1: No, samozřejmě vám moc gratuluji, máme opravdu...
4: Děkuju.
1: Špatně.
4: Ty brďo, my taky.
0: Kolik vás tam je?
4: Asi pět.
0: A peníze jdou...
4: práci.
0: Jo, a peníze jdou jenom vám, nebo se dělíte?
4: Ne, my tři jsme na to.
0: Tři jste, takže tam to máte 15-16 každá.
4: No to je úžasný.
0: Každá 16,
1: počítám to... To se mi trošku ulevilo, no.
0: Počítám
4: to dobře. Klepu.
0: Co s těmi penězmi uděláte?
4: Já ještě ani nevím, když se z toho zpamatuju. No, dám si nějakou radost určitě.
0: No. A holky, s kterými se dělíte, budou utrácet za co? Ty věděj?
4: Taky ne, my jsme to nečekali vůbec.
0: Vy jste to vůbec nečekali, no tak od nás samozřejmě velikánská gratulace. Hani,
4: ježi, moc děkuju.
0: Vy nám zůstaňte na telefonu.
4: Jo.
0: Všechno se píšeme a vám ostatním posíláme, Krištof, dneska po ránu. Ještě jednou gratulace.
1: Hani, tak
4: děkuju.
1: Já si teda půjdu dát studenej obklad.
4: Já taky.
1: Trochu se asi přebalím. No.
0: Tak jo.
1: Gratulace, no.
4: Ty brďo.

0: Tak to tady rozdecháváme.
1: Já jsem si musel nalít sklenici vody. Otevřít okno, vyvětrat.
0: Ano, mě to zaskočilo. Samozřejmě, ještě to několikrát připomeneme, ale k tomu, aby paní Dagmar Honcová mohla udělat předpověď počasí, potřebuje okno. Teda ne, že by se podívala z okna a řekla si, jak bude, ale potřebuje ten čerstvý vzduch. To se ještě všechno prozradíme, jak tady k tomuto slovu došlo. Každopádně slovo pro vás budeme mít nové, a to už dopoledne u Robina. To nejlepší z muziky do příští hodiny, třeba tým.
1: Já ti spím. Ale to hodně nebude všechno, ještě se taky přihodí Ed Sheeran.
0: A ještě jeden zástupce českých luhů a hájů, Miraj.
1: No, my jsme to hráli tenkrát, tak se na to stála fronta. Ale to zase bude na kempech.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete s kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Je čas na jídlo plné vitality a

0: Zvyknout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry. 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: S úvabnou Lucí Černou.
2: Děkuji, hezké ráno. Babiš právě teď jedná o změně financování veřejnoprávních médií. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných firm Agrofertu k vrácení podpory. Pražský okruh blokuje nehoda. Dlouhé kolony hlásí ide jednička na příjezdu do metropole. Premiér Andrej Babiš právě teď na úřadu vlády jedná s řediteli České televize a rozhlasu o převodu financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury řeší hlavně výši příjmů obou veřejnoprávních médií po změně financování. Šéf Českého rozhlasu René Zavoral před jednáním řekl.
3: Přesvědčit vládní koalici, aby se zdržela jakýkoliv změn, ať už jde o systém financování, tedy jakoukoliv změnu v tom systému, a aby se zdržela i změn, pokud jde o výši rozpočtu, jak Českého rozhlasu, tak České televize. Předpokládám, že s tím dali i pan Hynek Chudárek, takže uvidíme, jak to bude celé vypadat.
2: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond vyzval 28 dceřiných firm z holdingu Agrofert, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpaly na podporu zemědělské činnosti. Zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmu v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy ale peníze vracet nechtějí, informuje o tom server i rozhlas. Na frekvenci 1 před malou chvílí padlo poslední slovo Dagmar Honcové. Posluchačka Hanka z Náchoda vyhrává 48,5 tisíce korun. Uhodla, že známá meteoroložka potřebuje pro předpověď okno. Posluchačka prozradila, že se o výhru rozdělí.
4: Skvělý!
5: Ještě jedna fanfára od nás.
4: Jo, úžasný.
5: Máro, žiješ?
4: Ježišmarja.
6: No, samozřejmě vám moc gratulujeme. Opravdu.
4: Děkuju.
6: Špatně.
4: Přijde, že taky.
5: Kolik vás tam je?
4: Asi 5.
5: A peníze jdou...
4: práci.
5: Jo, a peníze jdou jenom vám, nebo se dělíte?
4: Ne, my tři jsme to.
5: Tři jste, takže to máte 15-16 každá.
4: No to je úžasný.
2: Já ještě doplním, že v rubrice Poslední slovo můžete opět soutěžit v našem dopoledním vysílání. A pokračujeme. Ceny ropy dnes na světových trzích klesají. Děje se tak poté, co Írán a Izrael na základě výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavili vzájemné útoky, ačkoliv obě strany varovaly, že by mohly obnovit nepřátelské akce, uvádí to Reuters. Podle ní dnes severomorská ropa Brent vykazuje pokles o více než procento a pohybuje se těsně nad 93 dolary za barel. České fotbalistky dnes zápasem proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa. V Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají shodně 11 bodů. Utkání začne v 7 večer. No a vítězky skupiny Ligy B postoupí přímo do Ligy A a budou mít lepší pozici při losu baráže o postup na světový šampionát v příštím roce.
0: Frekvence 1.
2: Počasí. Úterý už bude Česko ovlivňovat studená fronta, která přinese déšť na většinu území. Na západě Čech už bude chladněji. Od rána se tam skoro vůbec neoteplí a maxima by tu měla být maximálně kolem 17 stupňů. To na východě Česka bude dneska ještě teplo. Podle meteorologů tam mohou naměřit až 27 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A Pražský okruh blokuje nehoda, dlouhé kolony hlásí ID1.
7: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním komplikuje provoz na Pražském okruhu ve směru k Ruzyni na 18. kilometru u Ořechu. Kolona popojíždí od 82. kilometru Jesenice a tunely mohou být blokově odbavovány. A silný provoz také očekávejte při příjezdu do Prahy po dálnici D1, kde řidiči jsou v přerušované koloně od 24. kilometru až po druhý chodov. Zdržení je tam přes půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A je po zprávách 9, to znamená, že na frekvenci 1 pokračují oblíbení.
6: No je to pravda, ano.
2: Nevím, jestli vaši, ale Mio.
6: Skutečně. Já po dnešku jsem u tebe jako stoupl v té oblíbě, že?
2: Ale jakoby brutálně.
8: Není nad to mít vřelé vztahy na pracovišti.
2: Je to tak.
8: Ne, ale to dělá fakt strašně moc. Představ si, že by si sem přišla a tady byla nějaká bzůra a nějakej tylít. Jo, anebo že my bychom tady měli vzůru místo tebe, že jo? To nikdo nechce.
2: Nebo že bychom se museli každý den před sebou přetvařovat, jako, aby se ten druhej cítil. Přetvařujete se někdo z vás?
6: Ne.
5: Já teda jo.
6: No tak,
5: víš kde?
6: Hlubko to aspoň řekne.
5: Ne, počkej, víš kde? Já přijdu k doktorce. Já nevím, čím jsem starší, tak tím to hůř snáším, jo. Ale je mi hrozně blbý přiznat, že se bojím toho odběru té krve. Takže nastavím tu ruku. Teď teda se
6: odvrátím zrak.
5: Přetvořím na to, že jsem velká a statečná holka. Takže to je přetvářka, kterou dělám já.
6: Takže bys jako přišla k doktorovi, tak co vás trápí? A místo toho, abyste mi jako řekla, aby ti pomohla. Nic, já se úplně fit, podívejte.
5: A proč sem chodíte? No, abych vám to řekla.
6: No,

0: Beautiful Life. V Náchodě dneska po ránu rozhodně.
1: No to, ježišmarja. V Náchodě, tam je jim do skoku, tam je jim hej, ale co já tady? Srdcař.
0: Srdcař, no, vidíš, no tak v klidu. Ustál jsi to?
1: Jo.
0: Dáš to bez toho, dáš to bez nějakého lexiku, v pohodě, to ustojíš,
1: nezdejcháš. A to já jako vydechám, no. Ale jako bylo mi úzko, to jako přiznám, no. To bylo.
0: Každopádně, my jsme se tady dneska ráno povídali s Petrem Buchtou o shakespearovských slavnostech a s Márou jsme tady zavedli debatu na to, v čem vlastně jít do divadla.
1: Tak ty shakespearovské slavnosti tam, tím, že je to venku, tak asi možná třeba. Ano, já si myslím, že i tam by člověk jako měli slušně oblečený.
0: Jo, slušně jo. Asi tam nepůjdeš v maskáčích, ale myslím si, že nikomu nebude vadit, když budeš mít na sobě třeba jako dáma kalhoty a k tomu nějaký svetřík. Že nemusíš.
1: Jo, to nic, to je jasný, ale třeba jako co boty?
0: Boty, no asi bych nešla v kroksech.
1: Jo, tak to seš hodně benevolentní. Jako botasky jsou v pohodě, tenisky, to si může, kroksy prosím ne.
0: V kroksách prosím vás nechoďte. Teda klidně jako choďte. Jestli vám to dělá dobře, klidně choďte. Já jsem teďka slyšela nějaký názor, že v podstatě člověk si může chodit v čem chce, i když myslím si, že jsou divadla, která tě nepustí do sálu, pokud jako nemáš
1: dost. No to jsou i kluby, kde tě nepustí v teplákách.
0: Fakt?
1: No, ano, já jsem teda ty tepláky na sobě neměl, ale byli kluci, kteří tam pak začali vykřikovat, víš co, ty tepláky stojí, ty nulo!
0: Jo, takhle.
1: No kolik, čumáčku, řekni. Tak si jedí, převlíknout a přijít slušně oblečený.
0: Takže, ale viděla jsem někde nějaký takový fórek, že ženská jde na rande a chlapí říká, vem si na sebe to nejdražší, co doma máš. Mm-hmm. A ona se oblékla do toho funkčního oblečení, v kterém chodí samozřejmě běhat, že jo? Protože to všichni, kdo
1: to
0: sportují,
1: batoh, no?
0: Vědí, že to stojí batoh. Tak každopádně, přátelé, téma, v čem do divadla? Jestli jste benevolentní a vyrazili byste tedy klidně v botaskách, v džínech, hlavně, že je to čistý. A nebo si myslíte, že by prostě pán měl mít aspoň tu košili? Dejte nám klidně vědět na 257-400-999 a nebo klidně SMSky 736-300-444. Hele, někdo nám volá, Máro.
1: Zkusí, no pojď to vzít.
0: Zkusíme to. Krásné ráno, tady. Ne, tak to nevolá, už to položil. Tak nic. Tak každopádně, dejte nám vědět 257-400-999 nebo SMSky 736-300-444 a za chvilku se na to tady podíváme.
2: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
3: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
2: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
3: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: No, přátelé, kamarádi, posloucháte Frekvenci 1, my jsme nakousli takové docela, můžu říct, třeskavé téma, to v čem chodíte do divadla.
2: 736-300-444, prostor pro vaše názory. Píše nám Iveta, dobrý den, nikdy bych do divadla v botaskách nešla. Chodím vždy ve společenském oblečení, přijde mi to jako neúcta přijít v oblečení, v kterém hrabu zahradu. Hmm? Tak samozřejmě to je jasný názor a jasně pojmenováno.
1: A já jsem tady narazil taky na SMS-ku. Dobrý den, aby šla v šatech a bílých teniskách, ty se k šatům hodí. A když mám teplo na palce od nohou, je mi teplo po celém těle, vaše posluchačka, tak i to je názor.
2: Hele, Jarmila z Chomutova, do divadel pouze ve společenském oblečení i boty. To, co někteří dneska předvádí, je hrozné. Nepustila bych je do divadla žádného. Je to jediná společenská akce, takže by se měli lidé na to obléci. Jarmila Chomutov.
1: A tady jo, dobrý den, byla jsem zklamaná. Vzala jsem mamku do Slovenského národního divadla, my si dělali hlavu s tím, co si vezmeme na sebe, a pak tam přišly důchodkyně ve volném tričku a legínách. No taky to chce velkou odvahu teda.
2: To samozřejmě jakože jo, počkej, máme tady prostor pro i vaše telefonáty. Schválně, kdo pak se nám dovolal? Hezké ráno, tady Lubka a Mára, kdo tam?
3: Dobré ráno, tady Silvie.
1: Dobré ráno, Silvie.
3: Já jsem k tomu jenom chtěla říct, že standardně samozřejmě člověk chodí ve společenském oděvu, jen je potom smutné, když přijedete do Prahy, jdete do Národního a všude kolem jsou ty běžně oblečení lidé z ulice, které tam nahánějí ti naháněči.
1: Takže tričko, rifle a botasky.
2: Nahánějí naháněči? To se děje?
3: Jo.
2: Jakože není vyprodáno, takže tam nahánějí naháněči ještě, aby si šli sednout.
3: Ty turisty, prostě ty turisty, kteří jdou kolem, tak oni tam jdou, tak jak jdou kolem, tak jdou.
1: A když byste, teďka ještě se teda zeptám, Silvie, když byste byla na dovolené a shodou okolností by se vám stalo přesně tady to, co tady jako říkáte, že by vás tam někdo konal, ale nechcete jít do divadla, šla byste třeba takto oblečená v cizině, ne u nás?
3: Vždycky si i do ciziny beru společenské oblečení.
1: Tak s tím tak trošičku jako počítáte, že byste zaskočili do opery?
2: Co kdyby mě náhodou odchytli na ulici, že jo?
3: Ano,
2: to
3: ano,
2: je jak,
3: ano.
2: Jak moje maminka říkávala, vždycky měj čisté spodní prádlo, nikdy nevíš, kdy tě srazí auto, aby tě záchranáři nepomluvili. Tak. Takže...
1: Teďka už, já totiž ne, já, že to tak jako řeknu, my máme psa a on má na obojku motýlek. Mm-hmm. Klasický motýlek.
2: Ten může do divadla.
1: A právě říkají, vy máte pejska, on má krásnou mašli. A říkám, to je pes, má motýlka, kdyby jsme náhodou nějak nepředloženě šli do opery, tak ať tam nedělá ostudu.
2: Takže vždy připraven.
3: Ano, ano.
2: Tak jo, díky moc za váš názor, mějte se krásně.
3: Krásně, nashledanou.

0: Vánoc tohoto roku je za námi, dnešní nejvyšší odpolední teploty podle toho, kde budete, protože rozdíl bude přibližně 10 stupňů mezi západem a východem. Karlovarsko maxima u 17, na východní Moravě až 27.
1: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
2: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
3: Dvě minuty po půl desáté a uchvancancující Lucie Černá.
4: Hezké dopoledne. Středočeský kraj vypíše dotace na obnovu základních škol a navyšování jejich kapacity. Obce budou moci o podporu požádat letos v létě a na podzim. Celkově půjde o 3 dotační programy. Dohromady na ně hejtmanství vyčlenilo 85 milionů korun. Informovala o tom dnes mluvčí hejtmanství Zuzana Žítková. U soudu i dnes pokračuje kauza Dozimetr. Jako svědek je dnes předvolán kandidát na primátora Adam Scheinherr. Ten byl v inkriminované době údajné korupce při zadávání veřejných zakázek náměstkem pro dopravu na pražském magistrátu a předsedou dozorčí rady v dopravním podniku. Izrael dnes vyzval k evakuaci celé město Sur na jihu Libanonu. Píší to agentury, podle kterých se evakuační výzva týká i křesťanské čtvrti, na které se předchozí podobné výzvy nevztahovaly. Výzvy Izrael vydává předtím, než uskuteční údery. Teniska Karolína Plíšková zahájila travnatou část sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 29. hráčku světa, Američanku Kesslerovou, 6-7, 6-3 a 6-4. Teď ji čeká finalistka Wimbledonu z roku 2021 a nasazená trojka Kanaďanka Emboková.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
4: A ještě míříme na silnice.
7: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním se došetřuje na dálnici D8 na 61. kilometru ve směru na Prahu. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 5 minut. A bouralo se také na dálnici D4 ve směru na Prahu na 44. a 5. kilometru, kde osobní vozidlo narazilo do svodidel. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Frekvence 1.

0: o 9:30. Nakousli jsme téma, v čem chodí do divadla, aby to bylo ještě na slušno. A přišla nám tady SMSka. Nejlépe se chodí do divadla samozřejmě v obleku. Rock Opera Praha. Tam správný metalista může přijít jako divák v roztrhaných kalhotách a křiváku.
1: Ale to zase chápu. Pokud je to součást toho dress kódu a jdeš vlastně ve stylu toho roku, tak si myslím, že je to v pořádku. Ale hele, pojďme vykopnout ještě jedno téma.
0: No.
1: Velká kulturní celosvětová událost, ovšem ve sportovní hale.
0: Takže v Foutu aréně,
1: třeba
0: předpokládám,
1: Outučko,
0: koncert André Rieu.
1: Třeba.
0: Tak v čem tam?
1: Jako velká večerní nebo džíny?
0: No,
1: já vím, že existuje něco jako zlatá střední cesta. Dobře,
0: a to je teda co, ta zlatá střední cesta?
1: To já právě nevím. Ale jako
0: bílý botasky třeba pro pány?
1: Pro pány. Bílé botasky pro pány.
0: No nepočkej, protože to teďka je poslední dobou, i na svatbách se to hodně nosí. Bílý botasky, třeba modrý kalhoty oblekový, a k tomu košile.
1: Hele, možná nám to podaří, pomůže někdo rozlousknout. Hezké ráno, tady je Mára a Lubka.
2: Dobré ráno, tady Luděk,
1: Luďku, tak jak vy to máte s tím společenským oděvem a kulturní záležitostí, která se odehrává, dejme tomu, třeba v Outučku?
2: No, určitě nějaký slušný oblečení, rozhodně ne teda rifle s dýrama nebo tepláky, což teda to je úplná katastrofa.
0: A někdy jsou ty tepláky drahý, ne?
2: Pořád to jsou tepláky,
1: přesně tak. No tak moc. Ano, povídejte.
2: Já to mám teda z dětství vžitý, že už jsem starší ročník, 660. Takže tepláky prostě jenom na hřiště nebo na nějaký sport. Rozhodně ne do divadla nebo nějaký kulturní akce nebo na nedělní procházku.
0: No, přesně tak. Vlastně ani na lázeňské korzo by se ty tepláky nehodily, že?
2: Vůbec, no, prostě.
1: V podstatě
2: prostě
1: asi
2: mám vždycky trošku trauma, když vidím slečnu nebo paní v lodičkách, tepláky a kabelku.
0: No, to je pravda.
1: To je pravda, že některé kombinace jsou minimálně neotřelé, řekněme Lučku, to takhle.
0: A když by to u té dámy bylo vyměněno za legíny, ty tepláky, to by šlo, nebo ne?
2: No, zase záleží na tom, jaký ty legíny, no.
0: Padnoucí.
1: Aby padly, no neznám moc legínco padne, jako to my dámy, jako samozřejmě víme, jak se to říká, malé děti a legíny prozradí vždycky pravdu,
0: no,
1: že jo?
0: No, musíš mi trošku soudnout, jo?
1: Tak jo, Lučku.
2: Já jsem si myslel, že to je jenom český trend, ale já jezdím celou Evropu a bohužel je to úplně po celé Evropě stejný tohleto.
0: Tak to mi odlehlo, už jsem myslel, že to je opravdu jenom u nás.
2: Ne, opravdu. Kompletně celá Evropa, Holandsko, Německo, Švýcarsko, Itálie, prostě všude. Bohužel, no.
0: Lidi blázní.
1: Luďku, díky moc za váš názor, mějte se krásně a jestli jste na cestách, tak ať se daří.
2: Ano, děkuji, vám taky.
0: Naslyšenou.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky. The

0: Robbins, jedna z té nejlepší muziky, taky Bruce Springsteen. Mějte krásné dopoledne, no my jsme tady nakousli téma, v čem chodit do divadla, aby to bylo naslušno, a z vašich SMSek návštěva divadelního představení by měla být událost, na kterou se člověk vždycky hezky oblékne, aby měl kompletně krásný pocit z hezkého zážitku. A to si myslím, že je správně. A pak tady mám ještě jednu. Zdravím vás do studia, já nosím tepláky jenom ke kobyle a na zahradu a na doma. Nechápu to. Hedvika.
1: Ještě zpráva od Jany. Dobrý den, k vašemu dnešnímu tématu. Chodím často do divadla, vždy společensky oblečená a obutá, ale v sobotu jsem byla na Fidlovačce, odpolední představení. Přijela jsem vlakem z Olomouce a tak jsem jela a do divadla šla v letních šatech a bílých teniskách. Tak tady, pokud je to samozřejmě odpolední představení a jsou to letní šaty a bílé tenisky k tomu, tak si myslím, že by to asi jako šlo, na tom se asi shodneme. Tak. Každopádně, díky moc, jinak samozřejmě choďte si v čem chcete, my tady nejsme módní policie.
0: Ne, nechoďte, choďte si v čem oblečení.
2: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
3: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
4: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Ty se vrtíš.
1: Tak jsem třeba, jsem sem vešla a slyším to Ponzi, že jo, a říkám, chtěla jsem ohřít se. Buenos días, amigos.
2: Hola, hola, pita.
1: ¿Qué tal, amigos? Todo bien.
0: Krása. Jako,
1: že já chuť někam letět, kde se mluvíš.
0: Já bych tam klidně i došla, kdybych měla to volno. Já nepotřebuji ani to letadlo.
1: Tam by si šla daleko, tam kam jsem myslela. Já třeba myslela, víš, jako třeba jako střední Ameriku nebo Mexiko.
0: Jo, takhle, tak to bych musela být jak Ježíš Kristus.
3: Říkám a potřebuji půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
9: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
10: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
11: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
3: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: 10. hodina a Lucie Černá je na místě. Krásné dopoledne.
12: Hezké dopoledne. Klempíř pondělí předloží zákon rušící poplatky pro veřejnoprávní média. Rodiče jsou pro zákaz v sociálních sítí dětem do 15 let. Nehody teď blokují D5 i D8. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Po dnešním jednání pracovní skupiny o veřejnoprávních médiích to na síti X uvedl premiér Andrej Babiš. O výši částky, kterou by Česká televize a rozhlas měly místo toho dostávat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí do 15 let. Vyplývá to z průzkumu agentury STEMARK pro UNICEF.
13: Průzkum mezi víc než 700 rodičů ukázal, že zákaz podporují častěji matky než otcové a častěji po něm volají rodiny, jejichž děti se sítě negativně dotkly. Třeba, že u svých ratolestí sledovali nástup psychických problémů. Téměř třetina dětí od 9 do 17 let by sítě omezila do 13 a necelá čtvrtina by je povolila až od 16 let. Bez omezení by sítě ponechalo 14%. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
12: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond vyzval 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmu v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy ale peníze vracet nechtějí. Informuje o tom server i rozhlas. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu více než tunu heroinu. Cenu na

0: Narkotik odhadli na více než 1,25 miliardy korun. Drogy byly ukryty v zásilce dekorativních cihel ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Na dnešním atletickém mítingu bronzové kategorie kontinentální tour v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk druhý start této sezony. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil výkonem 20 metrů a 32 cm. Druhé místo. Do akce dnes půjdou i bronzový medailista z mistrovství světa v Tokiu, výškař Jan Štefela, nebo držitel českého rekordu v běhu na 800 metrů Jakub Dudicha.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska už bude Česko ovlivňovat studená fronta, která přinese déšť na většinu území. Na západě Čech už bude chladněji, od rána se tam skoro vůbec neoteplí a maxima by tu měla být kolem 17 stupňů. To na východě Česka budou teploty ještě vysoké, naměří tam až kolem 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A nehody blokují D5 i D8.
2: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním se došetřuje na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Prahu. V místě dopravní nehody se nám kolona netvoří. A dopravní nehoda se také došetřuje na D8 na 61. kilometru ve směru na Prahu, kde se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Vozidla jsou již daná na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A po zprávách 10 už máte na frekvenci 1 Martu Jandovou.
3: Krásné dopoledne, já vás všechny zdravím, doufám, že se máte krásně. Tak jak už jsem říkala včera byl Medard a bylo teda nádherně bylo. Ale dneska to prostě přijít muselo. Venku je trošičku chladnější, jako není to nic hroznýho. Občas krápe, vemte si pláštěnky, vemte si deštníky, co je vám libo. No, máme 9. června, prázdniny se blíží neuvěřitelnou rychlostí. Máme úterý, svátek má Stanislava, tak všem Stanislavám, všem Standám přeji krásný sváteční den. No a já mám pro vás dneska takový trošičku zvláštní téma, takový trošku trapný téma, bych řekla. Jde o to, že člověk občas něco řekne, co nemyslí vůbec zle, jenomže ono to nepříjemný je tomu, komu to říkáte. Třeba pogratulujete kamarádce k těhotenství, jenomže ona vůbec žádný minko nečeká. Prostě jen malinko přibrala. A nebo řekne třeba pánovi, vy jste dneska přijel se svojí maminkou, říká, to není moje maminka, to je moje žena. Mně se to tak jednou povedlo. Povedlo se mi to, že jsem tehdy prodávala čaj v obchodě, takovýhle šílený fópa. To vám řeknu za chviličku, vy mi pište, jestli se vám něco takového podobného stalo, že jste prostě úplně zareagovali blbě, nebo říkat, ježiš, to je krásný chlapeček. Jenže on, to je holčička. Prostě takovýhle věci. Těším se na vaše zprávy, pojďme se trošku pobavit, když venku je ponuro a šedo. Pište SMS-kou na 736 304 44. Přeji krásné dopoledne.
1: Co se děje?
4: Co se děje?
1: S Martou Jandovou.

0: že Blue Savannah ve 10:45. Pojďme na to. Tak já jsem jednou v Německu pracovala ještě, než jsme teda jako podepsali tu smlouvu s těmi vydavatelstvím a živili se už jenom hudbou. Tak jsem pracovala například ještě třeba v obchodě s čajem, jo. Já jsem tam prodávala čaje, vařila jsem jako i na ochutnávku, ale důležitý bylo to, že když prostě někdo něco koupil a to lidi zaplatili, tak já jsem jim pak nabízela různý zkoušky čajů a k tomu jim dávala bombóny. Měli jsme krásný takový, jako velký bombón vždycky to byl, buď zabalený do zlatýho, nebo do takového krásný modrý. No a v té zlatý byly medový bombón, a v té modrý byly čajový bombony. A přišla taková rodinka, takový jako chlapeček, třeba pětiletej, se šedou jako babičkou, s úplně šedým dědečkem a koupili tam nějaký čajíček právě pro toho prcka. No a oni platili a já na toho prcka jsem chtěla být jako milá, jo. Tak bylo mi asi 20, nebo 23 třeba. A říkala jsem, chceš bombonek medovej? A on, chci bombonek. Tak jsem mu dala ten bombonek a už jsem šahala pro ty dva čajový bombony a říkala jsem, ty čajový byly pro dospělí. A říkám, a chce bombonek i babička s dědečkem? A on řekl, ti tady nejsou, ale mamince a tátovi bych rád bombonek dal. Au, to byl takový trapas. Ale já přísahám Bohu, tenkrát, že jsem teda ještě neměla tolik zkušeností, ale já jsem si opravdu myslela, že přišla babička s dědečkem, prostě, jako, že šli prostě po nákupáku a šli koupit dobrý čaj. Takže to bylo jako strašně, strašně trapný. Možná mě jako omlouvá tenkrát můj věk a že byli opravdu hodně šedivý oba dva. Píše Klára, dobrý den, takhle jednou můj kolega, policista, zastavil ke kontrole vozidlo. Řídil muž, spolujezdkyně, žena. A kolega, který měl svou manželku v té době těhotnou, tak říká, je, taky čekáte, miminko. Řidič úsměv a manželka naštvaně, ne, já jsem jen tak tlustá. No, kolega stuhnul, omluvil se, já schovaná za vozidlem, smějící se co nejvíce potichu. No, prostě se to občas děje, kor, když to máte doma, jako jo. A píše tady ještě Martina, zdravím, Martičko, nám se stalo s našima vnukama v cukrárně. Maminka je hodná, že vám dovolí tolik zmrzliny a dědeček je hodný, že to zaplatí. No, naši vnuci to hned paní prodavačce vysvětlili. To byla červená až za ušima. A co tady ještě píšete dál? Martičko, zdravím, ano, stalo se mi to, trapas jako prase. Měl jsem hospůdku a pořádali jsme dětský karneval a přišel hošík s pánem a já říkám, to pojď prdelko, dědeček tu koupí něco dobrého. Ten dědeček byl tatínek, červená jsem byla až, víte kde. Stalo mě to panáka a velkou zmrzku pro prcka. Dala jsem jim to ráda. A tady píše posluchačka, nebo posluchačka, ano, s písmenkem H. Ahoj Marti, tak přesně takhle jsem se znemožnila v obchodě s nábytkem, kde byl u kasy, nevím jak to říct, velmi zženštělý prodavač a k nákupu mi ještě nabízel balící papír a já mu odpověděla, no moc děkuju, jste hodná. No, za tohle už se nechcete ani omluvit, ale třeba se ho to nedotklo. No, doufejme. No, ještě tady píše Petra, bavíme se dodnes. No, takovýhle věci se prostě občas dějou a lidi to většinou, teda budu jako říkat většinou, takhle opravdu nemyslí. Prostě to, mám tady nějaký zvuk, prosím vás, nějakou zprávu od vás, pojďme si to poslechnout.
1: Hezký den. Mně se stal tento trapas, ale u paní doktorky. Yeah. Išla jsem s mladším synem, byl kudrnatý blondáček a byla tam nová paní doktorka a říká, holčičko, tak si sedni. A sestřička říká, to není holčička, to je kluk.
0: No jo, no, ale oni prostě ty kluci někdy jako když tak jako vypadají. Já si myslím, že ještě jako, že to je lepší, když řeknete holčičko klukovi, protože může mít právě třeba, že je hezké, když jsou malí, že jo, mají ty další vlásky. Ale když malí holčičce v kočárku řeknete, to je ale hezký chlapeček. Ježíš, to se stalo mojí mámě, ale jako někdo řekl něco mojí mámě, mojím bráchovi. A to bylo jako fakt zlý. A to vám řeknu až za chvilku, protože teď je čas na to nejlepší z muziky, tak u nás zůstaňte na frekvenci 1.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybírá

0: Sonor, máme krátce po půl jedenácté a jedeme v mém tématu trapasy dál.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: To tady strašně bavím vašema zprávama, protože jsem ráda, že nejsem jediná, který se to tenkrát stalo, protože já jsem se opravdu styděla i na zadku, který byl v kalhotách samozřejmě. Jo. Prostě bylo to takový, prosím už ne. A od té doby si dávám obrovský pozor, ale říkám si, že každému se to jednou musí stát, aby se to pak už prostě nestalo. Chybama se člověk učí. Píše Daša. Potřebovala jsem něco opravit na domě. Přijel muž a žena. Během řeči jsem řekla, tak jste zapojil i manželku. Ta paní mi řekla, já jsem jeho dcera. Prostě vypadal mladě. Gábina píše, mám 8letou dceru a jelikož roky nebarvím, tak když jdu pro ní do školy, tak v kameře se ptá dožinářka, no to je babička, ne? To je moje maminka. Nebo venku, měla by si poslouchat svoji babičku a ne na ní být taková. Takže protože mám šedé vlasy, tak prostě jsem babička. No to trošku zavádí, ale Gáby, já jsem šedivá, kdybych se nebarvila. Teda ne úplně, ale hodně. Irena píše, ahoj Marti, tak my s vnučkou měli opačný zážitky. Když jsme jezdili na dovolené, tak o nás říkali, že jsme její rodiče. A to zas potěšilo. Měj hezký den. Tak to jo. To potěší opravdu, to potěší. Že místo třeba, místo babičky jste maminka, to je krásný. Ještě píše Evča ze Zatažené Vysočiny. Já zdravím ze Zatažené Prahy. Ahoj Marti, před mateřkou jsem jezdila 30 kilometrů do práce. Cestou jsem brala paní, která vypadala starší. Začala mluvit o tom, že řeší rovnátka. Ptala jsem se, kolik je vnukovi. No vůbec mě nenapadlo, že mluví o synovi. Měla 5 dětí a ten nejmladší měla už docela později. No, trapas, strašnou dlouhou dobu jsem se jí omlouvala. No potom ještě tady píše, jo, to úplně není k tématu, ale je to vtipný, napsala Martina, u nás šla známá kmudr, který se jmenuje Šurin a přeřekla se. pane doktore, je tam pan doktor Šulin? A to mě úplně, taky úplně mimo téma, mě napadlo, když jsem tenkrát, já jsem tady vyprávila jednou s Milošem, dokonce přednedávnem, jsme mluvili o prestižkách, jo, o těch teniskách, a myslím, že on měl téma podpultovky. Tak mě táta poslal, říkal, hele, paní Hnátková říkala, že máš přijít a postavit se prostě do fronty, že ten den přijdou. Takový jako typ, že přijdou, jo, že mi žádný neschová, ale že tam prostě musím stát ve frontě. No tak jsem stála asi hodinu a půl ve frontě, konečně jsem přišla na řadu a úplně mě vypadlo, jak se jmenuje, tak jsem se dožovala paní Haxnový místo Hnátkový. Tak to je jiný téma, jak už jsem řekla. A tady ještě píše to, kdysi dávno ještě na škole jsem měl vlasy po pás a už tenkrát jsem měl 185 cm a metrák. Na zádech smrtku a stejně se mě pan učitel zeptal, slečno, můžete ustoupit. Když se na mě otočil a uviděl mou vousatou tvář, tak se docela lekl. Vůbec mě to neurazilo, směju se tomu už skoro 15 let. Tome, to je strašně vtipný. A jak už říkám, prostě se takový věci dějou. Tak jako co? My jedeme dál. Za chvilku budu blahopřát k narozeninám, tak pokud chcete, abych i dnes někomu volala, tak mě pošlete jejich telefonní číslo a vzkaz, který máte. Samozřejmě komu mám poblahopřát, tak znamená i jméno, třeba i ten věk, nebo prostě jak chcete. Těším se na vaše zprávy už za chviličku u nás na Frekvenci 1.
2: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Dejte si pozor na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 32. kilometru se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. Kolony se v místě této nehody ale aktuálně netvoří. A s rozjíždějící se kolonou po porouchaném nákladním vozidlu v pravém jízdním pruhu na 13. kilometru počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Prahy, kde se tvoří kolona vozidel mezi 21. až 13. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaška.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Tak, máme tady narozeniny a já se snažím najít mezi všema těma zprávama o trapasech nějaký přání, tak ještě než to rozkliknu dál, tak začneme těma slavnýma dneska, výjimečně. Dneska slaví narozeniny zpěvák jedný kapely, kterou absolutně miluju, dokonce ještě když nebude tak strašně slavný, to ale fakt jako kdysi dávno, to je třeba před 25 lety, jsme spolu hráli na festiáku, já jsem ho potkala v zákulisí a šla jsem za ním a poblahopřála jsem mu k super koncertu a že miluju jeho desku, vlastně jsem z něho byla úplně paf, netušila jsem, jakou kariéru udělá a dokonce někdo to video mám, protože to někdo filmoval z dálky, že mu jdu dát ruku. A je to Matthew Bellamy a je z kapely Muse.

Zabili několikrát a pokud se vám nastane ta možnost, tak se na ně určitě vyštěpujete, protože on je opravdu geniální muzikant. Jenom jak zpívá, jak skládá, jak hraje na klavír, jak hraje na kytaru, on vlastně on jako je multi-instrumentalista. Matthew Bellamy. Dneska slaví také narozeniny, 63 let, lamač všech srdců, úplně neuvěřitelný Johnny Depp.

Jo, byla jsem na koncertě. Byla jsem na koncertě v Praze a teďko koukám. Mám totiž skupinu, která se jmenuje Hollywood Vampires, jo, jako hollywoodský upíři. A budou hrát 6. září v Praze. Ve sportovní hale Fortuně. Tak pokud někdo chcete, tak Johnny Depp bude 6. září v Praze. A je tam hodně místa, tak snad to ještě nebude vyprodaný. Zajímavý je, že na tom v té kapele hraje Alice Cooper, pak tu Joe Perry, ten je kytarista z Aerosmith, a Tommy Hendrickson, takže opravdu jako úplně úžasný. No, narozeně také slaví Jan Hrušinský, vlastně herec ze slavného českého hereckého klanu, a já se teda kouknu, jestli opravdu někoho nenajdu, ale samý trapasy tady od vás, samý trapasy. No, nevadí, nevadí, prosím vás. Přeju vám všem krásný den, těm, co mají narozeniny dnes, 9. června, tak krásný sváteční den, to samozřejmě i všem Stanislavám. Mějte se báječně.

0: Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that. V krásném duetu. Na frekvenci jedna, já už taky jsem v duetu s Robinem. Čau, Robine.
1: To snad necháme dospívat, Martina.
0: Krásné.
1: Teda ty to umíš, takhle na závěr hodiny. No, já si z tvé hodiny odnáším, Martičko, spoustu zajímavých trapasů. A pobavil jsem se, pobavil mě třeba pan Šurin. A jak se někdo přeřekl a řekl mu jinak.
0: To je strašný, veď. Ne jako takhle strašný, to prostě se to děje. Prostě
1: pan
0: se to
1: Šurin.
0: Děje.
1: Co mu tak asi mohl říct? No, ale taky si odnáším, že třeba Johnny Depp umí snad úplně všechno i zpívat. Já jsem se zaposlouchal do jeho songu, nevím, jestli to bylo i jeho kytarové solo, to mě
0: bavilo.
1: Já to
0: myslím, že byl ten Joe Perry právě z Aerosmith.
1: Ale my známe trošku ten příběh, jak se dostal Johnny Depp, myslím, na to pódiu právě tady s tím frérem, protože to někde probíhalo v nějaké šatně, my jsme se kdysi dávno o tom bavili.
0: Jo.
1: A teď nevím, kdo koho si vybral, myslím, že Johnny Depp přišel
0: za tím, jako jsem vzpomněl, jak se jmenuje, ten zemřel nedávno a s ním vlastně udělal nějaký jiný projekt.
1: Jo. A prostě mu jenom řekl takhle po koncertě v šatně, teď nevím taky přesně, kdo to byl, ale byl to nějak, a ty to možná najdeš, jo? Byl to velmi známý interpret a on za ním přišel s tím, že asi ani nemusel říkat, že Johnny Depp, jenom otevřel ty dveře, že do té šatny a možná jenom řekl, že by s ním chtěl hrát a třeba i koncertovat a kdo by řekl Johnnymu ne.
0: Asi tak, no, hlavně on opravdu jako... Je to teda zvláštní, že prostě herci milují dělat hudbu a muzikanti zase jako milují hrát. Jo, Jeff Beck to byl,
1: Tak za Jeffem Beckem.
0: On přišel za Jeffem Beckem a řekl mu, já jsem strašný fanoušek a nemohli se třeba někdo vrknout a tak, no. Takže jim to přijdu, prosím tě, mám tady ještě zprávu, prosím tě, od Petra. Ten píše, jednou, bylo to těsně po revoluci, jsem ve Znojmě potkal jednu dívku, ale ona vypadala jako kluk a že je na mateřské, říkala. Jsem na mateřský. A on na, a já na ní, ten Petr Jířek, jo, Petr Jířek. Hele, co dělá tvoje žena, že jsi na mateřský? Au. Já jsem ta žena, blbečko. No. A pak ještě, prosím tě, taky taková věc. Tom tady píše.
1: Potkal jsem dívku, ta má dukáty.
0: No, ale nebyly vidět ty dukáty. Tom píše, dobrý den, ještě jednou, mohu mít dotaz, jak správně oslovit ženu tak, aby to nemohlo být pochopeno špatně. Tak určitě ne, kámo, třeba, já nevím, říkat v šedesátnici slečno mi přijde hloupé, to mě taky přijde hloupý. Mladá paní spíš uráží mladší, protože je to tak, že to prodejci používají od 30 do 100+. On to ty starší potěší samozřejmě. A když jsem použil madam, tak to bylo taky špatně. Tome, já bych řekla paní. Nebo milá paní. Milá paní. Paní, prosím vás. Paní. No. Nebo krásná paní. To je taky jako jí. Nebo dobře naladěná paní. Prostě nějak paní. Protože paní může být i 18-letá, když je vdaná. A ženo je blbý, že jo? Ženo. Ženo neznámého věku a statutu.
1: Mně se líbí, jak jedeš takový svůj monolog, já jsem se jenom zaposlouchal.
0: Já jsem koukala, že ty jsi zamrznul očima, prosím tě, jak ne, se mají oslava muž po 40? Pane?
1: No, asi nevím. Já jsem se zamyslel, protože mě strašně pobavilo nový díl pospátku s Martou Jandovou, takže jako mrkněte na naše Instagramy, stojí to za to. Myslím, že to je nejpovedenější díl ze všech, Marti.
0: Tak snad se nám to podaří takhle udržet krásně. Mně se hezky, Robine, krásný den a my se tady zítra opěšíme.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Dáme si zprávy po 11. hodině s Ondrou Albrechtem.
5: Hezké dopoledne. Ministr Klempíř chce v pondělí předložit zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Brněnští celníci zadrželi 800 kg kratomu bez dokumentace a se zdržením počítají.

0: vítejte na Pražském okruhu. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Po dnešním jednání pracovní skupiny o veřejnoprávních médiích to na síti X napsal premiér Andrej Babiš. Jakou částku by obě veřejnoprávní média mohla ze státní kasy dostat, je zatím v jednání. Řekl to ministr kultury Otto Klempíř.
1: O tom se budeme bavit v pondělí, kde vlastně jsou ukrytý, kde je ukryto financování pro média veřejné služby, z čeho je můžeme vzít, kde na to budeme brát, ale vy se ptáte na, dopředu na otázky, které vám nemohu ještě odpovědět. Je to opravdu věcí debaty a ta debata prostě bude v pondělí na vládě.
0: O dohodu dnes nešlo. Šéfům České televize i rozhlasu bylo oznámeno, že v pondělí bude vláda jednat o zrušení poplatků. Ředitel České televize Hynek Hudárek po jednání řekl.
2: Pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. To je náš pocit, nevíme, co bude v pondělí na vládě.
0: Koalice dnes podle premiéra ředitelům České televize a rozhlasu opět vysvětlila svůj záměr financování prostřednictvím poplatků zrušit. Současný systém podle Babiše dával smysl před 35 lety. Brněnští celníci minulý týden zadrželi 800 kilogramů kratomu, určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii, řekla mluvčí sekce pátrání generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Kvůli vyšetřování ale nemohla sdělit více informací. Tedy například, kde celníci kratom zadrželi, nebo jestli byli v této souvislosti zadrženi taky nějací lidé. Celníci podle ní poskytnou informace další dny. Jedno z nejsilnějších zemětřesení za posledních 5 desetiletí si v pondělí na Filipínách vyžádalo nejméně 37 mrtvých, bezmála 500 zraněných a 20 tisíc vysídlených. Záchranáři dnes pokračují v pátrání po možných přeživších nebo obětech, kteří se můžou nacházet ve zřícených nebo těžce poškozených budovách, napsali agentury AP a Reuters. Agentura AFP mluví o 41 obětech. Fotbaloví fanoušci budou mít před zápasy na mistrovství světa možnost nechat zobrazit své jméno a zemi, případně poslat pozdrav nebo krátký vzkaz prostřednictvím výsledkových tabulí přímo na stadionech. Světová federace FIFA přišla krátce před startem šampionátu s nabídkou spoplatněné služby, kterou je možné si objednat na speciální webové stránce. Zájemce za vzkaz v maximální délce 30 znaků bez možnosti využít smajlíky zaplatí $79, to je asi 1650 korun.
3: Frekvence 1.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, od západu postupně přijde déšť a přehánky, ojediněle na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech jen kolem 18 až 23.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Menší kolona je před Brnem na dálnici D2 mezi 5. a 0. kilometrem. Zdržení je tam do 5 až 10 minut. S větší komplikací počítejte na silnici 7 v okolí Slaného. Tam se držíte kolem 27. až 20. kilometru zhruba 20 minut. No a na 4 hodiny je to potom na Pražském okruhu. Ve směru od D1 k Ruzini mezi 13. a 20. kilometrem hustý provoz a zdržení kolem 15 minut. Tak pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
4: Je tomu tak, máme 6 minut po 11. a já musím teda zpětně pogratulovat paní úřednici Haně z Náchoda, která vyhrála u nás 48 500 korun. Já se přiznám, že jsem to neslyšel. O peníze se podělí s dalšíma dvěma kolegyněmi a byly tak překvapené, že údajně ještě teda neví, co vůbec s těma penězma budou dělat. Ale každopádně pojďme si poslechnout, jak to v našem éteru dneska probíhalo.
5: To je skvělý.
6: Ještě jedna fanfára od nás.
5: Jo, úžasný.
6: Máro, žiješ?
5: Ježišu Maria.
7: No, samozřejmě vám moc gratulujeme. Opravdu.
5: Děkuju.
7: Špatně.
5: Super, že bych taky.
6: Kolik vás tam je?
5: Asi 5.
6: A peníze
5: jsme
6: jdou...
5: práci.
6: Jo, a peníze jdou jenom vám, nebo se dělíte?
5: Ne, my tři jsme to.
6: Tři jste, takže to máte 15, 16 každá.
5: No to je úžasný.
4: No tak vidíte, bude takové dělení tohoto balíčku peněz, ale každopádně z tohoto zvuku jste se úplně nedozvěděli, jaké bylo to poslední slovo v případě, že jste neposlouchali po ránu, tak já vám to prozradím. To slovo bylo okno. Přátelé, okno potřebuje Dagmar Honcová k předpovědi počasí. Teď už to ví úplně všichni, i ti, kteří se naladili frekvenci 1 v tuto chvíli. My budeme pokračovat v 11:30 s jiným slovem, s jinou větou. Tentokrát se o tu větu postaral herec Saša Rašilov, mimo jiné prozradil, co je pro herce na jevišti ta nejhorší věc. věc. Tak držíme palce v banku, no malý budget peněz, ale hele, lepší než drátem do oka, jak se říká, hezké dopoledne.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Na zahradě máme jezírko a od té doby tam chodí žáby. Dcera je nadšená, pes vyděšený a já nevím, jestli je to známka zdravé přírody nebo začátek bažiny. Vladimír 45 Třeboň.
2: Jako, on má strach, že začne bažina tím, že tam chodí žáby?
1: Ne, on má strach, já to chápu, takže prostě tam chodí ty žáby.
2: Já bych to řešil indickýma běžcema.
1: Indický běžci, no, přesně tak.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok

0: Andělé a Vanastovi věci, hrajeme to nejlepší z muziky, tak za chviličku půl dvanácté. Před námi je poslední slovo. Z Brusu nová věta, banku 500 korun. Protože dneska po ránu nám padla věta Dagmar Honcové, která k předpovědi počasí, připomínám, potřebuje pouhé okno.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Takže teď už jedeme dál s větou herce Saši Rašilova. Ten mimo jiné prozradil, co je pro herce na jevišti ta nejhorší věc. Pokud na to přijdete, 500 bude. Vaše, tak volejte 257-400-999. Já se ptám, kdo se dovolal jako první, kdo je tam. Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady Ivana z Mostu.
0: Ivana z Mostu, Ivanko, tak jste přišla o balík peněz za skoro 50 000, teď už budete hrát o 500, co vy na to?
3: No, to nedá nic dělat.
0: Věděla jste to slovo, nevěděla, že ne?
3: Ne, měla jsem jiný typy.
0: Jiné typy. Když se to řekne, tak jako, jak bych to řekl blbě, tak prostě blbé okno stačilo říct, Ivano.
3: No jo, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat. Vyhrála to úřednice z Náchoda, paní Hanka, takže gratulace. My jdeme dál s větou Saši Rašilová. Připravena?
3: Ano, ano.
0: To zní takto.
4: Nejhorší, co může herec na jevišti zažít, je...
3: okno.
0: To jste měla říct, ale předtím... to jste mě dostala teď, Ivano. To jsem nečekal, že řeknete okno až teď. Kdyby to bylo o hodinu dřív, tak... nebo o dvě, to je jedno.
3: Tak třeba to okno je pro ní špatný.
0: No, ale vlastně na druhou stranu není to úplně nejpříjemnější věc pro herce, to je pravda. No tak pojďme zkusit, co nám to udělá. Třeba to bude opět okno.
4: Nejhorší, co může herec na jevišti zažít, je...
3: Není. Nevadí.
0: Ne. Ale tentokrát fakt ne. Tohle slovo jste měla říkat 2 měsíce dozadu a... A vyšlo by to. A sakra to by teda vyšlo. No nic. Hele, pojďme přihodit, ať je tam víc. Takže tam máme 1000, trošku to zaukrouhlíme a pokračovat budeme v 16:30 odpoledne. Já moc děkuju za hru, mějte se, tam u vás hezky. Díky, naschle.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No, tak aspoň jsme se pobavili s Ivanou z Mostu, teď už, teda ale vážně, 2:30 aktuálně doprava.
5: Dejte si pozor na dálnici D8 na první kilometru na exitu z Diby na nájezdu ve směru na Prahu, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s dodávkou. A z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na 185. kilometru stojí na krajnici osobní vozidlo s defektem pneu. A porouchané osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 102,5 kilometru ve směru na Polsko. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Ano, byl to Phil Collins na frekvenci 1. My máme 11:15, celý tento týden jezdí opět náš kolega Tomáš Fíla s naloženým autem výher od Coca-Cola, protože frekvence 1 Coca-Cola. Vyrazili opět za vámi. No a kdo Tomáše odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou, taky sluneční brýle Coca-Cola, voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun a k tomu i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. Je toho poměrně dost, Tomáše už máme na telefonu, aby nám prozradil, kam v úterý 9. června v čase oběda vyrazil, koho odchytil, kdo vyhrává a tak dále. Tak povídej, Tome, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, slyšíme se perfektně a já zdravím z Masarykova náměstí Suverského hradiště, kam jsem dnes přijel za našimi posluchači a vítěze už mám tady u sebe. Jak se jmenujete?
2: Dobrý den, já se jmenuji Marek.
1: Marku, vy jste sem přišel za námi, dotkl jste se našeho žlutého frekvenčního offroadu, to znamená, vy jste vítězem pro dnešní den. Než vám ale předám cenu, o které Robin mluvil. Co jste ráno dělal, když jsme to hlásili v rádiu, že sem za vámi přijedeme?
2: Moje dnešní ráno bylo takové zajímavé, musím vám říct. Já dneska skutku třeba skládám závěrečné zkoušky z autoškoly a dneska ráno jsme měli závěrečné jízdy a
3: ještě, jak to dopadlo?
2: Ještě mě to čeká, jo. To bylo jako poslední, ale měli jsme pouštěné rádio, slyšel jsem během toho, co jsem tady býval v Mařaticích, jsme jezdili tady tu vaši akci, říkám si, tyjo, jak dojedu, tak hnedka přijdu a vyzkouším to, tak mám dneska štěstí.
1: No a povedlo se to a my držíme palce, aby samozřejmě dopadl dobře i ten řidičák. V každém případě vy získáváte všechny ceny, o kterých Robin mluvil, tady je máte.
2: To je dost, jakože to si ani nezasloužím takhle.
1: Ale zasloužíte a ještě, když uděláte úspěšně ten řidičák, tak to budete moc aspoň oslavit.
2: No tak to musím teda udělat, jakože to mám teďka nejvyšší motivaci.
1: No a my jsme rádi, že jsme tolik radosti a zároveň motivace mohli dnes přivést sem do Uherského hradiště. Slyšeli jste to sami. Vám všem přejeme dobrou chuť k obědu a zítra se budeme těšit zase někde jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. A my se s vámi pro tuto chvíli loučíme. Ahoj!
2: Ahoj, nashledanou.
0: Ahoj, Marek dělal autoškolu a v autě vlastně slyšel o našem spojení s nápojem Coca-Cola. A taky cenách, které vlastně může vyhrát. Já úplně vidím vlastně tu situaci, děláte autoškolu závěrečné jízdy a řeknete tam panu policistovi a instruktorovi, pojďme to vzít tady přes to náměstíčko, teď jsem zaslech tady v rádiu u těch jízd, že tam je frekvence 1 Coca-Cola, rozdávají se dárky. Oni to tam vzali, on vystoupil, že odskočil si a byl jako první. No a zvítězil, takhle jednoduché to je. I v rámci autoškoly můžete zvítězit, je úplně jedno, kde a kdy nás posloucháte a my držíme palce, protože příště může vyhrát zase někdo z vás ostatních. Obrovská gratulace mimochodem Markovi a protože se blíží mistrovství světa ve fotbale, tak můžete vyrazit také za fotbalovou atmosférou do restaurací a barů, označených samolepkou Food Marks, protože tam můžete fandit české reprezentaci a zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App a pak jste ve hře. A mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola, tak hodně štěstí. Self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're gonna

0: největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
0: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Je to tak na chup přesně 12. hodina, zprávy má Ondřej Albrecht.
8: Já přeju hezké poledne. Letiště Praha, které patří státu, loni vydělalo přes 3 miliardy korun. Íránský fotbalový svaz obvinil Spojené státy, že mu odebrali vstupenky na utkání. A s komplikacemi počítejte na silnici 7. Společnost Letiště Praha, která provozuje pražské letiště Václava Havla, zvýšila loni čistý zisk meziročně o 800 milionů na 3,2 miliardy korun. Hrubý provozní zisk, tedy EBITDA, stoupl v roce 2025 také o 800 milionů na 5,1 miliardy. Stát jako jediný akcionář letiště ponechá firmě 80% z loňského čistého zisku. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová a také prohlásila, že předchozí vláda Petra Fialy si z Letiště Praha udělala kasičku na úkor investic do rozvoje letiště. Loni se Fialova vláda vzala ze zisku za rok 2024 2 miliardy korun, tedy 80% zisku. Pelhřimov po roce dokončil parkoviště se 72 místy v průběžné ulici u řeky Bělá. Na Masarykovu náměstí je to z nového parkoviště asi 300 metrů. Více řekl starosta města Ladislav Met.
9: Tato investice se plánovala hodně dlouho a trvala v podstatě 9 let. A samozřejmě, že přibydou v Pelhřimově další parkovací místa, takže za to jsme rádi, že se to povedlo zrealizovat.
8: Pro veřejnost se parkoviště otevře ve středu. Parkování bude zdarma. Íránský fotbalový svaz v prohlášení obvinil Spojené státy, že mu dva dny před startem mistrovství světa odebrali přidělenou kvotu vstupenek na zápasy. Americké úřady ani FIFA se zatím nevyjádřili. Írán se na mistrovství světa v Severní Americe kvalifikoval jako jeden z prvních týmů. Od konce února, kdy zahájili Spojené státy a Izrael na Islámskou republiku útoky, ale byla jeho účast na turnaji nejistá. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Trojkou s klaxonem rozhodl Luboš Kovář poté, co Bexa rozehrávala půl vteřiny před koncem po koši nymburského kapitána Martina Kříže. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Dnes bude 23 až 28, v západní polovině Čech maximálně 23 stupňů Celsia, od západu postupně na většině území přijde déšť nebo přehánky, ojediněle na jihovýchodě Moravy můžou přijít také bouřky.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
8: Se zdržením počítejte u Slaného na silnici 7 mezi 17. a 23. kilometrem. Zdržení je tam zhruba na 5 až 10 minut. Komplikace jsou potom taky u obce Protivín na silnici číslo 20. Stala se tam dopravní nehoda nákladního vozidla a tvoří se tam kolony vozidel s průměrnou rychlostí kolem 25 km v hodině. No a 10-minutová kolona je taky na Pražském okruhu směrem k letišti mezi 14. a 20. kilometrem. Tak pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
7: Pojďme na to 3 minuty po 12. hodině. Ještě jednou krásné poledne, dobrou chuť k obědu. Já doufám, že chuti přijde i dnešní úterní pravidelná rubrika s Honzou Dětkem, a to jeho 7 faktů, protože dneska nám nabídne tento hit. A vy se tak vlastně dozvíte zajímavé informace o dneska už klasickém hitu. Every breath you take.

0: od legendární skupiny Police. Mimochodem, Honza Dědek třeba prozradí, o čem ta písnička vlastně, protože mnozí ji vnímají jako takovou milostnou skladbu a ona ve skutečnosti je o nesnesitelné žárlivosti a touze po vlastnění druhé osoby, ale více o této písni okolo 15:45 odpoledne v půl Petra Jablonský a za chvilku filmový odborník. Teď to nejlepší z muziky Freddie Mercury, Divokej Vlk nebo Ava Max. Hezký den.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to tak a my si dáme dneska ani ne tak filmy jako seriály. A ještě k tomu teda seriály, na kterých jsem se odkojil. Nevím jak vy, ale to se vlastně dozvíme záhy na čísle 257-400-999. Musím říct, že opravdu tyhle ty oba dva, ale opravdu v obou případech, oba dva seriály mě provázely celé dětství. No tak pojďme na to, 257-400-999, ať se trošku pobavíme, taky v éteru Frekvence 1 s tím naším skvělým, dneska víc než filmovým, tak seriálovým odborníkem. Tak, kdo se dovolal? Kdo je tam? Hezké odpoledne.
3: Ahoj, tady zase Marek Zabunková.
2: Marek z Džabla. Tak, Marku, připraven na první ukázku?
3: Jo.
2: Udělej něco s tím telefonem teda, ať se dobře slyšíme.
3: Jo, a teď neslyšíš.
2: No, malinko líp, je to malinko lepší. Tak se nehýbej, pouštím velmi krátkou seriálovou melodii. A chci vědět název seriálu.
3: Je to Létající
2: Čestmír. Tohle je rok 1983, takže jak jsem říkal, to provázelo moje dětství. Ty jsi co za ročník?
3: Já jsem ročník 2000.
2: Aha, tak to si vůbec nemohl zaznamenat, ale tehdy.
3: A jo.
2: Jo, zaznamenal.
3: Jo,
2: zaznamenal si tenhle ten seriál, dobře. No tak jo, on to vlastně režíroval Václav Vodlíček a taková ta notoricky známá melodie, kterou jsme si pustili, tak tu hudbu vlastně dělal Karel Svoboda. Tak, a teď si dáme další parádní ukázku z jednoho seriálu, která zní takto.
4: Jaký tě potom včerejšku? Nemám zavolat doktora?
5: No, jsou úplně v pořádku. Nacvičil jsem si a teď mám hlad.
4: Aleši, já mám nápad. Jaký nápad? Jak se dostat k nějakému jídlu? Hele, dokážeš zvednout křečkovi pravou ruku? No, myslím, že už to dokážu. Tak se připrav. Až ti řeknu, tak to zkusíš. Jo. Pozor, teď! Co to dělá?
6: On se snad vážně zbláznil.
2: Tak já doufám, že ty ses nezbláznil, Marku, a poznáš další seriál.
3: Ne, to bylo úplně jednoduché, křeček v našem košili.
2: No jo.
0: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: A ty se stáváš filmovým odborníkem. Dneska ses dovolal teda, musím říct, v dobrý den na dobré ukázky, viď?
3: Jo, dneska to vyšlo.
2: Dneska to vyšlo, no. Dneska to bylo asi jednoduché. Křeček v noční košili, takže taky jsi sledoval ten seriál, věděl jsi?
3: Jo, jsem byli malý, tak jo.
2: Jo, Miloš Macourek, Václav Vodlíček jsou vlastně tvůrci. Václav Vodlíček je ještě k tomu režisér tohoto skvělého seriálu z roku 1987. Tak, já myslím, že Jablunkov může být hrdý na tebe a budu hrát to nejlepší z muziky. Tak komu to dáme?
3: Dále to Marcelce.
2: Okay. Jo, dobře, tak jo, tak doufám, že napříjmu, měj se krásně a zase někdy zavolej, měj se, ahoj.
3: Ahoj.
0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
7: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
8: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
9: Jan Kraus a zásadní události týdne. Počínáme dobře.
7: Přepracovaná kolegyně.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
8: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který

0: Bonnie Tyler, to nejlepší z muziky, minutu po půl jedné odpoledne, tak za chviličku slibovaných 7 faktů Honzy Dětka. Podíváme se spolu tentokrát do roku 1983 za kapelou Police. Ale do té doby určitě ještě tým Držím tě město, prostě Palo Habera v našem éteru, také aktuální doprava, anebo Petr Jablonský.
1: Je tady náš zprávař Láďa Jakub, ahoj.
2: Ahoj, Láďa. Pěkné odpoledne, Peťo. Tak vám všem taky.
1: Máš teď možnost jedinečnou, jakou obvykle nemýváš, a to zeptat se na cokoliv, jakékoliv známé osobnosti.
2: Tak já jsem dlouho nemluvil s panem prezidentem a bude mít svátek. My máme vlastně dva prezidenty, Petra a Pavla, že jo? A Petr a Pavel má svátek v jeden den, tak co na to Petr Pavel?
3: No tak je pravda, že mé jméno mi závidí například i Miloš Zeman, protože on by také rád slavil několikrát do roka. Tak si vemte, já mám Petra, to máte, v únoru mám Petra,
2: ano.
3: Potom mám ještě v létě Petra Pavla, že ano? A ještě navíc, když to dáte, že mi říkají Pepa, jako zkráceně Petr Pavel Pepa, tak můžu slavit i na Pepu. Ale na druhou stranu já neslavím, protože jsem, co, Láďo?
2: Prezident.
3: No, protože jsem voják.
2: Hej, voják, prezident. Ano.
3: Je bylo vidět, myslím, za Zemana, že je úplně jedno, jestli jste prezident, můžete být ožralý pořád, ale voják je voják. A já jsem voják a proto s tím oslavováním to nějak nepřeháním, ale každopádně, když je svátek, tak mám radost, když třeba přijde manželka, že jo, prostě, víš, jako krásně upravená, vždycky se navlékne do nějakého toho z těch krásných kostýmů, jak v nich jezdí na ty akce. Přijde, políbí mě, řekne Petře, mám tě ráda. No a to je krásné, protože láska je láska. To bychom měli slavit každý den. Tak to je zase filozofie, to se mi povedlo.
2: Bude výlet na motorce?
3: Samozřejmě, výlet na motorce nikdy nevynechám. Když mám volnou chvíli, tak hned a vidím venku, se nám udělalo krásně, takže i když momentálně dneska nemám svátek, že ne? No dneska ne.
2: Dneska ne, až 29. června.
3: 29. Nevadí, vyjedu si. Vyjedu si po vlastech českých a budu obdivovat naši krásnou krajinu.
2: Na summit do Ankary to nebude, ale...
3: A budu obdivovat i sebe na motorce. Co říkáte?
2: Na summit do Ankary tohle nebude.
3: Prosím vás...
2: Na té motorce.
3: Uvidím. Jako já se podívám do map, jo, jestli bych tam dojel na té motorce a prostě já si nenechám opravdu rozkazovat. Podívejte se, Macinka mi dneska řekl, máš zaracha, jestli pojedeš na frekvenci 1, tak už ani na chatu. A vidíte, jsem tady. Jsem chlap, takže já jsem schopen, jako málo kdo, já jsem schopen na motorce dojet i do Ankary. Já to zvládnu.
2: Výborně. Děkujeme za návštěvu.
4: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.com. Travel. Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: S opatrností projíždějte na dálnici D4 ve směru do Prahy. Na 25. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. A poruchané osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 185. kilometru na trase z Prahy do Brna. A dejte si také pozor na dálnici D5 na trase z Plzně do Prahy. Na 34. kilometru stojí pro poruchu odstavené vozidlo. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Blačka.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Kapela Tým, držím tě město, Palo Habera, ale teď už slibovaná rubrika Honzi Dětka, pojďme na to, hezké odpoledne.
1: 7 faktů Honzi Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: Ta písnička zní velmi často na svatbách, je totiž považována za milostnou skladbu. Ve skutečnosti je o nesnesitelné žádlivosti, touze po vlastnění druhé osoby a šíleném sledování zbožňovaného objektu. Prostě taková lehce sadistická skladba.
1: Za prvé.
3: Bylo to krátce po rozvodu s jeho první ženou Francis. Sting tehdy pobýval na Jamajce a tuhle písničku složil za půl hodiny u stejného stolu, kde kdysi Ian Fleming psal své romány o Jamesi Bondovi.
2: Za druhé.
3: To správné aranžmá pak kapela Police hledala několik dní. Zkoušeli dokonce i v rytmu reggae. Tvůrčímu procesu však příliš nepomáhaly spory mezi členy kapely. Sting se tehdy s bubeníkem Stuartem Copelandem už tak nenáviděli, že mezi nimi docházelo dokonce i k fyzickým potyčkám.
1: Za třetí.
3: Navzdory tomu se výsledek jejich společné práce vyhoupl v americké hitparádě na první místo, kde se trval 8 týdnů a stal se největším hitem roku 1983. Na přes rok navíc získal i cenu Grammy.
2: Za čtvrté.
3: Rapper Puff Daddy použil v roce 1997 úryvek z téhle písničky ve svém songu I'll Be Missing You. Sting se o tom ale dozvěděl až po jeho vydání. Nezlobil se. Podle jeho slov na tom prý vydělal tolik peněz, že to jeho dětem zaplatilo studia na vysoké škole.
1: Za páté.
3: Every Breath You Take zaznělo v roce 2003 při uvádění kapely Police do rock'n'rollové síně slávy. Toho se tehdy zhostila Gwen Stefani, která při této příležitosti ukázala fotografii, kterou jí, co by 13-leté, podepsal právě Sting.
2: Za šesté.
3: Podle Stinga je Every Breath You Take jedna z nejchybněji chápaných písní. Mnohokrát se nechal slyšet, že se válel smíchy, když jí nejrůznější zpěváky slyšel zpívat s velkým milostným zanícením. I proto posléze napsal píseň If you love somebody, set them free. Tedy volně přeloženo, pokud někoho miluješ, dopřej mu svobodu.
1: A konečně za sedmé.
3: Sting se kdysi nechal slyšet, že si původně myslel, že píše jen obyčejnou písničku, aby později zjistil, že složil skladbu, která definovala 80. léta a stala se nadčasovou klasikou a taky nejhranější rozhlasovou písní všech dob. Tak tady ji máte. Tady je na frekvenci 1 Sting, skupina Police a Every Breath You Take.

0: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
1: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: To nejlepší z muziky, toho jsou Reddy Kirkén. Černý brýle dneska na uči asi potřebovat nebudete. To počasí tomu úplně nenahrává, že by tam svítilo sluníčko, teda nevím jak u vás. Když tak napište, jak u vás je, ale my na Frekvenci 1 budeme servírovat Eda Sheerana. Aby je úterý, tak také písničku o sobotní noci. Za chvilku si dáme taky zprávy.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do Auto Esa.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od Lesa prodá auto u Esa.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete?

0: tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Na setinu sekundy opravdu přesně 13. Hezké odpoledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
3: Hezké odpoledne. Do 2 let má v Česku přibýt center duševního zdraví. České hokejistky už znají své soupeřky na letošním mistrovství světa. No a zdržíte se stále na dálnici D1 i pražském okruhu. V současnosti funguje v Česku 40 center duševního zdraví. Pro děti a mladistvé jich funguje 7. Do 2 let má ale tento počet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha růst. Její vznik ale brzdí nedostatek odborníků. Je složitá administrativa, jak doplnil Vojtěch.
4: Ta centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tito lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se říct běžný život za pomoci týmu Centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
3: Do 2 let by takových center v Česku mělo být 75, mezi novými i 4 dětská. Českokrumlovská policie stíhá 19-letého mladíka, který si předplatil sportovní přenos a rozhodl se ho ale sdílet na svém Facebooku. Způsobil škodu za stovky tisíc korun, jak v Frekvenci 1 k případu řekl policejní mluvčí Miroslav Šupík.
5: Za sledování přenosu přitom zaplatil několik set korun. Škoda, kterou svým jednáním způsobil společnosti oprávněné k vysílání této sportovní události, je však výrazně vyšší. Jeho facebookovou stránku totiž v době vysílání navštívilo a živý přenos sledovalo nejméně dalších 1900 osob. Společnosti, která byla oprávněna k vysílání sportovní události, tak způsobil škodu dosahující bezmála 600 tisíc korun.
3: Trestní stíhání mladíka probíhá na svobodě. Obviněnému v případě uznání viny hrozí až 2letý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Maďarská prokuratura obžalovala Ference Biroa, šéfa úřadu dohlížejícího na používání fondů Evropské unie, za zpronevěru peněz a dalších trestných činů, informuje Reuters. Podle prokuratury Biro svým jednáním způsobilo škody za v přepočtu asi 9,5 milionu korun. Biro, který má dlouholetou praxi ve vyšetřování finančních machinací, se k obžalobě odmítl vyjádřit. Když loni v lednu vyšetřování začalo, popřel, že by se zpronevěry nebo zneužití pravomocí dopustil. České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A v Esbjergu a postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Spojenými státy. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu. Hlavním dějištěm turnaje bude Herning, kde se uskuteční zápasy skupiny B i boje o medaile.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Teploty dnes budou kolem 23 až 28, v západní polovině Čech jen kolem 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Postupně se na většině území České republiky rozprší. Na jeho východě a východě místy můžou přijít také bouřky. Odpoledne budou srážky v Čechách, večer potom i na Moravě a ve Slezsku uvívat.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Kolona je sice menší, ale je stále na dálnici D1 při příjezdu od Prahy na 183. až 196. kilometru. Zdržení je zhruba na 10 minut. O něco delší zdržení je na pražském okruhu ve směru k letišti, to je hned na několika místech, na 3. kilometru nebo také na 13. a 19. kilometru. Celkem je to na 20 minut, v opačném směru je to taky zhruba na 15 minut za sjezdem z D5 ve směru k D1. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
2: Pojďme na to, já mám vlastně dobré zprávy, takhle 3,5 minuty po 13. hodině, a to je ten fakt, že opět budete moct v našem éteru, ano, u nás na Frekvenci 1, něco vyhrát, něco dostat, něco získat, jen tak, a to v poměrně zajímavé hodnotě. Co to bude konkrétně teda v této hodině, tak to vám řeknu za chviličku, ale myslím, že se vyplatí pozorně poslouchat. Dejte si teď to nejlepší z muziky, Vic Field, Robbie Williams nebo The Wanted, pojďme na to.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen

To nejlepší z muziky, opět ta Radeček tady u nás na Frekvenci 1. No, máme pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. Já jsem sliboval malou informaci o takovém velmi příjemném odpoledním překvapení, řekněme. No a tím překvapením je ten fakt, že vlastně už od včerejška, to znamená od pondělí, soutěžíme v našem éteru, teda mimo jiné, na Frekvenci 1 o poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup oblíbené italské obuvy Peter Legwood. Ten poukaz můžete využít třeba na e-shopu www.peterlegwood.cz s tím, že na konci tohoto pracovního týdne, to znamená v pátek, budeme hrát o poukaz ne v hodnotě 5000, jak jsem řekl, o ten hrajeme od pondělí do čtvrtka, ale o poukázku v hodnotě 25000, wow, 25000 korun. Já musím říct sám za sebe, že jsem si dokonce sám opravdu pořídil od této značky pantofle, neříkám to jen tak, abych tady dělal reklamu, ale říkám to z toho důvodu, že se tady vlastně procházím u nás v rádiu po chodbách. Opravdu, jako bych byl někde na procházce růžovým sadem, protože ta bota má zdravotnický povrch, nebo zdravotní povrch, chcete-li, aby vaše noha byla v pohodlí i v létě, tudíž je úplně jedno, jakou botku si vyberete, i když si vyberete třeba žabky na léto, nebo pantofle, jako já, z pravé italské kůže, tak má vaše chodidlo zaručeně pohodlí. Takže bych doporučoval opravdu ladit pozorně Frekvenci 1 a až chytíte signál, až zazní signál, to určitě poznáte, tak se chopte telefonu.

cry, I pray, mon Dieu.

0: To nejlepší z muziky tohle Erik Astley. Tady u nás na Frekvenci 1, tak za chviličku máme půl druhé odpoledne. Už jsem tady nastínil, že přijde velmi příjemné odpolední úterní překvápko, že budete moct opět něco vyhrát. Opět budete moct zvítězit v éteru Frekvenci 1 a odnes si nádhernou, nádhernou cenu. A to bude poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup oblíbené italské obuvi Peter Legwood, protože tohle je vlastně cena, o kterou tady hrajeme už od včerejška, od pondělí. A budeme hrát od pondělí do čtvrtka a ještě jednou připomínám s tím, že na konci pracovního týdne v pátek budeme hrát o poukázku v hodnotě ne 5000, ale v hodnotě 25000 korun. Takže poslouchejte pozorně a za chviličku aktuálně doprava.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Silný provoz přibrzdí řidiče na pražském okruhu ve směru k Ruzyni, kde se popojíždí od 82. kilometru Jesenice až po 16. kilometr Barandovský most. Tunely jsou blokově odbavovány a zdržení je tam přes půl hodiny. Ve směru k dálnici D1 je zdržení mezi 23. až 18. kilometrem Ořech a tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde jsou řidiči v koloně od 3. kilometru z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Heroes, Ramazzotti na frekvenci 1, skoro ve 3:15 odpoledne, tak konečně tady ta chvíle, na kterou jste podle mě čekali už od začátku hodiny, kterou jsem tady avízoval, protože my budeme spolu soutěžit o poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup oblíbené italské obuvy Peter Legwood. S tím, že pozor, v pátek na konci pracovního týdne je hlavní výhrou poukázka v hodnotě 25000 korun. A ten poukaz můžete využít na e-shopu www.peterlegwood.cz. Třetí volající vyhrává v případě, že mi odpoví správně na mou soutěžní otázku, která si myslím není nějak složitá, tak pojďme na to. 257-400-999. Volejte frekvenci 1 právě teď, protože se to vyplatí. Budete mít parádní botičky doma. Pantofle. No, hele, cokoliv, co si vlastně vyberete, klidně žabky. Já to jdu odpočítat. Raz, dva, tohle je třetí telefonní číslo v pořadí. Kdo se dovolal? Kdo je tam? Hezké odpoledne.
1: Jo, ahoj, Miloš.
0: A, někdo volá... Někdo volá z jeskyně.
1: Ne, nevolá z jeskyně. Já si to přepnu jenom na ucho.
0: Tak, teď je to mnohem lepší. Já už jsem se bál, že to je nějaká jiná generace. No, kdo je tam?
1: Miloš.
0: Miloši. Ahoj. Miloši, nazdar, odkud voláš?
1: Z New Bububu.
0: Z Bububu?
1: Tak nás přejmenoval jeden váš kolega. Vladimír Čech.
0: Vladimír Čech?
1: Čechem po Čechách.
0: Je, to je ten pán, co dělal, chcete být milionářem.
1: Ano, ano, ten taky. No. A dělal právě tady tohle taky, s Čechem po Čechách. Mm-hmm. A byl tady u nás a takhle nás přejmenoval.
0: Jo, a co to je teda? Já jsem tomu vlastně moc nerozuměl.
1: Nové Strašecí.
0: Jo, takhle, Nové Strašecí. A on to přejmenoval jak, pan Čech?
1: Na Jububububu.
0: Ježišmarja, teď už tomu úplně rozumím. Nové jako New a Strašecí ano. Jako Bububu.
1: Tak, tak.
0: Ježišmarja, pan Čech byl vtipný. New.
1: Ano, ano.
0: Bububu, no tak dobře, no tak jo. No, já nějak na vás bububu dělat nebudu, Miloši, naopak. Já budu nabízet naprosto parádní, unikátní záležitost, kterou jsem si vlastně sám vyzkoušel. A musím říct, že vlastně i teď mám na nohách, protože vy budete moct si zahrát o poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup oblíbené italské obuvy Peter Legwood a samozřejmě pak si něco jako vybrat, že jo, je to jedno, jestli to budou žabky, pantofle.
1: Já jsem si to... Pokud to uhodnu, že jsem neposlouchal.
0: Jo, pokud samozřejmě odpovíte správně na mou soutěžní otázku. Takže, tak. K tomu, co si vyberete, to se možná ještě dostaneme, ale teď pojďme teda na tu soutěžní otázku, která zní, kdo je vlastně ambasador obuvy Peter Legwood, nebo potažmo, kdo je ambasadorem obuvy Peter Legwood. Jsou tady tři možnosti. Chcete?
1: Ano.
0: Dobře, tak buď je to za A Richard Genzer, za B Adela Gondíková, anebo je to za C Michal Suchánek. Genzer, Gondíková, Suchánek. Kdo může být ambasadorem nebo ambasadorkou obuvy Peter Legwood?
1: Zlatá střední cesta.
0: Adela Gondíková?
1: Ano.
0: A to je správně!
1: Tak paráda.
0: Miloši, jak je to možné? Musíte sledovat tím pádem asi sociální sítě, nebo jak to víte?
1: Ne, taky ne. To už vůbec ne.
0: Vůbec ne?
1: A ne, zlatá střední cesta.
0: Zlatá střední cesta byla fakt ta pravá, ta nejlepší. To znamená, teď Miloši získáváte do New Bububu, jo, poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup oblíbené italské obuvy Peter Legwood. Ještě jednou podotýkám, sám se tady procházím po rádiu, po chodbách, jako bych byl na procházce růžovým sadem. Protože vlastně ta bodka má zdravotnický povrch, ta noha je opravdu v pohodlí, velmi dobře se v tom jako chodí, takže doporučuju, co si vyberete v hodnotě 5000 korun, to už je na vás, ale myslím, že si to užijete a léto bude jako korálek, Miloši.
1: Paráda.
0: Tak jo, tak ještě vydržte na telefonu a gratuluju, mějte se parádně, nashledanou.
1: Díky. Ahoj.

0: víte, kam pojedete na dovolenou.
1: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
0: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
1: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
2: Kdo na to jde od ESA, koupí auto u ESA.
3: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
4: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
5: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Ministr kultury Klempíř v pondělí předloží zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Počet nehod cyklisty na elektrokolech se loni meziročně zvýšil o desítky procent a se zdržením počítejte i na Pražském okruhu. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Po dnešním jednání pracovní skupiny o veřejnoprávních médiích to na síti X napsal premiér Andrej Babiš. Jakou částku by obě veřejnoprávní média mohla ze státníka si dostat ještě v jednání, jak řekl sám ministr Klempíř.
7: O tom se budeme bavit v pondělí, kde vlastně jsou ukrytý, kde je ukryto financování pro média veřejné služby, z čeho je můžeme vzít, kde na to budeme brát, ale vy se ptáte na dopředu na otázky, které vám nemohu ještě odpovědět. Je to opravdu věcí debaty a ta debata prostě bude v pondělí na vládě.
6: O dohodu dnes nešlo. Šéfům České televize i rozhlasu bylo oznámeno, že v pondělí bude vláda jednat o zrušení poplatků. Ředitel České televize Hne Chudárek to řekl po jednání.
8: Pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. To je náš pocit, nevíme, co bude v pondělí na vládě.
6: Koalice dnes podle premiéra ředitelům České televize a rozhlasu opět vysvětlila svůj záměr financování prostřednictvím poplatků zrušit. Současný systém podle Babiše dával smysl před 35 lety. Počet nehod s cyklisty na elektrokolech se loni meziročně zvýšil o 35%. Policie evidovala 867 těchto nehod, zatímco o rok dříve jen 641. V letních měsících se jich loni stalo 402, v roce 2024 292. Policie proto apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika a nosili přilby. Novinářům to dnes řekla Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie policejního prezidia. Tučňáky Humboldtovy mohou dnes ode dneška návštěvníci zlínské zoologické zahrady pozorovat na novém místě. Zahrada je přestěhovala z expozice poblíž zátoky Rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. Tučňáci tak získali několikrát větší výběh a větší vodní plochu, jak řekl zoolog Václav Štraub.
9: Tak naše tučňáky dnes čekalo přemístění do nového, několikrát většího výběhu s větší vodní plochou, takže si myslím, že jsme jim zvedli kvalitu života u nás v zoologické zahradě. Jsou tam takové dva faktory, kdy ten první, že jsme ukončili vlastně chov lachtanů kvůli welfare, protože ta velikost toho bazénu už neodpovídala velikosti, které dneska jsou nějakou normou. A za druhé jsme chtěli našim tučňákům dopřát lepší život.
6: Zahrada chová celkem 13 tučňáků, jejich počet by se ale mohl v nové expozici zdvojnásobit. Fotbaloví fanoušci budou mít před zápasy na mistrovství světa možnost nechat zobrazit své jméno a zemi, případně poslat pozdrav nebo krátký vzkaz prostřednictvím výsledkových tabulí přímo na stadionech. Světová federace FIFA přišla krátce před startem šampionátu s nabídkou zpoplatněné služby, kterou je možné si objednat na speciálním webu. Zájemce za vzkaz v maximální délce 30 znaků a bez možnosti využít emotikony zaplatí $79. To je asi 1650 korun.
4: Frekvence 1.
6: Dnes se deště zbavíme spíše až odpoledne. V Čechách to bude odpoledne, na Moravě a ve Slezsku budou potom srážky ubývat až k večeru. Do té doby teploty 23 až 28, v západní polovině Čech jen 23 stupňů Celsia. V noci nás potom čeká 15 až 11 stupňů, na západě Čech kolem 8 a také v noci bude zataženo až oblačno, místy můžou přijít i přehánky.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: S dlouhou kolonou počítejte na Pražském okruhu mezi 26. a 20. kilometrem. Aktuálně je tam zdržení na více než půl hodiny. V opačném směru je to mezi 13. a 20. kilometrem zhruba na čtvrt hodiny. No a ještě stále platí, že je kolona před Brnem na dálnici D1 na 190. kilometru ve směru na Vyškov zhruba na 10 minut. Ta šťastnou cestu začíná odpoledne a slovo má Jani s Vojtou.
10: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině. Do toho Medardova odpoledne.
11: Hezké
10: to nám to kape.
11: No, já bych řekl, že to spíš padá. Před malou chvílí tady byl takovej slejvák.
10: No, já se dělám v autě v tu chvíli. A to se prostě mám pocit, že jako, že když začne jako

0: hodně pršet, no, tak všichni se zastaví. Mm-hmm.
1: No. Zastaví a se jenom do auta.
0: To ne, ale víš, já jedu, a najednou začala padat ta voda a zastavili se ty lidi, protože podle mě si užívali zvuk toho kapání na tu kapotu.
2: Což je v dopravní špičce v hlavním městě to nejlepší, co můžete v autě udělat.
0: Já jsem si to taky užívala, to bylo za 5 minut 14.
1: Třeba hledali, kde je páčka na stěrače.
0: No, to je nejhorší. A jako
2: furt pouštěli blinkry.
0: Ty jo, pozor, stalo se, ale počkej. No, stalo se vám někdy, když vám přestali fungovat v tomhle počasí stěrače?
1: Ne,
2: to je zadní jednou, no. A to bylo nepříjemné.
0: Mně i přední, a bylo to fakt blbý. No, normálně jsem jela pomalu.
2: No právě musíš jet rychle, aby ta odstředivá síla tu vodu jako smetla.
0: Tak to ale nejde.
1: 240.
0: No, tak ať vám stěrače stírají.
2: A klaxony troubí, hezký den.
3: Jana Knížková

0: Frekvence 1, tohle byly ATC, je úterý 9. června a i v úterý 9. června šmejdi nespí.
1: Něco se stalo.
0: Měl jsem telefonát.
1: A co tě nabízeli?
0: No, já jsem to velmi rychle ukončil.
1: Napadený účet. Nebo ti volala nějaká princezna?
0: Ne.
1: Nebo ti volala Angelina Jolie?
0: Angelina, že potřebuje peníze na Maltě, že potřebuje peníze, aby se ke mně dostala, protože už mě dlouho miluje, to víš, jo. Ne, tak normálně mobilní číslo český volalo, tak jsem to zvednul, říkám prosím, a tam se ozvalo. Dobrý den, tady je Radim Novák a chtěl jsem vám říct něco o vašem účtu. Já jsem si říkal, Radim Novák s tímhle přízvukem. Ten mu řekl, jasně, nazdar, a položil jsem to.
1: To je škoda.
0: Že jsem se s ním mohl jako pokecat, jo.
1: No jasně, jako vyzjistit, jak
0: jsem
1: to zkoušej.
0: Jsem se mohl zeptat, kde se narodil, jestli je třeba, já nevím, z Jablunkova, nebo...
1: Je zajímavý, že i přesto prostě ty lidi na to jako naletí, no.
0: No. Ne, ale že prostě... Už první...
1: Žijí přes to, že ti volá člověk s tímhle přízvukem, no. Řekne, že je Radim Nová.
0: No, úplně běžný
1: český. A pak český, najednou si chce povídat o tvém účtu, co mu je do tvého účtu, že?
0: No jasně. Ani neřekne, z jaký je společnosti. Kdyby třeba řekl, že je z nějaký typický český společnosti, třeba z české spořitelny.
1: No. A mezi, vlastně, mezi řádky říká, chtěl bych vám vybrat účet, můžete mezi čísla účtu. A na zadní straně té kreditky je takový kód.
0: Takový trojčíslo.
1: A to já bych potřeboval vědět.
0: Ne, prosím vás, buďte opatrný. Opravdu, jako já vím, že když se řekne problém s účtem, že spousta z nás zbystří, a když vám to řekne Radim Novák, tak to asi nebude úplně pravda.
1: Tak to nebude Angelina Jolie.

0: Tohle je Folko na frekvenci 1, 14 hodin 17 minut k tomu. A já tady čtu takový titulek, který mě vlastně jako vlastně potěšil. Já teda nevím, jestli víte a jestli ty jsi jako OSVČ v paušálním režimu.
1: Jsem v paušálním režimu a vím, že v červenci budu platit o dost míň.
0: No, tady totiž píšou, že OSVČ v paušálním režimu musí za červenec, nebo respektive v červenci snížit paušální daň.
1: Ano, ano.
0: Vidíš to, snížit.
1: No, ale dost podstatně. Ale potom od srpna se zase bude platit jakoby běžná částka, ale snížená o to, co vlastně oni pokrátili. Teďko je, my, co jsme v prvním pásmu, tak platíme teďko nějakých 9800.
0: A to, co nastavím v červenci, mi zůstane už v srpnu, ne? Nebo já si budu
1: Ne, ono je to tak. Pokud teda jsem to správně pochopil, že teď se platí nějakých 9800.
0: No.
1: A bude se to vlastně počítat zpětně, jako kdyby od nového roku se platilo míň. Takže
0: vlastně
1: v červenci
0: vrátí.
1: Zaplatíme nějakých 4500 jenom.
0: Aha.
1: Od srpna budeme platit nějakých 9100.
0: Aha, vidíš to. To je dobrý vědět, viď?
1: Ano, je dobré, to je to příjemné.
0: Jsou takový jako zprávy, který prostě moc nevídáme,
1: no,
0: že jo?
1: Bude na
0: to
1: zmrzku.
0: Moc nečteš. A dva kopečky.
2: Využijte výprodej na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Minuta před půl třetí a přišel Ondra do našeho studia a ptá se a hledá tady po celém pracovišti někoho, kdo by nadechal alkohol, protože vyhrál alkohol test. Tak přijde, ty si kouzelný.
1: No, je strašně zvláštní, že tady v celém rádiu, na celém patře není nikdo opilý.
2: A když se na to podíváš statisticky, tak tenhle barák je plný lidí a já myslím, že každý desátý by měl mít jako něco v žíle. Jo?
1: No takže... Já víš, co já udělám.
0: Každý desátý je nějaký,
2: já nevím,
0: nějaká statistika.
2: Jak je to statisticky.
0: Ty tady hledat, jo.
2: No jasně. Kolik lidí
0: na pracovišti by mělo mít v sobě
2: je
0: alkohol?
2: V kolektivu...
1: Opilých.
0: Pod vlivem.
2: Pod vlivem alkoholu. Jo.
0: No.
2: Tak AI říká, že zhruba 15 až 18%.
1: No tak dobře, no. No. Víš co, udělám to jinak. Já začnu chodím jako testovat a prostě hezky po jednom.
0: Přesně,
1: víš,
0: dejchni, každý. Dejchni.
1: A uvidíme schválně, kdo se vybarví, co?
2: Jo, takhle.
1: Já radši dýchat nebudu.
0: Jednou mě chytali, když jsem dýchala policajt. Možná dvakrát vlastně.
2: Jo.
0: Ano, a je to, je to takový divný pocit.
2: Je to divný, vejte.
0: Protože jsem si pak říkala, tyva, neměla já jsem margotku předtím.
2: A nebo kapky proti kašli.
0: Tak a teď vážně, jsou tu zprávy.
1: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra mírně klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 10 haléřů na 41 korun 40 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za 39,91. Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur, což je přes 7 miliard korun. Dnes to při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. A hostem presklubu dnes bude předseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek. Jakub Weinlich se bude ptát, jestli by měl být prezident součástí vládní delegace na summitu NATO v Ankaře. A zeptat se budete most i vy na známém čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: Kolona na více než 3/4 hodiny, aktuálně stále na Pražském okruhu mezi 27. až 19. kilometrem ve směru k D1. V opačném směru se taky zdržíte v menší koloně, a to od 13. po 20. kilometr zhruba na 15 minut. Kolona u Brna je aktuálně zhruba na 10 minut a začíná na 187. kilometru ve směru od Prahy. Tak šťastnou cestu.
2: No a nás čeká příběh, buď pravdivý, anebo úplně smyšlený. Já?
0: Ty.
2: Já měl včera.
0: Tak já, takže za chvilku.
2: Prostě někdo z nás.
0: Teď si dáme úfarnou.

0: úsměv. Novinka o tebi Farný, Perpetuum mobile.
1: To se jí povedlo.
0: Ona tam je taková teda úplně uchvátaná, chudá holka, to má hodně.
1: No jo, no prostě nemá čas.
0: Ale zase měla čas tohle složit, naspívat, jako super.
1: No jistě,
0: super.
1: Jistě. A já jsem viděl dokonce i nějaký videa, než se teda pustíme do příběhu, na Instagramu, jak tu písničku točili a jakou radost měla, když jí pustili tu výslednou verzi té písničky, že z toho byla úplně jako odvařena, téměř se tam rozplakala holka citlivá jedna.
0: Já bych se taky rozplakala.
1: Jo.
0: Kdybych naspívala takovouhle pěknou písničku,
1: jo.
0: Já bych taky plakala.
1: To...
0: Já se divím, že byť ona takových, po takových hitech a sonzích, co už jako vyprodukovala, se ještě rozpláče.
1: No. Ježiš, už zase. Zas to budou všude hrát.
0: Přesně. Tak, pojďme na příběh. Prosím vás, pojďme se vrátit do roku 2012 a zamíříme do naší milované Itálie. Máme tady s Vojtou Itálii rádi.
1: Mm-hmm.
0: Tady se konala taková akcička. V rámci akcičky není ta akce úplně důležitá. Důležitý je, že se tam sešlo strašně moc lidí. Prostě tady se snažili vytvořit největší pizzu na světě.
1: No.
0: Opravdu se sjelo z Itálie prostě mraky lidí. Nespočítali to, ale sjelo. No a mezi těma lidma se objevil nějaký postarší Ital, Luigi se jmenoval.
1: Typicky.
0: Ano, typicky. A
1: měl bráchu Mária.
0: To tady nepíšou, ale každopádně, když se začala krájet ta pizza, tak on upozornil na to, že v místě, kde se pohybovala pec, že ví moc dobře, že tam je kovová stará schránka. On totiž to pekařství, tady tu pec obsluhoval x let před. Uvnitř skutečně našli schránku a tam bylo několik desítek starých dopisů.
1: Mm-hmm.
0: A byly to dopisy, které byly psané italskými migranty, kteří je psali svým rodinám.
1: Mm-hmm.
0: Jeden z těch dopisů obsahoval nápovědu k místu, kde měla být ukryta další schránka s rodinnými dokumenty. A archeologové, když to zkoumali, tak postupně skutečně zjišťovali a objevovali skrýš plnou historických dopisů, které pomohly doplnit osudy stovek Italů, kteří odešli za novým životem do Ameriky. Takže jeden tenhle člověk, který se objevil na téhle akci, moc dobře věděl, kde schánět a hledat tu jednu první schránku, která měla informace k těm dalším.
1: Takže z hromadného pečení pici se stalo vlastně hledání kešek.
0: Ale hromadný.
1: No jasně. Všichni hledali a všichni našli. Ne, proč ne? Hele, jako svět je malý, o náhody v něm není nouze, já bych tomuhle klidně věřil.
0: Pěkný to je příběh.
1: Jo, jsi vymyslela.
0: Kdo jsi to hezky vymyslela? Ale měli jste někdy pizzu s tatarákem?
1: Pizzu s tatarákem?
0: My jsme měli pizzu s tatarákem.
1: Jakože nejdřív upekli korpus, dali na to pizza, sugo, mozzarellu.
0: Normálně pizza. Není tam, vlastně tam nebyl vůbec takový ten základ,
1: no,
0: ten rajčatový, ten, jak se mu říká, ten smetanovej.
1: No.
0: A prostě byla pizza upečená, na tom byl ten
1: tataráček.
0: No,
1: ano.
0: Tam byly ještě nějaký takový kusy takovýho dobrýho
1: sejda. A na tom byly topinky s česnekem ještě.
0: Ať to je podávná prosečina.

0: na frekvenci 1 a tohle bude Tomáš Fíla na frekvenci 1, protože ať je počasí jakékoliv, tak Tomáš se za vámi opět rozjíždí a opět dneska nejel s prázdnou.
1: No, veze věci, které se hodí. Jistě. Veze třeba plátěnou tašku s plážovou dekou, do tohohle počasí ideální,
0: sluneční brýl. Coca-Cola se stěračema.
1: Přesně. Takže celý tento týden jezdí Tomáš Fíla společně s Coca-Cola, no a má auto, které je nabité, naložené, naplněné výher.
0: Ano. Plátěnou tašku, plážovou deku a brýle jsme zmínili. Je tam ještě voucher do restaurace Foodmarks za 500 korun.
1: No a k tomu taky pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. A my víme, že Tomáš se dneska pohyboval na Moravě. Na Moravě je krásně. A pokud máme správné informace, někde Uhersko-Hradišťko, Tome, ahoj.
0: Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Ani. Ahoj, Vojto. Zdravíme z Masarykova náměstí, z Uherského Hradiště, kam jsme dnes přijeli za našimi posluchači opět s plnou náloží dárků od značky Coca-Cola. Plato nápojů Coca-Cola. Máme tady plážovou tašku, velkou plážovou osušku. K tomu luxusní zrcadlové sluneční brýle a samozřejmě i voucher do restaurace Foodmarks v hodnotě 500 korun. A já už tady dnešního vítěze mám u sebe. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se jmenujete?
3: Jmenuji se Marek.
2: Marku, co jste dělal, když jsme ráno hlásili, že přijedeme sem do Uherského Hradiště?
3: No, při dnešním vašem vysílání jsem zrovna měl poslední jízdu v autoškole ranní a měli jsme zapnuté rádio, slyšel jsem tady tu vaši výzvu a říkám si, tyjo, to musím hnedka vzít, takže jak jsem skončil, hned jsem přijel sem, abych vyzkoušel své štěstí a klaplo to.
2: No, tady to 100% klaplo, jak dopadly jízdy?
3: To byly poslední jízdy, ještě mě dneska čekají závěrečky, takže uvidíme, mám teď nejvyšší motivaci.
2: No a můžete to už brát jako cenu, protože to určitě dáte, držíme vám samozřejmě palce, vy to všechno získáváte, tady to je.
3: Paráda, to je strašně moc, to se ani nezasloužím.
2: Ale zasloužíte, protože posloucháte Frekvenci 1, přišel jste jako první a vy to slyšíte všichni sami. Spousty radosti jsme dnes přivezli do Uherského Hradiště, tak nezapomeňte poslouchat zítra ráno, protože se dozvíte, kde se opět setkáme, samozřejmě i s plnou náloží cen. My se s vámi pro tuto chvíli loučíme, mějte se krásně, hezký den a ahoj!
3: Mějte se krásně, poslouchejte Frekvenci 1 a ahoj.
1: O další letní balík výher Coca-Cola budete moct soutěžit opět už brzy, takže určitě poslouchejte a to od samého rána, protože během ranního vysílání se dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
0: Myslíme samozřejmě ranní vysílání Lupke a Míry, to jest od pondělí do pátku. A protože se blíží mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks.
1: Takže si dejte nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, ten je velice důležitý, zadáte ho do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Foodmarks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.

0: Fool's Garden na frekvenci 1, krátce před 15. hodinou. My jsme tady v téhle hodince řešili pizzu s tatarákem.
1: Ano, ano.
0: Tady nám píše náš posluchač Robert. Zmiňujete pizzu s tatarákem, je to velká dobrota, určitě to zkuste. Znám dokonce v Praze restauraci, kde ho dělají.
1: Jako ten tatarák, jo?
0: To asi tu pizzu s tatarákem, jo, no.
1: No, jako je teda fakt, že už jsem to někde slyšel, ale nikdy by mě nenapadlo si to dát.
0: Mně to teda přijde jako šílený.
1: Ondro?
2: Já nevím, jako teda s tatarákem to jsem neměl, ale Mára Malášek, ještě když tady měl to bistro, tak mi tam kdysi dal ochutnat pizzu s tlačenkou.
0: To si děláš sám.
2: Ne, normálně na nářezáku tu tlačenku nařezal na prostě jako tenčí plátečky, hodil to do té pece a člověče, bylo to fakt dobrý. Normálně s tím rajčatovým sugem pod tím.
1: Jo, a če to tam dál?
2: Rajčatové sugo
1: jako
2: pod to.
1: Zakápnul octem a nakrájel na to cibuli.
2: Ne, ještě. Pak jsme si na to dali bazalkové pesto.

0: komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 15 hodin, frekvence 1, zprávy.
2: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Průměrná sazba hypoték v červnu stoupla na více než 5%. Německo se bude podílet dál na české muniční iniciativě a s kolonou stále počítejte na Pražském okruhu. Průměrná sazba hypoték počátkem června stoupla na více než 5%. Modelová splátka úvěru 3,5 milionu korun se tak od března zvýšila o více než 800 korun měsíčně.
4: Podle údajů Swiss Life Hypo Indexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce, má trh za sebou čtvrtletí citelného zdražování a vyhlídky na levnější hypotéky maří vyšší tržní sazby i opatrnost bank. Pravděpodobnější je scénář, že se průměrné sazby budou držet kolem 5% a rozdíly mezi nabídkami jednotlivých bank porostou. Boj o klienty se tak bude odehrávat hlavně přes individuální slevy či akční nabídky. Kateřina Vavřínová, frekvence 1.
3: Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony, asi 7,2 miliardy korun. Dnes to při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Tato suma podle něj vystačí na nákup asi 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Zuna Německo označil za strategického partnera Česka v obraně i bezpečnosti. Zákaz poskytování zakázek, dotací nebo pobídek společnostem členů vlády možná čeká zmírnění. Firma člena vlády by nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele tento člen vlády stojí. Obdobně by to platilo u veřejných zakázek. Zadavatel by mohl takovou společnost ze zadávacího řízení vyloučit. Vyplývá to z úpravy části zákona o střetu zájmů, známé jako Lex Babiš, kterou navrhla skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z ANO. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Trojkou s klaxonem rozhodl Luboš Kovář poté, co Bexa rozehrávala půl vteřiny před koncem po koši nymburského kapitána Martina Kříže. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek a v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: V noci má být 15 až 11 stupňů Celsia na západě a severu Čech kolem osmičky. Bude zataženo až oblačno, občas přijdou déšť nebo přehánky. Spíše ojedinělé v jihovýchodní polovině Čech, ale budou četnější.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Stále je to kolona na více než 3/4 hodiny na Pražském okruhu, a to už od letiště od 26. kilometru směrem k dálnici. V opačném směru se zdržíte zhruba 15 minut, aktuálně se tvoří menší kolona. Taky na dálnici D1 před Brnem začíná na 178. kilometru a volněji se jezdí potom až za 203. kilometrem ve směru na Vyškov. Tak šťastnou cestou pokračuje Janě Vojta.
5: Posloucháte Frekvenci 1, já bych s dovolením zůstal ještě u té pizzy.
6: Jo,
5: protože jak tady Ondra říkal, že ochutnal tlačenkovou pizzu, tak mě to nedalo a během zpráv jsem se díval, jakoby s čím vším se pizza jako na světě podává. Tak třeba v Brazílii se podává pizza s celou pečenou slepicí.
3: Ne.
5: Švédská klasika pizza je takzvaná pizza afrikána a to je rajčatový základ, sýr, šunka, banány, kari koření a pražené arašídy. Prý velmi oblíbené jídlo.
3: Jo. Jak pro koho?
5: A nebo australské takzvané outback menu, to je pizza s masem z krokodýla, emu nebo klokana.
3: Tak aby nevěděl, co takzvaná, máš doma v lednici, že jo?
5: Takzvaná skippy pizza.
2: To je hustý. Já mám nejradši ten fór, jak přijde blondýnka a chce si dát pizzu. A chcete 6 nebo 8 kousků? Jenom 6, abych 8 nesnědla.

0: Happy people. Jednoho happy people budeme mít na telefonu, doufejme.
1: Ano, a happy peopleka bude Dana.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Tak, Dana nám poslala účtenku za... Já tomu myslím, že můžu říct, že to je za oslavu, ale čí oslava aha, to je, to aha. Si možná necháme pro ní, aby nám to řekla.
0: Papáníčko,
1: no samozřejmě.
0: A pití nesmí chybět a,
1: no,
0: a
1: je to,
0: konfety.
1: No,
0: a,
1: no konfety tady nejsou, ale ten, samý zdravý věci.
0: Počkej, stripter, tak, ne?
1: Dort velký tak, aby se do něj vešel stripter.
3: Volaná linka je
1: obsazená.
0: No, podle mě čistí teď toho striptéra.
1: Ne. Od toho dortu. Ona teď přišla na to, že ten striptér se do toho dortu dává až potom, co se ten dort upeče, víš? Zdíme naopak to. Je to neefektivní.
0: Zdíme to ještě. Jo, to je pravda, no. To by byl minus jeden striptér. Mě to nešlo, nikdy mi to nešlo do hlavy, jak oni dokážou do toho dortu ty lidi dostat. Jako obecně, jako viděla jsi, jaký dělají dorty?
1: No je neuvěřitelný, prostě... to už jako hraničí s uměním.
0: No,
1: jako,
0: neskutečný, to je, jako, to už ani nechceš dostat, takovýhle dort, protože ti to je líto to nakrojit, no. Že jo.
1: Vlastně, když jsme byli na svatbě mýmu kamarádovi 3 roky zpátky, oni měli tak krásný dort, že kolem něj všichni chodili,
0: no,
1: a nikdo se neodvážil, až přišla nevěsta a řekla, prosím vás, tak já to rozkrájím,
0: no,
1: jo?
0: No, tak a to máme, aha, pozor.
1: Haló?
0: Haló?
4: Haló?
0: Dobrý den, které rádio platí za vás?
4: Radio Frekvence 1.
1: No jistě. Dobrý den, Dano.
0: Jste se bála, že vám volají nějaký šmejdi.
4: No, to jsem si myslela, protože to volají furt. Ne?
1: No ale zas na druhou stranu, jako my vám také můžeme říct větu, že máme informace o vašem účtu,
0: ano.
1: Ale přibydou vám tam peníze, víte?
0: Máme určitě informace o vaší jedné účtence, kterou držíme v ruce a už jsme tady naznačili... No, naznačili jsme, že se to týká oslavy, tak jestli nám sama řeknete podrobnosti.
4: No, bylo to oslava 70. narozenin.
1: Ano.
0: Tak to asi nebylo se zjistit. Bylo to ono?
4: Tak to, ano, to je ono.
1: No, a já ještě řeknu, že manžel váš měl 70. Manžel. Narozeniny.
4: Ano, ano.
1: No, ale když na to tak jako...
4: 21. března.
1: No, aha. Takže Jarňáček, no. No. Ale
4: no.
1: Když na to tak koukám, to nebyla moc divoká oslava. Tady magnézia, rohlík, no. Lučina.
4: Jo, to byl takovej jako nákup větší.
1: Jo.
0: Na tu oslavu.
4: Ale jináč to vyšlo asi na 15 tisíc.
1: Jo, až takhle.
0: Teda.
4: Tak to tak malinký.
1: Tak proč jste neposlala nějakou objemnější účtenku? Tahle je jenom za 1194,50.
0: No, ale tak...
4: No, já nevím. Jako manžel to tak tam poslal nějakou. Jakou poslal, já nevím.
0: Poslal tuhle a tuhle vám proplatíme. A moc gratulujem.
4: Já taky děkuji moc.
0: No, pozdravujte manžela, že dodatečně přejem všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, ať funguje.
4: No, vyřídím.
0: Jo, tak vás moc zdravíme, mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
4: Taky, naslyšenou.
0: Děkuji.

0: Depešáci na frekvenci 1, krátce po 16:45, blíží se konec školního roku.
1: Poslední 3 týdny, ne? Nebo jak dlouho?
0: No vlastně.
1: Myslím, že jo.
0: Vlastně jo, 2,5 týdne.
1: 26.
0: jdou naposledy.
1: Vy se máte.
0: A ten náš má 25. rozlučku se základní školou.
1: Já mám zase svobodu.
0: No co já vím, k čemu tam dojde.
1: No,
0: ne,
1: no.
0: Ne, je to to, je to vlastně takový trošku nostalgický.
1: Takže opouští 9. třídu a jde na střední. Jde na střední. Já jsem to teda těžko nesla. Musím říct, že jako...
0: On se hrozně těší.
1: Fakt?
0: No jasně. On, jak sám řekl, já už s těma dětma nechci bejt.
1: Jako fakt, jo.
0: Ne, to ne, to přeháním. Ale jako těší se na střední školu. Protože on to člověku dá pocit a já jsem to tak měl, když jsem chodil na střední, když jsem přešel z té základky na střední školu, a to já jsem šel vlastně v 6. třídě na ten víceletý gympl, tak jsem měl najednou pocit, že jsem dospělejší. Že jsem jako větší kluk.
1: To já jsem takhle asi nevnímala. Mě hrozně mrzelo, že opouštím tu skupinu těch svých spolužáků. My jsme měli jako docela dobrý kolektiv.
0: To já jsem měl na konci gymplu. Protože my jsme měli fakt tu třídu úplně skvělou. No, nicméně, když jsem přecházel na gympl, tak jsem netušil, kolik zbytečných věcí se tam budu muset učit tak, abych je dokázal, řekněme, jako
1: přesně
0: odvyprávět anebo použít.
1: Hele, tohle je to období, ono teda asi už je uzavřeno, jo, my jsme to řešili včera, že jo, no. Ale každopádně je to období, kdy si musíš jako napravit známku, nebo kdy to máš mezi 2, 3, no. A ty si řekneš, já tu dvojku chci, takže no. Si prostě najednou řekneš, že v té fyzice teda zabereš, u mě teda spíš 3, 4, to je jedno. Ale každopádně vždycky jsem to na tu trojku dotáhla, ale musela jsem se jako naučit nějaký věci, které mi přišly absolutně jako nesmyslný. Prostě já tady jako do sebe rvu nějaký tady ty definice, stejně to nebudu v životě potřebovat.
0: Jako já jsem si třeba už strašně dlouho neřekl, to jsem si včera pěkně zaderivoval.
1: Přesně.
0: A nebo schválně, jestli pak to souvětí, které teď říkám, je souřadné nebo podřadné.
1: No jistě, no jasně. Víš ten podnět s tím přísudkem, jako jak to tam. Tak zrovna tohle se dá docela dobře použít.
0: A nebo třeba jako rád používám pro Boha, v jakým vidu to na mě mluvíš.
1: Tak, přátelé, pojďme si povídat tak jako hezky, tematicky na konci školního roku o učivu, které vám třeba způsobilo největší komplikace a vy jste to nikdy nepoužili, přišlo vám vlastně úplně zbytečný. Oni to do vás zrvali horem spodem.
0: No.
1: A vy jste to v životě už pak nikdy nepotřebovali.
0: Ale kdyby vás o půlnoci vzbudili, tak to ze sebe vychrlíte na první dobrou, že jo?
1: Třeba ní na tý, i tý, i či tý, ečný, ový, i z tý, ečelý, já to jsem určitě zapomněla něco.
0: To je z chemie, že jo?
1: To je z chemie.
0: Jo, trefil jsem to, dobrý.
1: Tak, pojďme si potom povídat. A to buď prostřednictvím Instagramu je na knížku a Vojta Effler Frekvence 1.
0: Případně můžete použít Facebook anebo SMS číslo 736 300 444.
1: A vy odvážnější, co chcete být slyšet v rádiu, nám to namluvte prostřednictvím aplikace jako hlasovku.
2: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš níčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zase

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dát se tiše vzlétnout.

0: Survivor a Eye of the Tiger na frekvenci 1 je 15:30.
1: Máme tu Ondru a Ondra nám přinesl zprávy.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz. I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.com.
3: Hezké odpoledne. Poslance ve čtvrtek čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona, která má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Předložili ji představitelé vládní koalice a navrhují v ní hlavně opět vytvořit státní stavební správu. Hackři napojení na Čínu za uplynulý rok představovali největší špionážní hrozbu pro technologické firmy. Ve své dnešní zprávě to uvádí společnost CrowdStrike, která se zabývá kybernetickou bezpečností. Hostem Press Clubu bude místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek. Jakub Weinlich se bude ptát, jestli by měl být prezident součástí vládní delegace na summit NATO v Ankaře. A zeptat se budete moct i vy na známém čísle 257 400 a 39.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Kolona před Brnem je stále zhruba na 10 minut ve směru od Prahy, začíná na 187. kilometru. Na D2 je potom 10-minutová kolona od 7. kilometru ve směru do Brna. Horší je to ale stále na Pražském okruhu. Zdržíte se už na dálnici D5 při příjezdu do Prahy od 8. kilometru a kolona potom na 3/4 hodiny pokračuje dál mezi 26. a 19. kilometrem Pražského okruhu směrem k dálnici D1. Tak šťastnou cestu a pevné nervy.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
1: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na středu. Středa přinese ty nejnižší teploty z celého týdne. Odpolední maxima se plně vejdou do 20, nejčastěji se zastaví mezi 14 až 18. A deštníky a pláštěnky opět všude sebou. Převládat bude velká oblačnost s deštěm nebo s přeháňkami a srážkové úhrny v Moravskoslezském kraji se zastaví až na 20 litrech na metr čtvereční. Mimochodem, jedna z černových pronostik říká, že v černu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. Tak uvidíme, teploty porostou až na víkend.
4: Dneska si povídáme o učivu, které vás strašilo a vy jste ho pak stejně v životě nikdy nepoužili. A poslouchá nás naše kolegyně, kamarádka Lubka Ponížilová.
0: Ano, ano.
4: A píše, jo, vtipně. Akorát jsem sedla do auta, tak ještě než vyjedu píšu. Je-li ekonomika v recesi, je většina nezaměstnanosti frikční, spojená s fluktuací. Gimpl, pa. To je podle mě nějaká...
0: To je prokletí, Lubko.
4: Víš, jakože tě donutili si zapamatovat prostě takovouhle větu.
0: Ano, ano.
4: A ty tam máš do smrti, že, tam budeš mít prostě.
0: Já si taky do smrti budu pamatovat, že těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené.
4: A použiješ to?
0: No tak jako na mladýho se machroval, když se to učil, že jo? Tak všechno.
4: Přesně, když já si to pamatuju,
0: když
4: taky...
0: si lehnu do vany, tak si říkám, panečku, to je síla. That night we almost called.

0: Přátelé, pojďme za naším kolegou Mírou Michálkem, protože i ten tokrát vyrazil na dlouhý výlet, aby si odpočinul od mikrofonu, od nás, od svých holek, od svých kluků a tak dále.
1: A samozřejmě, aby si užil trošku svalové horečky v lítkách. Míro, ahoj!
0: Zdravíme.
2: Ale líp to uvíc nešlo prostě.
1: Tady mám ještě jednu otázku. Víget.
2: No teď už je jako trošku hůř než před chvilkou, ale jasně. Kamarádi, moc vás zdravím z CES. Přátelé, je to krása. Nádherný stezky, víceméně pořád podél řeky. Krásná krajina, výborný víno. Proti vítr. Já myslím, jak vypůjčený dneska.
0: To bylo nějak moc toho vítru.
2: No, vítr. Dejte mi ještě dvojku vítru. Myslíš, jo? Ne, proti vítr teda strašný, ale je to podobný vlastně jako loni na té labské stezce. Já zapomínám, že čím později vyjedeš, tím víc se ti vlastně ten vítr pomstí, protože mám pocit, že on nějak začíná od toho západu foukat spíš odpoledne. No a já právě tímhle směrem teďka jedu. Každopádně, co je zásadní, tak to jsou města na mojí trase. To je opravdu absolutní nádhera. Vždycky fotím a natáčím jako o závod. A vždycky o chvilku později přijde ještě něco třeba hezčího. Hmm. Já mám za sebou teďka krásný malý městečko Wertheim, plný takových těch historických staveb a hrázděných domů, ale nenechal jsem se zabrzdit a dojel jsem až do Miltenbergu, což jsem udělal dobře, protože to je úžasné město. Přímo na břehu řeky. To centrum má nekecám třeba stovky hrázděných historických domů a v tom nejkrásnějším byla dokonce úplně čistou náhodou legendární stará hospoda. Tak jsem se tam musel taky podívat. Dal jsem si tam sýrové špecle, což já miluji, to je jedna z takových specialit. Jinak, když jsme u toho gastra, tak jsou tu dva pivovary, ten jeden nabízí dokonce i prohlídky, to myslím, že je velký lákadlo pro některý. Samozřejmě nechybí náměstí s kašnou a kolem doby domy, jako by to byly kulisy. Jo? Dával jsem to ráno na Instagram, kde se můžete podívat, opravdu to tak vypadá.
1: Ne, já na to koukám, jsou to takový ty staroněmecký domy s těma dřevěnýma ornamentama, nebo s těma barevnýma ornamentama, fakt to vypadá hrozně hezky teda.
2: V podstatě, jak když se kouknete na nějakou německou pohádku, tak přesně to se natáčelo v těchto místech. Až to skoro bez urážky, jako hraničí s Kýčem, jak je to krásný. Jinak nad městem se tyčí hrad, ze kterého jsou nádherné výhledy dolů právě na to starý centrum a na kamenný most. A, pozor, mám tu jednu gastro specialitu, přátelé. A je to bryza. Na to jsem ještě nikdy v Německu nenarazil. A je to vlastně kombinace pici a německého preclíku brezlu. Takže bryza. Má to tvar pici, ale těsto je z toho preclíku vlastně. Nahoře nejsou rajčata a mozzarella, ale smetana, cibule a smradlavý sýr. K pivu je to výborný.
0: Jo, takhle, musíš to zabít i pivem.
1: Jasně, jako, to byla ta podstatná věta na závěr. Já mám ještě jako otázku, ty vlastně cestuješ německým krajem vína, ale jsi ve městě, kde jsou dva pivovary. To je jako výjimka, nebo se to tam prostě tak nějak snoubí?
2: Ono se to snoubí, samozřejmě. Je to tak jako jedno doplňuje druhé. Víš, když už jsi přepitý vína, tak to splátneš trošku pivem a tak dále.
0: Ale to neproložíš vodou.
1: Potřeba, aby ti to trošku odlehlo, že jo?
2: Jasný, ale samozřejmě jsou tady všude i malý vinárničky, má to opravdu kouzelnou atmosféru. Jak už jsem říkal včera třeba v tom Würzburgu, tak tam si mohla vzít tu skleničku sebou, vždycky je to proti záloze a chodit si s ní třeba po těch krásných místech ve městě a tak, což je super.
0: Tak jo, děkujeme za tvoje slova pro tuto chvíli.
1: Zdravíme do krásného města plného povlávajících lidí se skleničkami v ruce.
0: Ano, a budeme se těšit zase s větrem v zádech zítra.
2: Není s větrem v zádech, to s větrem do obliče.
1: Já koukám na počasí, zítra by ti mělo do obliče i prše, to bude hezké.
0: Tak jo, měj se krásně a těšíme se zítra. Ahoj.
2: Hezké odpoledne.
0: A my ještě dodáme, že Mírovu cestu Německem můžete sledovat taky na sociálních sítích Frekvence 1 a nebo na Instagramu Míry Michálka jako moderátora na cestách.
1: A pokud byste i vy rádi objevili nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnali speciality německé kuchyně, můžete se inspirovat na www.germany.travel.

0: PH na frekvenci 1 ve 3/4 na 4. Bavíme se s vámi dnes o tom, jestli máte ze školy v sobě zaryté něco, co umíte jako když bičem mrská, ale v životě jste to nepotřebovali. A nebo třeba máte vzpomínku, že jste se něco museli naučit, ale nikdy jste to jako nepoužili v reálném životě.
1: Tady píše Míša k dnešnímu tématu. Na střední školu jsem chodila na zdravku. Strašně jsem toužila být sestřička. Ve druháku jsem dělala reparát z angličtiny, kterou jsem z duše nenáviděla, protože samozřejmě na co mi bude angličtina v nemocnici. A paradoxem je, že můj manžel je teď Angličan, žijeme v Anglii, děti jsou Angličani a jako sestřička ale nepracuji. Takže to, co jsem se učila, nedělám a to, co jsem nenáviděla, je moje denodenní nezbytnost.
0: No ale pozor, s tou angličtinou se to sešlo, to nám napsal Emil.
1: Aha.
0: Dobrý den, v roce 83 jsem se domluvil se svojí angličtinářkou, takhle dost na tom, že v roce 83 jste se učila angličtinu.
1: To je drsný.
0: To je hodně jako zajímavý.
1: To je dobrý.
0: To jsme se všichni učili maximálně tak 2 až 4, že jo? Ale...
1: Ty pamatuješ?
0: Vocek, kdy se Gra se jí učil. Já byl první ročník, který ji neměl.
1: Já už měl
0: němčinu. Ale Emil píše, v roce 83 jsem se domluvil se svojí angličtinářkou, že to necháme za 3 a já se naučím slovíčka a ona po mně nebude chtít gramatiku s odůvodněním, že to v životě nepoužiju. Bože, jak jsem se mýlil. No, vidíte, vy byste to někdy tušil.
1: Přesně.
0: Že infinitiv je až na konci.
2: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
3: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
5: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
4: Vždyť se mu sjedná jistě než do 3 minut.
5: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
6: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.

0: Kapela Lucie na frekvenci 1, krátce před 16. hodinou. Další muzika připravená.
1: Máme pro vás třeba Fugees.
0: Mňáku až Dior.
1: A taky budou Eagle Eye Sherry.
0: A za chvilku budou zprávy.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
8: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
9: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
10: Žádná kouzla.
9: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na bazoš.cz. Starým věcem

0: nedostatek odborníků a také složitá administrativa, jak doplnil Vojtěch.
1: Ta centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tito lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se říct běžný život za pomoci týmu Centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
0: Do 2 let by takových center v Česku mělo být 75, mezi novými i 4 dětská. Policisté vyšetřují nedělní střelbu v Poliradech u Prahy jako pokus o zabití. Obviněnému taxikáři může v případě prokázání viny a odsouzení hrozit až 10 let vězení, informovala o tom mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Policisté k případu výjížděli v neděli večer. Po předchozím konfliktu vystřelil podle policie řidič taxi na jednoho ze 2 zákazníků legálně drženou zbraní. Tučňáky Humboldtovy mohou ode dneška návštěvníci zlínské zoologické zahrady pozorovat na novém místě. Zahrada je přestěhovala z expozice poblíž zátoky Rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. Tučňáci tak získali několikrát větší výběh s větší vodní plochou, jak řekl zoolog Václav Štraub.
2: Tak naše tučňáky dnes čekalo přemístění do nového, několikrát většího výběhu s větší vodní plochou, takže si myslím, že jsme jim zvedli kvalitu života u nás v zoologické zahradě. Jsou tam takové 2 faktory, kdy ten první, že jsme ukončili vlastně chov lachtanů kvůli welfare, protože ta velikost toho bazénu už neodpovídala velikosti, které dneska jsou nějakou normou. A za druhé jsme chtěli našim tučňákům dopřát lepší život.
0: Zahrada chová 13 tučňáků, jejich počet by se ale mohlo v nové expozici zdvojnásobit. 8-násobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové 10 ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezony. Do závěrečného 3. kola 58. ročníku postoupilo 9 hráčů působících v NHL a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Postupně by mělo deště ubývat, na Moravě a ve Slezsku to bude až k večeru, v Čechách už odpoledne. V noci potom bude zataženo až oblačno, občas ještě místy může zapršet. V jeho východní polovině budou postupně také přehánky četnější. Teploty v noci budou kolem 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech kolem 8.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: S dlouhým zdržením počítejte na dálnici D5 při příjezdu do Prahy. Od 8. kilometru je kolona a ta potom pokračuje dál i na Pražském okruhu. Až po 19. kilometr směrem k D1. Necháte tam celkem přes 3/4 hodiny. No a pozor taky ve směru k dálnici D1 na dopravní nehodu na 18. kilometru v levém jízdním pruhu, který je uzavřen. Na místě je odtahová služba. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jana s Vojtou.
4: My si takhle pěkně téměř na konci školního roku povídáme o škole a o učivu, které vám dělalo problémy a třeba vás, tady jsme v SMS-ce měli, že jste z toho museli dělat reparát, že jo?
5: No jasně, no.
4: A pak jste to vlastně v životě už nikdy nepoužili.
0: To já jsem vlastně dělal reparát, no.
4: Z čeho jsi dělal reparát?
0: Ze strojírenské technologie.
4: Nekeci.
5: Jo, a potřeboval jsi to někdy potom v životě v praktickém?
4: Ne. No ty jako moderátor zpráva
0: no to samozřejmě, uvíš? Poruchy krystalické, mřížky kovů, že každý den potřebuju.
5: To tady řešíme 3x za naše vysílání.
4: Ale zase chápeš, jak se ti to jako vlastně zarilo do té hlavy, ne? Protože no. Ten reparát. Takže
0: já bych říct jenom tohle, já už ty mřížky, ty poruchy nevím.
4: A to neříkej, no. Takhle jsi zněl jako docela internet.
0: No, tak děkuju. Ahoj.
5: Hele, v klidu. My si teď vyplníme pár Mendelejevových čtverců a bude to.
3: Jana Knížková a

0: Na frekvenci 1 stačí otázka a přijde odpověď. Od koho?
1: Od Petra Kolečka. Od Petra Kolečka a Michala Suchánka.
0: Tak tady máte rubriku Cože právě teď.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Na zahradě máme jezírko a od té doby tam chodí žáby. Dcera je nadšená, pes vyděšený a já nevím, jestli je to známka zdravé přírody nebo začátek bažiny. Vladimír 45 Třeboň.
4: Jako, on má strach, že začne bažina tím, že tam chodí žáby?
3: Ne, on má strach, já to chápu, takže prostě tam chodí ty žáby.
4: Já bych to řešil indickýma běžcema.
3: Indický běžci, no, přesně tak.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Tak to byly Fugees, Killing Me Softly na frekvenci 1. Jsou věci, které nás ve škole pomalu zabíjely, protože jsme je museli umět a v životě jsme je nepotřebovali, že?
1: To jsou silná slova.
0: No.
1: Zabíjeli. No, já tady mám hezku.
0: Umrtvovali, dobře.
1: Umrtvovali, tak mi se tady ztratila jedna zpráva. Ale tady mám od Lucky. Já jsem bytostně nenáviděla matiku. Od té doby, co se do ní začala míchat abeceda, mě obtěžovalo se jí vůbec učit a zúčastňovat se hodin.
0: Hele, ale to je takový rozšířený návrh, že to vždycky se miloval takovou tu poučku, víš, jako prosím tě, co na té matematice neumíš. Teď to je hra z 10 čísly a 4 znamínky.
1: No, to jsem milovala tady
0: jedno. Jasně.
1: Přesně, ty naučíš se vzoreček a pak ti to půjde samo.
0: Jasně. K tomu tady píše Kuba z Českého Duba. Ahoj, tohle mi akorát připomnělo, jak jsem se musel nesmyslně drtit na zkoušku z matematiky integrály a derivace. Totální výplach mozku a v životě jsem to nevyužil. Každopádně mám 2 vysoké školy, 2 vysokoškolské tituly, ale k životu mi stačí matika ze základky.
1: No, ale to je možná jako největší pravda, že?
0: Ale my jsme zrovna koukali, protože jak fungují takové ty školy online místo žákovských knížek, tak tam našemu mladýmu minulý týden přistála známka z matematiky. A u toho bylo napsáno soustavy rovnic.
1: Soustavy
0: a já
1: rovnic.
0: Jsem tak jako seděl na té terase, pil jsem tu kávu a přemítal jsem, kdy jsem naposledy v životě řešil soustavu rovnic.
1: Já to ani nevím, co si mám jako představit.
0: No máš dvě...
1: A plus 2B na druhou, tak
0: no,
1: něco
0: máš
1: takovýho,
0: dvě
1: ne?
0: rovnice pod sebou
1: no.
0: A musíš z nich udělat jednu. Máš tam třeba 2 neznámé.
1: Jo, jasně.
0: A pomocí těch 2 rovnic zjistíš,
1: je.
0: Jako
1: jo,
0: nejdřív
1: jo.
0: si určíš jednu neznámou a z toho zjistíš
1: A zase na druhou stranu, jako fakt seš jakoby nucený přemýšlet, že jo. Třeba tady, to je výborný, Linda píše skvělou zprávu. Největší zlo pro mě byla hudební výchova. Učitelka nás všechny nutila znát a chápat noty. Pamatuju si, jak mě z toho bolela hlava.
0: Asi, mě taky bolela z hudební výchovy hlava. Naše učitelka,
1: když jsi zpíval.
0: To bolela všechny kolem. A naše učitelka měla velmi vysoký hlas. Byla taková jako sopránová, bych řekl. A tady se do toho opřela.
1: Tak děti.
0: Praskaly tabulky ve oknech.
1: No, takže vzpomínka na učitelku. No, jako takových učiv bylo podle mě strašně moc.
0: Jasně. A nebo mě vždycky fascinovalo, jak někdo může známkovat talent ve výtvarné výchově.
1: To je další věc, no. To je jasný.
0: Výbornou učitelku. Člověk něco maloval a on říká, vyjádřete se. Tak jsem tam začal něco malovat a ona ke mně přišla a říká, počkej, to je blbý, a teď mi do toho začala čmárat.
1: Jak tím, že říct, to je špatně, přesně. Tak
0: já jsem
1: to chudí
0: mladí přes ruce, víš.
1: Jo, to je špatně.
0: No,
1: Takhle by asi učitel neměl hodnotit. No.
0: Jinými slovy, dostali jsme se k tomu, že všechno bylo blbě.
1: No vlastně. Jako, takhle, my vás nenabádáme k tomu, abyste kašlili na školu, že jo? Protože ve finále
0: ale víte,
1: všechno
0: co občas,
1: potřeba.
0: Víte, co občas udělám? Rád si nakreslím vektory. Mě jako zajímá, kudy ta síla působí.
1: No to určitě.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty...

0: Taylordane na frekvenci 1, je půl páté.
1: Poslední slovo, nám to dneska ráno padlo.
0: No panečku, taková pěkná sumička byla ráno vyhrána, ale ono to se to zase pomalu střádá.
1: Ano, korunka to naskočí,
0: korunce, to
1: ale víte, takových 48 500 korun, tyjo.
0: No to by bylo fajn. Mně se hrozně líbilo, protože samozřejmě nám přišel e-mail od Lubky, že ta dáma, která to vyhrála, se bude dělit s kamarádkama z kanceláře, že to byla kolektivní práce a že jsou holky tak v šoku, že vůbec nevědí, co budou
1: dělat s penězma.
0: Abych to propil. Hele, tři holky na tahu, to jsou dva večery a je to pryč.
1: Právě, tři holky, to je půlka večera, tak.
0: Jo, takhle. No tak jako, ne, vždycky když to bylo, musí být noob.
1: Já si pamatuju, teďka jsme zrovna řešili s mojí neteří, říká, že jde na diskotéku a že teda potřebuje nějaký peníze. Říkám, tyjo, byly doby, kdy jsi šla se stovkou a vracela se s třema, jako.
0: Jak jste to dělali?
1: No to já vlastně nevím, tyjo.
0: Jakože jste tancovali někde.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Hezké odpoledne. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Ke 3. červnu měla armáda přes 25 700 vojáků z povolání a více než 5000 příslušníků aktivní zálohy. Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur. Dnes to při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou řekl německý ministr obrany Bis Pistorius. A hostem pressklubu dnes bude místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek. Jakub Weinlich se bude ptát, jestli by měl být prezident součástí vládní delegace na summit NATO v Ankaře. A zeptat se budete moct i vy na známém čísle 257 400 a 39.
2: Frekvence 1. Doprava.
6: Kvůli srážce dvou osobních aut byl dnes odpoledne zhruba 15:45 uzavřený úsek dálnice D35 mezi Opatovcem a Janovem ve směru na Litomyšl. Aktuálně už se zprovoznil jeden jízdní pruh. Nehoda se stala na 198. kilometru. Buďte ještě opatrní, nehoda se kolona se stále rozjíždí. No ale kolona se stále nerozjíždí na Pražském okruhu. Pořád se zdržíte na D5C na posledních 8 kilometrech zhruba 15:45 a potom půl hodiny na Pražském okruhu k směrem k D1. Tam necháte zhruba dalších 28 minut. Tak šťastnou cestu.
1: 257-499, číslo sem k nám, potřebujete ho proto, abyste se dovolali do posledního slova.
0: Je tam teda zatím tisícovka, ale nová věta od Saši Rašilova zazní za chviličku a vy, když uhodnete to správné slovo, tak tisícovka je vaše.
1: Teď ale Bruno Mars.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak kdo pak to dneska řekne za celebritu? Doufejme, tady dobrý den.
2: Dobrý den, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady je Jana Frýdecko.
2: Jana Frýdecko. Tak asi jste to už slyšela, dneska ráno nám padlo poslední slovo, takže 48 500 korun poputovalo úplně jiným směrem, než je Frýdecko.
0: Ale zas na druhou stranu, nemusí pršet, stačí, když kape, což je taková ta utěšovací věta, ale 1000 korun, kde je najdete?
2: Kápne tisícovka.
3: Jo. Právě.
2: Tak jo, tak právě. Jdeme na to. Máme tady novou větu. Saša Rašilov ji pronesl a my vám ji teď pustíme. Připravená?
3: Ano.
0: Tak věta zní takto.
4: Nejhorší, co může herec na jevišti zažít, je...
2: Tak typujte.
3: Ticho.
0: Ticho?
3: Ano.
2: Ticho, tak pojďme zkusit. To je fakt trapný, no.
0: No, to jsem zažil pár. No, to je jedno.
2: Jdeme na to.
4: Nejhorší, co může herec na jevišti zažít, je...
2: Ani bohužel.
0: To není. Jsou i horší věci.
2: Děkujeme za pomoc.
0: Mějte se krásně.
2: Mějte se.
3: Právě, děkuju.
2: Naslyšenou.
0: Zítra ráno 15 a mě hrozně těší slyšet hlas Saši Rašilova. Já mám pocit, že na nás mluví Dexter.
2: To je pravda,
0: no,
2: to je pravda.
0: To je prostě úplně neuvěřitelné.
2: Tak Saša Rašilov zase zítra ráno.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1 vám právě teď nabízí praktické informace. Nabízíme pravidelný pořad nebo rubriku Business Party.
1: Tentokrát to bude o tom, jak se orientovat v koupacích sudech a jak je udržovat.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel společnosti Amrelax pan Jiří Lapáček. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Připomínám, že společnost Amrelax přiváží a vyrábí koupací sudy, vířivky, finské sauny a ochlazovací kádě a vany. Co se týká koupacích sudů, které mě samozřejmě velmi zajímají, vy používáte několik druhů materiálu, to je dřevo, řekněme sklolaminát a akrylát. Jaký je zásadní rozdíl mezi těmito materiály?
3: Tak my dřevo používáme vždy, je minimálně na obalu. A nebo je to termovůd, což je takový pečený dřevo speciálně upravený. Ale rozdíl je v tom, že když máte celodřevěný koupací sud, vy ho musíte mít furt naplněný vodou, aby vám nesesychal, později nepropouštěl nebo neprosakoval, lépe řečeno. A pak máme sklolaminátový vnitřek a akrylátový vnitřek. My vesměs doporučujeme ten akrylátový vnitřek, protože je kvalitnější, je barevně stálejší, déle vydrží, dělají se z toho i drahé vířivky elektrické, což všichni známe.
2: Mě to překvapuje jedna věc, protože se jedná o dřevěný sud a vy ten sud vytápíte jak dřevem, tak třeba i uhlím, ale samozřejmě i elektrikou. Ale nicméně u toho dřeva a uhlí nemůže se stát, že ten sud schoří.
3: Spíš to uhlí bych z toho vynechal, to bych úplně nedoporučoval, protože ono bude mít vyšší teplotu a mohlo by to poškodit ten nerez.
2: Co se týká životnosti a péče, jak mám přistupovat k údržbě sudu?
3: Tak záleží, který máte, jo. Ale když se budeme bavit o tom nejčastějším s tou vložkou, tak je potřeba to ošetřovat nátěrem zvenku, to dřevo, který máte, pokud ho nechcete nechat zešednout do nějaký té patiny.
2: Na závěr se musím zeptat, existují masáže u koupacích sudů?
3: Ano, standardně máme ty sudy opatřený hydromasážními a aeromasážními trysky. Hydromasážní jsou tlaková voda, čerpadlo nasává vodu a tlačí to bodově, a aeromasážní je vzduchové.
2: Také jsem slyšel, že používáte speciální nerez.
3: Ano, používáme standardně nerez 316 IC, což je nemagnetická nerez a odolá i slané vodě.
2: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal ředitel společnosti Amrelax pan Jiří Lapáček. Ať se vám daří, nashledanou.
3: Děkuji za pozvání, nashledanou.

0: Eagle Eye Sheriff. Na frekvenci 1 za 10 minut bude 17.
1: Pojďme se vrátit do dnešního ranního vysílání. Míra je na kole v Německu, Lubka je s Márou, ale to neznamená, že by neměli hosty.
0: Hosty mývají celý ten týden, vlastně nebo tři týdny možná, nebo jak dlouho budem šlapat ten Míra na kole, že jo. Každopádně no, dneska tady byl Petr
1: neví,
0: Buchta.
1: Neví, kdy přestat, když se do toho pustí.
0: On z té šlapky neadesí.
1: On si v tom našel zalíbení prostě. Petr Buchta, kterému se říká v hereckých kruzích Buchtík.
0: Buchtík, no. No vidíš to. Tak ten byl hostem dneska ráno, padlo spousta otázek. Najdete ten web na našem, najdete ten rozhovor na našem webu. Takhle. Já, ne, najdete ten web na našem rozhovoru.
1: Ale jedna z těch otázek nás velmi zaujala. Totiž, jestli je pravda, že má italské kořeny.
2: Jsou tam. Jeho Ital z 1% a Severo Ital ze 2%, takže se nebojím říci, že jsem prostě Ital. A Itálii miluju a letošní prázdniny bychom chtěli navštívit buď to právě Itálii, anebo mé milované Slovinsko.
3: A tam žádné předky nemáš ve Slovinsku?
2: Ve Slovinsku jako něco tam určitě bude taky, jako si myslím. No.
3: Řekni mi, jak tě to tak jako napadlo, že jsi jako nechal udělat test? To není totiž levná záležitost, ne? To stojí...
2: To byla
3: nějaká akce zadarmo.
2: To bylo v rámci natáčení jednoho seriálu, kde se právě řešili jako původ DNA a vlastně kdo je čí otec.
3: Bratři a sestry.
2: Ano, je to tak. Já jsem nevěděl, jestli to mohu říct.
3: Jo, to můžeš říct. Takže vám to tam udělali všem? Co jste
2: kdo chtěl, to... tak jo. Si mohl nechat prostě ukošťourem nebo takovou tyčinkou jako zacumlat si jako lízátkem na minutku a pak se to poslalo někam trada a za měsíc přišly výsledky, no.
4: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh. A pak ve smíru mít víru, že vše bolavé zhasne a zbyde to krásné, pak uvěřím. Že mezi příliš a dost stojí vysoký most a obelhat nejde, snad jenom.

0: Tohle jsou hodiny o stmívání, je to 17. hodina. A
1: blíží se také stmívání zhruba za 4 hodiny.
0: No teď si to musíme užívat, protože teď jsou ty nejdelší dny.
1: No vlastně teďko na konci června bude nejdelší den v roce a pak se nám to začne zase zkracovat.
0: 20.
1: To je tak depresivní.
0: No my jsme totiž včera, tak nějak jako v 7 hodin, že teda, nebo po půl 8, jako co budeme dělat. A pak jsme si říkali, to jestli je světlo do 10, tak pojedeme ještě na pivo.
1: No, to je v pořádku, že jo.
0: A kdo bude řídit? A kdo nebude pít pivo?
1: Koukat z okna, jak se stmívá.
0: Kamerušky, papír, no, přesně. Tady se dobelhal
1: naše. Honza Omolka nám k tomu chce také něco říct. Honzo?
2: No.
0: Honza má
1: co ty a stmívání?
0: Sakrech nohu.
2: Já,
0: když to už v pořádku, ne?
2: Jsem žádný stmívání neviděl, protože já jsem už v té hospodě.
1: Jo, takhle.
0: Jasně, no.
1: Ne, Honza je spíš parťák svítání, než stmívání, to je pravda.
0: Ano. A to je fakt, no. No, vidíš to, za chvilku bude stmívat.
1: Velké hlavy za chvíli mi opět.
3: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
6: Já 100% vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
7: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
3: A nějaký vzkaz na závěr? Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
8: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
12: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
13: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to s nimi Honza Homolka. Hezké odpoledne.
14: Hezké odpoledne. Vémolovi odebrali Levici. U smrti Kellnera se pochybilo a hypotéky nadále zdražují. Ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoly Levici Elsu. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Zvíře bude dočasně v Liberec

0: začátku každého měsíce má trh za sebou čtvrtletí citelného zdražování a vyhlídky na levnější hypotéky maří vyšší tržní sazby i opatrnost bank. Pravděpodobnější je scénář, že se průměrné sazby budou držet kolem 5% a rozdíly mezi nabídkami jednotlivých bank porostou. Boj o klienty se tak bude odehrávat hlavně přes individuální slevy či akční nabídky. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou, to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Tato suma podle něho vystačí na nákup asi 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. 19-letý rychlobruslař Metoděj Jilek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotější sportovní výkon minulého roku.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Zítra bude převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A aktuální informace z hlavních tahů má Honza.
3: Na Pražském okruhu se popojíždí asi půl hodiny v koloně mezi dálnicí D6 až obcí Ořech ve směru k dálnici D1. V opačném směru pak dochází k blokovému odbavování obou tunelů a provoz zastavuje okolo exitu 82 Jesenice. Na druhé straně Prahy je Pražský okruh u Černého mostu ucpaný od dálnice D10 ve směru k dálnici D1. Včetně Štěrboholské spojky se zdržení pohybuje okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Tolik zprávy a teď na Frekvenci 1 velké hlavy.
4: Jako každý den jsou tady pro vás velké hlavy.
5: Dobrý den.
6: Dobrý večer. Mám takovou chytrou věc. Věděli jste, že posedení při ohni škodí nášmu zdraví oveľa viac než fajčení cigaret?
4: Podle mě záleží na tom, co u toho piješ.
5: Počkej, když sedíš u ohně.
6: Protože dym z horiaceho dreva má 30x viac karcinogenů než tabákový dym.
5: No, já tak ráda
7: sedím. To nesmíš sedět v tom kouře, že jo? No.
6: Tak, tak.
5: Nejhorší se ráno probudíš a prostě smrdíš, jak když jsi seděl v kouře. Tak přátelé, co dnes budeme řešit?
4: Ten z Karibiku, ten pirát, má narozeniny.
7: A Rameses II, nejdéle vládnoucí egyptský faraon, má narozeniny.
5: Nemá chruj.
2: Velké hlavy. Frekvence.
5: A teď já.
7: No, co to bylo?
5: Co jsem měla říct?
6: Které kopce máme u nás?
5: Dutater.
6: No, jdeme. Abyste byli v obraze, protože budete cestovat, tak... Co znamená v Tatrách zkrátka tež? T-E-Ž.
7: Tatranský energetický žok.
5: Tudy esta
6: žok.
5: Ževede.
7: Tudy esta ževede.
4: Není to nějaká železnice ozubená?
6: Je to. Jsi blízko. Jsou to tatranské
5: elektrické
6: železnice. Tež.
5: A dal? Ještě něco bude?
6: Ne, to je všechno.
5: To je všechno.
7: Hej, dobré.

0: Ale je to 92 let, co se poprvé objevil kačer Donald.
1: A teď je tam v Americe prezident.
0: Já vám něco řeknu. Já jsem jednou viděl v pohádce to, že kačer Donald vylez ze sprchy a měl kolem pasu ruční. Což je strašně vtipný, protože on je jinak dole
2: nahoře. No, jo, to je vlastně pravda, tyjo, to je pravda.
3: No a pana Disneyho napadlo vytvořit právě postavičku kačera Donalda.
0: No, tak podle jeho manželky.
2: Asi na jezeru měl.
3: Mal kamaráta, podle kamaráta.
4: Ten kamarád pak o mě mluvil.
2: Jako fakt?
3: Ten kamarád se volal Clearance Nash a keď rozprával, tak to znělo, jako keby hovorila kachna.
1: Zníš celou dobu.
4: To kačák, to kačák.
0: Jo, Vildačok.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Doprava. Na Pražském okruhu se popojíždí asi půl hodiny v koloně mezi dálnicí D6 až obcí Ořech ve směru k dálnici D1. V opačném směru pak dochází k blokovému odbavování obou tunelů a provoz zastavuje okolo exitu 82 Jesenice. Na druhé straně Prahy je Pražský okruh u Černého mostu ucpaný od dálnice D10 ve směru k dálnici D1. Včetně Štěrboholské spojky se zdržení pohybuje okolo 15 minut. Na dálnici D1 je potřeba počítat s kamiony v pravém jízdním pruhu, které před Brnem vytváří nesouvislé úseky kolon mezi 182. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Velké hlavy.
2: Jana a Mikeš.
1: Kučera a Bobák.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: 18 let, co jeden pán něco oznámil, ale který pán? Někdo takhle to začněte.
1: Tak už je to 18 let, co jeden pán něco oznámil, ale no. Co?
2: Velké hlavy, frekvence 1.
0: Tak tu jsou nápovedy k tomu pánovi. Vyštudoval pedagogiku a byl učitelem dějepisu. Toho pána strihá ta jistá paní, jako strihá i mě. Už větě? Nevětě, čo? Dobře. Kandidoval do Senátu za TOP 09. Neúspěšně. Furt nic?
3: Ne.
0: Pardubice? Furt nic?
3: Ne.
4: Jo, aha.
0: Dobre, tak dobré, dám tu nejsilnější nápovedu, hej. Dobre, to mě věš?
4: No, není moc vysoký, že?
0: No, by som povedal, že jako, že je, no, tak středně.
1: Tak dej tu nápovedu.
0: Číslo 39, mal ho vzadu. Tak do, daj
4: nejsilnější. Tak ježiš, beton.
0: Nejsilnější, ne, beton. Nejsilnější betony. Argument, ne.
4: Ne.
0: Velmi dobrý brankár, velmi zlý podnikatel.
4: Betony, říkám.
3: Je, nápověda. No, jak se, hašek.
4: Já nevím, proč to podle betonu nepoznáte.
1: Já jsem to poznal.
3: Já jsem to nepoznala podle betonu.
1: Dominátor.
3: Já jsem to poznala podle perníku.
1: Ale moment.
0: Pardubice.
1: Musíš nám něco vysvětlit. Ona tě střihá stejná holička jako
0: jeho. On totiž bývá blízko, tam kde bývám já, nebudem hovorit tu dědinu.
4: Mhm. Stropkou.
0: Už jsem ho tam dvakrát stretol. Jako.
3: A jak my to máme vědět?
0: No právě.
3: Teď už to víme.
0: Teď už to víme.
3: Že ona vás všechny stříhá stejně.
0: Jinak je to 18 rokov, čo on dneska oznamil, že končí s kariérou.
1: Aha. Ale víš, co je skvělý, že ona přijde domů a řekne, dneska jsem střihla dominátora.
3: No, to je dobrý. To...
4: Počkej, anebo přijde domů a dneska jsem stříhala bobáka.

0: tak už je to 5 let, co nás opustila Libuška Šafránková. Velké hlavy,
1: frekvence 1. Já vím, že Popelka je pecka, ale všetci poznáme komédiu Svadební cesta do Jilí.
2: Ano, je, to je krásný.
1: Tak kde v Česku je mestečko Jilí?
0: Neexistuje.
2: U Prahy?
1: Neexistuje. V tom filme si zahrali Svěrák a Smoljak. Aké boli jich postavy? Koho tam hrali?
3: Počkej. Oni si tam fakt zahrali, protože oni to napsali?
0: Ne, počkej. A nebylo to někde v tom kempu?
1: Oni mali malé postavy.
0: A nebylo to seznamovačka?
3: V restauraci.
1: Smoljak bol iba na začátku. Hral tam nádražáka ve Ztrátách a nálezech.
2: Jo, máš pravdu.
1: A Svěrák hral koho?
0: Koho hrál? Oddávající.
1: Vo vlaku.
0: Průvodčí.
1: A oni u něho prespali. No.
0: Máš pravdu vlastně.
2: Máš recht. Slovák, jak zná český film.
1: Jilí.
0: Chci to přečet.
4: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
5: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
6: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
7: Já 100% vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
4: A chce slyšet, jak to máte vy?
6: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
8: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
4: A nějaký vzkaz na závěr? Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
9: Říkají mu Radio Terminátor.
5: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Nejslavnější role Johnnyho Deppa byla Čokoláda a pak
1: Piráti z Karibiku.
0: Tak.
2: Mohli se potkat.
3: Taká ťažká otázka. Keď sa Johnny Depp narodil, tak Jindřich a Jaroslav Pospíšilovi už boli majstri sveta v kolové?
1: Ne.
3: Áno alebo nie?
1: Ne.
4: Už mu bylo 60.
3: Už hej.
1: On je starý jako já, ne. Nebyli ještě. Nebyli.
0: Mikeši, ty bys byl dobrý pirát z Karibiku, když si to tak představil.
1: No, já bych tam měl pít ten rum na tom ostrově. To bych byl hodně dobrý.
0: A měl bys ptáka na rameni.
4: Nebyli.
3: Neboli?
4: Za mě nebyli.
1: Nebyli.
3: Tak Depp sa narodil v roku 1963 a bratia Pospíšilovi prvý titul v roku 1965. Peť. Pravdu máte.
4: Takže nebyli.
3: Neboli. Penso con sueño para

0: tři. Tak tedy jdeme do finále.
1: Taká situace tu teraz vznikne.
2: Ptá se adeptka po zkoušce na řidičský průkaz.
0: Tak co? Udělala jsem tu zkoušku.
3: No moment, nejdřív doplaveme na břeh, jo?
4: Mějte se krásně, ahoj.
5: Dobrý dopy.
2: Doplav.
6: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
7: Ty nejlepší aktuální hity.
6: Největší hity posledních let.
7: Ale i hity legend pop.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouškám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
8: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Slovo dostává Honza Homolka.
10: Hezký podvečer. Bulharský ministr obrany Dimitar Stojanov prohlásil, že Sofie už nebude poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině. Podle něj další zbraně pouze prodlouží konflikt. K poznatkům, zda se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického záření astronauti během svých misí vstřebávají, i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík a biomasu prostřednictvím řasby měla v příštím roce přispět česká orbitální mise. Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur při se svým českým protějškem Zunou, to řekl německý ministr obrany Pistorius. Michal Bělák rezignoval na pozici výkonného ředitele fotbalového klubu Baník Ostrava. O jeho nástupci se rozhodne do konce června. Majitel Baníku Václav Bravec to uvedl v rozhovoru pro klubovou aplikaci Chacharpas.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
10: Zítra bude převážně zatažené, občas déště, v severozápadní polovině Čech přeháňky, nejvyšší teploty 14 až 18.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
10: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Honza.
11: Na Pražském okruhu se popojíždí asi půl hodiny v koloně mezi dálnicí D6 až obcí Ořech ve směru k dálnici D1. V opačném směru pak dochází k blokovému odbavování obou tunelů a provoz zastavuje okolo exitu 82 Jesenice. Z Dobrovna centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinrich a host.
12: Presklub právě začal, se mnou ve studiu měl být bývalý ministr pro vědu, výzkum a inovace, dnes poslanec a místopředseda zahraničního výboru Marek Ženíšek. Z technických důvodů je ale dnes alespoň po telefonu.

0: Ano, tak asi dává do jisté míry nám všem informaci, že za těch 14 dní, nebo kdyby měla být další vláda, která o tom bude jednat, tak pravděpodobně dojde k rozhodnutí, že pan prezident nebude součástí té delegace, což já považuji za velmi nešťastné.
1: A teď mi řekněte, jde spíš o mužská ega, politický boj nebo ústavní princip? Co z
0: tak
1: toho si
0: myslím,
1: vybrat?
0: Jde o obojí. Ústavní princip a o ego ministra Macinky. Tam, ať si o tom myslíme, nebo ať o tom vládní představitelé říkají, co chtějí, ale od samého počátku je to spíše vedeno dovnitř politické scény. To znamená, pan ministr Macinka chce ukázat, že je ten, kdo rozhodne spolu s dalšími členy vlády, kdo skutečně pojede na ten summit, a že je to taková určitá pomsta ze strany jeho směrem k panu prezidentovi. Takhle to vnímají všichni, ví to i pan premiér, akorát nemůže z toho nějak vycouvat a ukazuje se, že pan premiér je v tomto slabý, protože mohl rozhodnout včera, mohl rozhodnout už daleko dříve a nikdo by tu situaci neřešil.
1: Čili si myslíte, že premiér Babiš se bojí vicepremiéra ministra zahraničí Petra Macinky a proto je nějakým způsobem i on možná neústupný, řekněme?
0: Pochopitelně proto to neustále odkládání, kdy se čekalo, že se to nějak samo vyřeší, ale samo se to nevyřeší. A pan prezident, oni nemají žádný způsob vládní koalice, jak donutit hlavu státu, aby se nakonec nesebrala a na ten summit nejela. A to si myslím by bylo chucpe nebo fiasko celé zahraniční politiky. A v takovém případě bych doporučoval panu premiérovi, aby spíš v tu dobu zůstal nemocný třeba a nikam neodjížděl, protože by to bylo skutečně trapné.
1: Na druhou stranu včera přišel prezident Petr Pavel na vládu, byl tam, pravda, pouze 20 minut a odcházel s příslibem, že bude vedoucí delegace na zářijovém valném shromáždění OSN. Není tohle nějaký možná nástin ústupku vlády premiéra Andreje Babiše?
0: Ale to se nám snaží vláda tak nějak nastínit, že tohle je vlastně, že oni jsou vstřícní, že vlastně dovolí panu prezidentovi, aby vůbec mohl být někde aspoň, to znamená vybrali OSN, ale to nedává žádnou logiku. Přece za prvé, a jsou tam dva docela klíčové argumenty, zatím platilo, že vždycky odjížděl a reprezentoval Českou republiku na summitu NATO prezident. Je tam jedna výjimka, kdy Miloš Zeman nebyl zdravotně na tom dobře a sám vlastně požádal premiéra, aby ho zastupoval.
1: Jinak čili tady mluvíte o tradici spíše? Klauze,
0: no, tradici a nebylo vysvětleno, proč by to mělo být jinak. A pak je tam druhý argument, kromě toho teda, že si to Macinka nepřeje. A pak je tam druhý argument a ten je, že já být členem vlády, která je, nebo členem vlády, která nechce vydávat tolik požadované výdaje na obranu, tak si sám poprosím pana prezidenta, který má kontakty jako bývalý předseda vojenského výboru v NATO, kterého znají, tak si ho vyberu, aby jel, aby ten trapný moment nebyl tak velký. A oni naopak neustále říkají, že se bojí, že bude říkat něco jiného. Tak co by říkal jiného než ta vláda? Tak jestli pan prezident, jestli tohle má být ten hlavní argument, tak přece nikdo nemůže zabránit panu prezidentovi, aby jako vrchní velitel odbrojených sil druhý den si neudělal tiskovou konferenci tady v Praze a řekl to, co by třeba chtěl říct tam a dostane se to k těm partnerům úplně stejně.
1: Takže ale asi je něco jiného být někde oficiálně a přítomný tam, kde se to odehrává, než to vzkazovat na dálku.
0: To asi ano, ale říká to furt prezident, hlava toho státu a nevěřím, že by se to do médií nedostalo. Takže mě to neustále připadá, že je to vlastně daleko jednodušší, než se to zdá. To znamená, pan premiér ví, že bude potřebovat pana prezidenta, že není v jeho zájmu, aby byla v uvozovkách jakási válka mezi nimi. Na druhou stranu nemůže asi, není tak silný, aby mohl bouchnout do stolu a říct koaličnímu partnerovi motoristům, že to bude tak, jak on si přeje. Takže kvůli tomu je to celé tak dlouhé, kvůli tomu čekáme a vlastně kvůli tomu jako jediná země, jako jediná delegace budeme teprve 14 dní před odletem vědět, jaká teda bude konečná delegace.
1: A teď se vás znovu zeptám, jak to typujete? Bude prezident součástí delegace nebo pojede na neoficiální summit, neoficiální setkání.

0: Bylo by to vůbec, byl by to ten přijatelný kompromis i pro vás jako pro opozici, řekněme, která je na té straně, řekl bych, prezidenta?
1: No, já myslím, že ano, v mnoha ohledech jsme na straně prezidenta, ale tady jde skutečně o princip. A já třeba dlouhodobě říkám, že bych se nebránil, nebo podporuji i tu kompetenční žalobu. Ne kvůli tomu, že by rozhodla o tomto summitu, a to by nestihl ústavní soud rozhodnout, ale že už je to po několikáté v historii České republiky, kdy se nejvyšší ústavní činitelé vlastně přou o to, jaké mají kompetence, jestli patří tomu či onomu. A ten ústavní soud tady není od toho, aby řekl v samotném závěru, že vyhrává prezident, nebo vyhrává premiér, nebo vyhrává někdo jiný, ale tady od toho, když je situace, jaká je, to znamená, že nejvyšší ústavní činitelé si myslí, že mají pravdu oni a každý jinou, tak aby ten spor jednou provždy ujasnil. Takže já si myslím, že kdyby tohle bylo od začátku na stole, že by pan prezident se účastnil v nějaké části a členové vlády by se účastnili zase jiné části, tak si myslím, že ten problém tady ani neexistuje. Ale asi evidentně je to až nabídka nějaká, která přišla teprve nedávno nebo teď a z pohledu hradu to vnímají tak, že není třeba ustupovat. Ale jak to skutečně dopadne, nedokážu odhadnout a mrzí mi to, je to něco, co nás poškozuje navenek a summity vrcholní zasedání představitelů aliance v tuto dobu, kdy se řeší závažné otázky v Evropě a jinde ve světě, tak si hrát takovou domácí polívčičku a myslet si, že nás to nepoškodí, tak si myslím, že je velmi trapné.
0: My se k těm závazkům a konfliktům ve světě dostaneme za malou chvíli. Hostem dnešního presklubu na Frekvenci 1 je alespoň po telefonu místopředseda zahraničního výboru za TOP 09 Marek Ženíšek.
2: Frekvence 1 presklub. Jakub Weinrich a host.
0: Pane místopředsedo, jsme svědky nové definice NATO?
1: Já myslím, že zatím ne. Myslím si, že ta Ankara, nebo ten summit Ankaře nám mnohem napoví, ale že ta základní struktura zůstane stejná. Co bude důležité pro Evropu, tak je vlastně ujištění sebe sama, že musí situaci ve světě nebo v Evropě zvládnout třeba i bez aktivní nebo tak velké pomoci ze strany jednoho z členů a tím jsou Spojené státy americké.
0: Oni jsou také spoluzakladatelem Spojené státy. A vy máte pocit, že to může nakonec vyústit, protože Donald Trump se snaží nějakým způsobem dotlačit ty spojence, aby plnili ty finanční závazky. Hrozí tady například, že si vezme Grónsko, ty spojence kritizuje kvůli tomu, že mu nechtějí pomoct Iránem a tak dále a tak dále. Je tady nějaká skutečná hrozba toho, že by Donald Trump mohl bouchnout do stolu a říct, že Spojené státy nakonec na to prostě opustí a nebo že nebudou pomáhat ostatním?
1: Tak já ten úplně nejčernější scénář tak to nevnímám, protože je tam ještě třeba kongres, jsou tam další instituce ve Spojených státech amerických, ale to, že třeba by ten scénář mohl být takový, že řekne ano, podporujeme, platí všechny ty závazky, nic se nemění, ale chceme, abyste se na tom podíleli v Evropě z 90%, my přispějeme 10%, tak to je něco, co podle mě celou dobu naznačuje a k čemu se blížíme. A Evropa bez ohledu na to, jestli tam sedí Trump nebo někdo ještě třeba jiný, tak musí být připravena některé situace zvládat sama, aniž by spoléhala na jednoho ze všech těch spojenců.
0: Bude Česká republika podle vás schopná plnit finanční závazky, tak jak například naplánovala vláda, ve které jste byl vy součástí, tedy vláda Petra Fialy?
1: No, tak vláda otevřeně deklaruje, že to ani plnit nechce, takže to si myslím, že ten diametrální rozdíl mezi vládou naší a vládou současnou.
0: Takhle a šlo by to vlastně vůbec ty závazky, tak jak jste je naplánovali ještě vy, šlo by je skutečně plnit, nebo to byl možná nějaká předvolební vějíčka třeba pro vaše voliče?
1: Tak já myslím, že v roce 2024 jsme dokázali, že jsme plnili závazek. V roce 2025 podle té nové haagské metodiky to o trošičku asi patrně nevyšlo, což se rozumíme definitivně po tom přepočítávání někdy v srpnu tohoto roku. No a na tento rok tam jsme postupovali tak, jak jsme slíbili, to znamená každý rok o něco málo zvyšovat, abychom se dostali v roce 30 nebo pak v roce 35 na nějaké číslo, za které nebudeme kritizováni. Ten opačný směr, který předvádí tato vláda, je, že říká, že procenta nejsou důležitá, že důležité je, jakou máme armádu, v jakém stavu, což je rozpor, protože ta procenta nevznikla kvůli tomu, aby si poměřovali státy, jestli plní nebo neplní, které bylo někde uměle vymyšleno. Ta procenta začala být požadavkem a závazkem kvůli tomu, že ty státy na to zkrátka kašlali. A nemůže, takže proto se dávalo vždycky nějaké číslo nebo nějaký procento HDP, aby se řeklo, ano, pokud tohle se splní, tak máme jistotu, že alespoň bude to či ono a že budou ty státy plnit ne závazky, ale že budou připraveni plnit ty své úkoly, které by měly plnit v případě nějakého ohrožení. A pokud nemáte tu armádu v takovém stavu, jak je potřeba, nebo jak je naplánováno, že máte plnit úkol, třeba že máte mít k dispozici brigádu, nebo že máte mít k dispozici něco jiného, no tak vám celá ta kolektivní obrana samozřejmě selže a spoléháte pouze na toho jednoho partnera, Spojené státy americké, které to k dispozici mají.
0: Právě kvůli vývoji ve světě vznikly i v rámci zemí NATO vznikly takzvaní národní poradci pro bezpečnost, alespoň tak jsme si to nazvali, například my ve vládě Petra Fialy tuto funkci zastával Tomáš Pojar. Andrej Babiš chvíli měl Hynka Kmoníčka, možná ještě má. Zlí jazykové tvrdí, že premiér nechal právě tohoto diplomata řekněme vyhodit na zastoupení České republiky při OSN v New Yorku, tak potřebujeme, je dobře, že vlastně vláda nebude mít tuto pozici obsazenou, alespoň tak, jak to zatím avizuje premiér Andrej Babiš.
1: Tak především je to v uvozovkách hezký vyhazov, pokud dostanete za to pozici velvyslance při OSN, ale to teď říkám s určitou nadsázkou.
0: Ono to bylo také řečeno s nadsázkou a myslím, že i ty kritici jasně to říkají s nadsázkou.
1: Já si myslím, že to není až tak důležité, jestli je nebo není ta pozice obsazena. Asi je důležité, kým je obsazena a zdali mu ten premiér pak naslouchá, anebo je tam pouze jako figurka. Pokud je ten premiér přesvědčen, že nepotřebuje národního poradce a zvládne to sám a za účasti společně s ministrem obrany a s dalšími, tak asi ta funkce není přímo nutná.
0: Na druhou stranu, dokážete našim posluchačům přiblížit například, s čím Tomáš Pojar přišel za vámi jako za ministry a například varoval před nějakým možná nebezpečím nebo navrhoval směřování české zahraniční politiky a tak dál. Vím, že se angažoval například hodně v otázkách z logiky věci, například k Izraeli.
1: Určitě, ale tak ta jeho pozice byla velmi klíčová třeba při pomoci Ukrajině, kdy bylo nutné být naprosto koordinován ze strany státu, firem, zbrojních firem a některé věci nešly úplně dělat otevřenou cestou, tak aby to každý den bylo v médiích. Potom ta koordinační role sama o sobě, to znamená ministerstvo obrany, tajné služby, to všechno, aby se někde alespoň scházelo u jednoho stolu a pak, aby to předkládal panu premiérovi, anebo aby nás na vládě pravidelně informoval. A tak to bylo, potvrdí ostatní kolegové, že Tomáš Pojar byl přítomen zasedání vlády a že zejména s ohledem nebo směrem k Ukrajině, tak jsme měli pravidelné informace.
0: Říká dnešním Pressklubu na Frekvenci 1 Marek Ženíšek, TOP 09.
2: Frekvence 1 Pressklub, Jakub Weinrich a host.
0: Pane Ženíšku, už jenom v krátkosti, zákaz poskytování zakázek, dotací a pobídek společnostem členů vlády možná čeká zmírnění. Firma by totiž nesměla získávat například nárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od toho ministerstva, nebo by nesměl dostávat ty firmy, které jsou napojeny na ministra, který je v tom konkrétním rezortu. Tuto novelu předkládají například, jestli se nemýlím, Radek Vondráček z Hnutí ANO. No, je tam pod tím podepsán také, jestli se nemýlím, Filip Turek. Právě k této problematice se má konat ve čtvrtek také mimořádná schůze poslanecké sněmovny, kde by se měly řešit dotace pro Andreje Babiše. Ta schůze je napsaná, nazvaná Ochrana českých občanů před placením rizikových dotací Agrofertu. Co říkáte na předkládanou novelu?
1: No, jednak ten název té schůze, té naší schůze, je skutečně tak, jak jste ho řekla, a pro posluchače je to srozumitelné v tom smyslu, že pokud to bude vypláceno z daní a nebude propláceno z Evropské unie, tak to zaplatí všichni. Takže proto i ten název, aby to každý pochopil. Myslím si, že vláda to velmi dobře chápe. A právě proto přichází shodou okolností, si to nedávno pročítal, jak vlastně, jaký je záměr, a já teda nevím teď z hlavy úplně, kdy má pan premiér narozeniny, ale všechno by nasvědčovalo,
0: myslím, že to je 2. září.
1: A takže se to blíží k tomu přes prázdniny, protože takový dáreček by chtěl asi dostat od svých poslanců každý. Ten zákon nebo ta změna, ta novela neznamená nic jiného, než to, že to zmírní vlastně na takovou úroveň, že by nebyl problém s vyplácením dotací pro firmy Agrofertu a další, tak jak je to teď, tak vlastně tomu brání některé legislativní změny kvůli střetu zájmu. Takže myslím si, že to je do očí bíjící a sám jsem zvědavý na tu argumentaci předkladatelů, co bude tím hlavním pilířem nebo tou oporou pro jejich argumentaci, proč to předkládají a zdali tam zmíní ten hlavní důvod, který je do očí bíjící, že to je, aby mohl Andrej Babiš, respektive jeho firmy, získávat i nadále dotace.
0: Tečka za dnešním presklubem, jehož hostem byl alespoň po telefonu místopředseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny Marek Ženíšek z TOP 09. Pane poslanče, díky moc, někdy příště na viděnou, snad už tady u nás živě ve studiu na pražském Hagiboru.
1: Moc díky za pozvání.
0: No a od mikrofonu sloučí také Jakub Vajnlich.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty nejvíce.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji na 9. června, tak Medard si dal trochu zpoždění, tak nám vydatně zapršelo i dnes a doufám, že jste úterkem propluli zdárně. Co u nás nového? Padl jackpot posledního slova a paní Hana vyhrála bezmála 50 tisíc korun. Tak se podíváme, jak ty ranní vítězné okamžiky vypadaly už za malou chvíli. Teď posíláme Livaneli, Hedevej a taky tým Krátké lásky. Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: to byly Milli Vanilli, takhle se tady s námi pomazlili po půl sedmé. Tak po ránu to nebylo omazlení, ale bylo to velké radosti, emocích trochu jiných, protože bezmála 50 tisíc korun vyhrála právě dnes po ránu Hana Znáchoda. O peníze se prý dělí s dalšími dvěma kolegyněmi a jsou tak překvapené a hotové, že vlastně ještě neví, co s penězi udělají. Jak to vypadalo ráno? Takhle.
1: To je skvělý.
2: Ještě jedna fanfára od nás.
1: Jo, úžasný.
2: Máro, žiješ?
1: Ježišu Maria.
3: No, samozřejmě vám moc gratulujeme. Opravdu.
1: Děkuju.
3: Špatně.
1: Super, že bych taky.
2: Kolik vás tam je?
1: Asi pět.
2: A peníze jsme
1: jdou... práci.
2: Jo, a peníze jdou jenom vám, nebo se dělíte?
1: Ne, my tři jsme to.
2: Tři jste, takže to máte 15, 16 každá.
1: No, to je
0: úžasný. No, to není marný, to si přiznejme, 16 každá, to je moc fajn. My jsme nastartovali nové poslední slovo a hostem ve studiu Frekvence 1 byl nedávno herec Saša Rašilov a mimo jiné taky nám prozradil, co je pro herce na jevišti ta nejhorší věc. Tak už zítra po ránu pro vás máme 1500 korun, to znamená, jedeme dál, nastartovali jsme nové poslední slovo, no a zítra 1500 u Máry a Lubky. Ano. Tak držím palce, teď dám Jano David a Talk to Me.

Alone, a to byl velký trhák kapely Hard tady na Frekvenci 1. Léto přeje festivalům, festivalová sezóna se blíží a my pro vás, jak se dívám, příští týden budeme skvělé dárky, budeme pro vás mít stupenky na úžasnou akci, a to je Bloodfest. Je to festival britského zpěváka Youngblooda, který se letos vůbec poprvé uskuteční mimo Velkou Británii a jeho jedinou letošní zastávkou bude právě Česká republika. Takže příští týden, ano, dívám se, je to tak, budeme soutěžit a budeme soutěžit o volné vstupenky na velkou show, která se bude konat 27. června v parku 360 v Hradci Králové. A tam nejenom Youngblood, ale taky Biffy Clyro, Primal Scream, případně česká zpěvačka Pam Rabbit a mnozí další. Tak příští týden v různých časech volné vstupenky na tuhle parádní akci. My jedeme dál, vezu vás ke zprávám za chvilku Rod Stewart, anebo teď Mirai a Summer Love.

0: To byla Jennifer Rush, tak po 19. R.E.M. od Sandry Maria Magdalena. A bude i dvojpa.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Hezký večer. Vláda podle syndikátu nepředložila údaje. Česko je připravené přispívat k obraně a Jílek předvedl nejhodnotnější výkon roku. Vláda stále nepředložila klíčové údaje nutné pro racionální posouzení plánu převést financování České televize a Českého rozhlasu na stát. V dnešním prohlášení to uvedl syndikát novinářů. Oznámení plánu vládní koalice změnit financování médií veřejné služby bylo podle něj autoritářské a neprofesionální a nepředcházela mu veřejná a odborná diskuze. Česko je nadále připravené přispívat svými vojáky ke společné obraně východního křídla NATO v Litvě, ale i prostřednictvím jednotek nasazených v Lotyšsku, Polsku a na Slovensku. Na tiskové konferenci po setkání se svým německým protějškem Pistoriusem v Berlíně to řekl ministr obrany Zuna. V současnosti funguje v Česku 40 center duševního zdraví. Pro děti a mladistvé jich funguje 7. Do 2 let jich má u nás podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha přibýt. Jejich vznik ale brzdí nedostatek odborníků i složitá administrativa.
6: Ta centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tito lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se říct běžný život za pomoci týmů centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
5: Do 2 let by takových center mělo být 75, mezi novými i 4 dětská. Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur. Při setkání to řekl německý ministr obrany Pistorius. Tato suma podle něho vystačí na nákup asi 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Rychlo bruslař Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku.

0: takže asi už je to.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude převážně zataženo, občas déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Honza.
3: Na Pražském okruhu se popojíždí asi 10 minut v koloně mezi dálnicí D5 až obcí Ořech ve směru k dálnici D1. Příčinou je silná doprava a nehoda na 21,5 kilometru. V opačném směru pak počítejte s kolonou asi na 10 minut mezi tunely až obcí Ořech. V návaznosti na Pražský okruh se ucpává také konec dálnice D5, kde se nabírá okolo 10 minut zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Tolik zprávy po 19. hodině na Frekvenci 1 s vámi Milan Bílek.
4: Hezký večer, pohodový i vám, samozřejmě po 19. herec Petr Buchta nám dělal společnost po ránu, tak zamíříme do jednoho z těch hezkých vstupů, který tady byl pro toho 9. červnové ráno. Teď po zprávách třeba Killers a Human.

0: Gregory Hertz, to byly R.E.M., když začínaly 90. a přímo se psal rok 1990, tak to u nás v Česku, nebo v Československu vlastně, jako bylo velmi čerstvé, posametové. Bylo to zahrnuté všemi možnými emocemi a očekávali jsme světlé zítřky a k tomu se k nám taky dostávaly takové ty velké světové hity. Já nevím, jestli si vzpomenete, ale právě takhle začátkem června roku 1990 dorazila kapela Wilson Phillips se svým prvním velkým hitem. Byl to hit Hold On. Bylo z toho docela pozdvižení, protože členky téhle skupiny jsou dcerami slavných hudebníků z 60. let, Kearney a Wendy, dcerami Briana Wilsona z Beach Boys, zatímco Chyna Phillips je dcerou Johna a Michelle Phillips z Mamas and Papas. Byl to obrovský úspěch, hit vyšel právě v červnu roku 1990 a byl to monstrózní úspěch. Rádia to milovala a ten klip byl nezapomenutelný. Já jsem rád, že my to tady máme a v rámci vzpomínání čas od času do playlistu zařadíme i tuhle kapelu s jejich životním hitem, protože nahráli 2-3 písně a pak už zmizeli neznámo kam. Tak dáme si další Sandra, Nick Cayman, Dua Lipa, náš ranní host, herec Petr Buchta.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Maria Magdalena, tady se hraje o půl osmé na city a na vzpomínky a na nostalgii. Hvězda 80. s námi to byla Sandra. Hostem po ránu byl dnes Petr Buchta, pojďme na to.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Byl tu s námi a dorazil český herec Petr Buchta, no a říká se o něm mnohé, třeba i to, že prý má italské kořeny, tak je to napůl Ital.
2: Jsou tam jeho Ital z 1% a severo Ital ze 2%, takže se nebojím říci, že jsem prostě Ital. A Itálii miluju a letošní prázdniny bychom chtěli navštívit buď to právě Itálii, anebo mé milované Slovinsko.
3: A tam žádné předky nemáš ve Slovensku?
2: Ve Slovensku jako něco tam určitě bude taky, jako si myslím. No.
3: Řekni mi, jak tě to tak jako napadlo, že jsi jako nechal udělat test? To není to levná záležitost, ne? To stojí...
2: To byla
3: nějaká akce zadarmo.
2: To bylo v rámci natáčení jednoho seriálu, kde se právě řešili jako původ, DNA a vlastně kdo je čí otec.
3: Bratři a sestry.
2: Ano, je to tak, já jsem nevěděl, jestli to mohu říct.
3: Jo, to můžeš říct. Takže vám to tam udělali všem, co jste
2: kdo chtěl, tak jo. Si mohl nechat prostě ukošťourem nebo takovou tyčinkou jako zacumlat si jako lízátkem na minutku a pak se to poslalo někam trada a za měsíc přišly výsledky, no.

0: tady je večerní frekvence 1. Máme vyjasněno, doufám, že i u vás. My si dáme za chvilku třeba Kurta Nielsena, She's So High, dlouho nebylo, taky činasky Dvě srdce vejpůl. A teď míříme do neděle, tam byl Petr Jablonský. No a ten se samozřejmě tázal, nejenom vás, posluchačů, ale taky mých drahých kolegů, koho by chtěli slyšet, jak to dopadlo v případě Ládě Jakuba.
1: Je tady náš zpráva, Ládě Jakub. Ahoj.
2: Ahoj, pěkné poledne, teď tak, vám všem taky.
1: Máš teď možnost jedinečnou, jakou obvykle nemýváš, a to zeptat se na cokoliv, jakékoliv známé osobnosti.
2: Tak já jsem dlouho nemluvil s panem prezidentem a bude mít svátek. My máme vlastně dva prezidenty, Petra a Pavla, že jo? A Petr a Pavel má svátek v jeden den, tak co na to Petr Pavel?
3: No tak je pravda, že mé jméno mi závidí například i Miloš Zeman, protože on by také rád slavil několikrát do roka. Tak si vemte, já mám Petra, to máte v únoru, mám Petra,
2: ano.
3: Potom mám ještě v létě Petra Pavla, že ano, a ještě navíc, když to dáte, že mi říkají Pepa, jako zkráceně Petr Pavel Pepa, tak můžu slavit i na Pepu. Ale na druhou stranu já neslavím, protože jsem, co, Láďo?
2: Prezident.
3: No, protože jsem voják.
2: Aj voják, prezident. Ano.
3: Je bylo vidět, myslím, za Zemana, že je úplně jedno, jestli jste prezident, můžete být ožralý pořád, ale voják je voják. A já jsem voják a proto s tím oslavováním to nějak nepřeháním, ale každopádně, když je svátek, tak mám radost, když třeba přijde manželka, že jo, prostě, víš, jako krásně upravená, vždycky se navlékne do nějakého toho z těch krásných kostýmů, jak v nich jezdí na ty akce. Přijde, políbí mě, řekne Petře, mám tě ráda. No a to je krásné, protože láska je láska. To bychom měli slavit každý den. Tak to je zase filozofie, to se mi povedlo.
2: Bude výlet na motorce?
3: Samozřejmě výlet na motorce nikdy nevynechám. Když mám volnou chvíli, tak hned a vidím venku, se nám udělalo krásně. Takže i když momentálně dneska nemám svátek, že ne? No dneska ne.
2: Dneska ne, až 29. června.
3: 29. Nevadí, vyjedu si. Vyjedu si po vlastech českých a budu obdivovat naši krásnou krajinu.
2: Na summit do Ankary to nebude, ale...
3: A budu obdivovat i sebe na motorce. Co říkáte?
2: Na summit do Ankary tohle nebude.
3: Prosím vás...
2: Na té motorce.
3: Uvidím. Jako já se podívám do map... Jo, jestli bych tam dojel na té motorce a prostě já si nenechám opravdu rozkazovat. Podívejte se, Macinka mi dneska řekl, máš zaracha, jestli pojedeš na frekvenci 1, tak už ani na chatu. A vidíte, jsem tady, jsem chlap, takže já jsem schopen, jako málo kdo, já jsem schopen na motorce dojet i do Ankary. Já to zvládnu.
2: Výborně. Děkujeme za návštěvu.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Posvět je Hollywood.
5: Hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starost.

0: Berlin a Take My Breath Away s námi před 20. hodinou. Tak my si dáme už za chviličku nové zprávy a po nich Patrick Swayze. Jerry Halliwell, Raining Man. A nebo Promise Me.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
5: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
6: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A slovo dostává Honza Homolka.
7: Hezký večer, ženíšek kritizuje dáreček pro Babiše. Vémolovi odebrali lvici a u smrti Kellnera se pochybilo. Místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek v presklubu kritizuje protahování složení delegace na summit NATO. Prezidenta v ní neočekává a také mluvil o dotacích a o chystaném dárečku pro Babiše.
8: Pokud to bude vypláceno z daní a nebude propláceno z Evropské unie, tak to zaplatí všichni. Takže proto i ten název, aby to každý pochopil. Myslím si, že vláda to velmi dobře chápe. A právě proto přichází shodou okolností. Já si to nedávno pročítal, jak vlastně, jaký je záměr a já teda nevím teď z hlavy úplně, kdy má pan premiér narozeniny, ale všechno by nasvědčovalo,
9: myslím, že to je 2. září.
8: A takže se to blíží k tomu přes prázdniny, protože takový dáreček by chtěl asi dostat od svých poslanců každý.
7: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrillo Mountain Lodge neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. U soudu v Anchorage to řekl soudní znalec v oblasti vrtulníkového provozu Corey Taylor. Ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoly levici Elzu. Informuje o tom v tiskové zprávě. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. Zatím je v karanténním režimu v uzavřeném pavilonu Šelem. Irán v noci sestřelil americký vrtulník Apache a Spojené státy na to budou muset odpovědět, uvedl americký prezident Donald Trump. Oba piloti stroje jsou podle něj v pořádku. Tenistka Marie Bousková postoupila na trávě v Queen's Clubu do 2. kola. Při svém debutu na londýnském turnaji, kde se loni ženy představily po 52 letech, porazila Polinu Kudermětovovou 6-0 a 6-3.
6: Frekvence 1.
5: Počasí.
7: Zítra bude převážně zatrvá.

0: Chceš něco říct?
1: Jo? No, mě zaujala ta lvice Elza. Já si říkám, jestli má někdo třeba opičku Judy nebo různá další zvířátka v rámci těch absurdit okurkové sezóny, které přichází.
0: Já myslím, že určitě má, ale nebudou zabaveny.
1: Jedeme dál. Tak hezký večer a posíláme Rosmi, Gary Halliwell, teď Pink a Million Dreams.

0: Donovan Visiting a to byli Aerosmith svém slavném filmovém válu. Tady na Frekvenci 1. Tento týden je taky plný hudebních novinek a jednu z nich od skvělé Kristýny pro vás mám právě teď.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Na Frekvenci 1 teď jedna z novinek, je tady zpěvačka, která má svůj velký hit, a ne jeden, ale vzpomínám si na Hore Hroní. Ano, je to slovenská zpěvačka Kristýna, vydává nový hit, novou skladbu s názvem Slámky a hudbu. Spolu se zpěvačkou složil Martin Kavolič a text napsal hvězdný Kamil Peteraj. A sama Kristýna prý věří, že vám, posluchačům Frekvence 1, přinese smyslnost i jednoduchost, které v sobě tato píseň přirozeně nese. Tak to pojďme zjistit a dát na to takzvaně razítko.

0: Myslím, že akorátní pro ty červnové večery je právě tenhle hit She's Like the Wind a to byl Patrick Swayze. No a Beverly Craven se přidá se svým taky velkým hitem Promise Me opět a Radeček hory a nebo Holly Humberstone To Love Somebody plus Suchánek a Kolečko. Na co se ptáte? Máme tady téma Jezírko a nezvaný host.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Na zahradě máme jezírko a od té doby tam chodí žáby. Dcera je nadšená, pes vyděšený a já nevím, jestli je to známka zdravé přírody nebo začátek bažiny. Vladimír 45 Třeboň.
3: Jako, on má strach, že začne bažina tím, že tam chodí žáby?
2: Ne, on má strach, já to chápu, takže prostě tam chodí ty žáby.
3: Já bych to řešil indickýma běžcema.
2: Indický běžci, no, přesně tak.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

Promise Me, to byla Beverly Craven ve své krásné baladě 9 minut po půl deváté. Tak pozítří začne ta velká fotbalová horečka, tedy fotbalový šampionát. No a favority nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale v Americe jsou úřadující evropští šampioni ze Španělska a Francie, alespoň to vyplývá z kurzů sázkových kanceláří. To je vždycky zajímavé sledovat. Tak typující se z bookmakery navíc ještě neschodnou, suverénně nejvíce vkladů zatím míří na Portugalce v čele s Cristianem Ronaldem, no a český tým patří spíše k outsiderům. Alespoň to říkají tedy zástupci sázkovek. Ještě přidám, že zlato na šampionátu bude obhajovat Argentina, výběr okolo Lionela Messiho je ale momentálně až pátým největším adeptem na zlato spolu s dalším jeho americkým gigantem Brazílií, no a sázkovky dávají největší šance Španělům. Tak to je. No tak počkáme si, jak dalece jsou tyhle předpovědi přesné, případně věrohodné. Pokud nahoru do toho jdete, tak vám držím palce. Jsem taky hráč. Za chvilku Rednex Erasmus a teď na malou chvíli tady je Anna Kahn.

0: uši.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
3: Slovo dostává Honza Homolka.
4: Hezký večer. Vláda podle syndikátu nepředložila údaje. Ženíšek kritizuje průtahy kolem delegace a experti nevědí, na čem jsou. Vláda premiéra Babiše stále nepředložila klíčové údaje nutné pro racionální posouzení plánu převést financování České televize a Českého rozhlasu na stát, uvedl syndikát novinářů. Dnešní oznámení plánu vládní koalice změnit financování médií veřejné služby bylo podle něj autoritářské a neprofesionální a nepředcházela mu veřejná a odborná diskuze. Místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek v presklubu kritizuje protahování složení delegace na summit NATO. Prezidenta v ní neočekává a mluvil také o dotacích a o chystaném dárečku pro Babiše.
5: Aby už ta situace, která trvá strašně dlouho a obtěžuje všechny a je nedůstojná, si myslím, české zahraniční politice, aby nějak skončila. Na druhou stranu to, že nebyl včera pan prezident schválen jako člen delegace, přestože to bylo avizováno, tak asi dává do jisté míry nám všem informaci, že za těch 14 dní, nebo kdyby měla být další vláda, která o tom bude jednat, tak pravděpodobně dojde k rozhodnutí, že pan prezident nebude součástí té delegace, což já považuji za velmi nešťastné.
4: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Vládní protidrogoví experti zatím nevědí, za jakých podmínek by měli od července pracovat a jaké smlouvy dostanou. Přestože nově mají spadat pod rezort zdravotnictví, stěhovat se mají na ministerstvo práce. V Bratislavě se narodila siamská dvojčata. Informovala média s odvoláním na mluvčí Bratislavského národního ústavu dětských chorob. Mluvčí Dana Kamenická zdravotní stav novorozenců neupřesnila. Více podrobnějších informací slíbila poskytnout ve středu. Tenisová hvězda Serena Williamsová se po čtyřleté pauze vrátila vítězně na kurty v Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamu ve dvou hře na londýnské trávě uspěla ve čtyřhře po boku 19-leté Kanaďanky Mbokové. Držitelky divoké karty porazili před plným ledištěm turnajové trojky Američanku Melikarovou, Martinezovou a Novozélandňanku Radcliffeovou 7-6 a 6-2.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Zítra bude převážně zataženo, občas zaprší, nejvyšší denní teploty 14 až 18.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Adam.
6: K nehodě dvou osobních vozidel došlo na 21. a půltém kilometru Pražského okruhu na trase Ruzyně letiště ve směru Modleticím. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. A k poruše vozidla došlo na 64. kilometru dálnice D4 ve směru na Strakonice. I zde je průjezd bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
4: Tolik zprávy po 21. hodině na frekvenci 1 s vámi. Milan Bílek.
3: Hezký večer, tak ještě celou polovinu toho dnešního večera máme před sebou. Pokud vás to táhne takhle začátkem června třeba k vinohradům, nejste sami. O vinohradech zpívá ve své novince Ondra Ruml a já budu rád, když vám ji budu moct představit za chvíli. A teď Backstreet Boys, Martin Solveig nebo Puberťák a Xing Lakes.

I Want It That Way. Stejně to byly síťové Backstreet Boys, 13 minut po 21. Příjemný večer. No a teď jeden nový hit z chystaného filmu, který tady bude v roce 2027. No a je tady Ondra Ruml, hit k Vinohradu. A myslím, že to hit bude. Je to z toho chystaného filmu Bobule, Bobulky, který bude mít premiéru příští rok. A sám Ondřej říká, že je to písnička o lásce v prostředí Vinohradů, o lásce bez dokladů. Tak to zjistíme. Tady je Ondra Ruml k Vinohradu.

0: Under Pressure. A to byl Queen a David Bowie přes půl desátou. Tak měli byste vědět, že dneska padlo taky poslední slovo. Já vám ještě jednou za chvilku taky zopakuji. Jak velké to bylo dnes po ránu, kdybyste vyhráli bezmála 50 tisíc korun, taky vás nasměruji na ráno zítřejší. Ale teď Marta Jandová.
1: Tak já jsem jednou v Německu pracovala ještě, než jsme teda jako podepsali tu smlouvu s tím vydavatelstvím a živili se už jenom hudbou. Tak jsem pracovala například ještě třeba v obchodě s čajem. Jo. Já jsem tam prodávala čaje, vařila jsem jako i na ochutnávku, ale důležitý bylo to, že když prostě někdo něco koupil a to lidi zaplatili, tak já jsem jim pak nabízela různý zkoušky čajů a k tomu jim dávala bombóny. Měli jsme krásný takový, jako velký bombón vždycky to byl, buď zabalený do zlatýho, nebo do takovýho, do takový krásný modrý. No a v tý zlatý byly medový bombóny a v tý modrý byly čajový bombóny. A přišla taková rodinka, takový jako chlapeček, třeba pětiletej, se šedou jako babičkou, s úplně šedým dědečkem a koupili tam nějaký čajíček právě pro toho prcka. No a oni platili a já na toho prcka jsem chtěla být jako milá, jo. Tak bylo mi asi 20, nebo 23 třeba. A říkala jsem, chceš bombonek medovej? A on, chci bombonek. Tak jsem mu dala ten bombonek a už jsem šahala pro ty dva čajový bombony a říkala jsem, ty čajový byly pro dospělí. A říkám, a chce bombonek i babička s dědečkem? A on řekl, ti tady nejsou, ale mamince a tátovi bych rád bombonek dal. Au, au, au, to byl takový trapas. Ale já přísahám Bohu tenkrát, že jsem teda ještě neměla tolik zkušeností, ale já jsem si opravdu myslela, že přišla babička s dědečkem, prostě, jako, že šli prostě po nákupáku a šli koupit dobrý čaj. Takže to bylo jako strašně, strašně trapný. Možná mě jako omlouvá tenkrát můj věk a že byly opravdu hodně šediví oba dva. Píše Klára, dobrý den, takhle jednou můj kolega, policista, zastavil ke kontrole vozidlo. Řídil muž, spolujezdkyně žena. A kolega, který měl svou manželku v té době těhotnou, tak říká, je, taky čekáte, miminko. Řidič úsměv a manželka naštvaně, ne, já jsem jen tak tlustá. No, kolega stuhnul, omluvil se, já schovaná za vozidlem, smějící se co nejvíce potichu. No, prostě se to občas děje, kor, když to máte doma, jako jo.

0: Tak to je. Se výdaje Pet Shop Boys. Teď to je Lapis. Máme 8 minut po půl desáté. Zpátky do dnešního rána, protože tam se dneska vyhrávaly hodně velké peníze. No a Hanka to trefila. My jsme rozdávali tak od začátku týdne nápověry. Takže jaké bylo rozuzlení?
1: To je skvělý.
2: Ještě jedna fanfára od nás.
1: Jo, úžasný.
2: Máro, žiješ?
1: Ježišu Maria.
3: No, samozřejmě vám moc gratulujeme. Opravdu.
1: Děkuju.
3: Špatně.
1: Super, že bych taky.
2: Kolik vás tam je?
1: Asi pět.
2: A peníze
1: jdou... práci.
2: Jo, a peníze jdou jenom vám, nebo se dělíte?
1: Ne, my tři jsme to.
2: Tři jste, takže tam to máte 15, 16 každá.
1: No, to je úžasný.
0: Úžasný to je, velká paráda, takže ještě jednou Hanka vyhrála 48 500, ale aby informace byla úplná, tak vy se samozřejmě logicky ptáte, jaké tedy bylo to poslední slovo Dáši Honcové, co potřebuje ke své správné předpovědi? Okno. Správná odpověď byla okno a to okno vy jste dneska po ránu uhodli. Tak jedeme dál, nastartováno je další poslední slovo zítra po ránu pro vás. Máme už 1000 korun. Hostem ve studiu tady u nás byl nedávno Saša Rašilov a ten nám mimo jiné prozradil, co je pro herce na jevišti úplně nejhorší věc. Tak zítra typujte, máme pro vás pár 500 a zítra nám volejte Márovi a Lubce do toho 10. června. Nového rána, které nás čeká. Už za malou chvíli Fancy One More Time, Highland, No Name a teď Maybe You The Problem. Tady je Eva Max.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Ženíšek kritizuje dáreček pro Babiše. Vémolovi odebrali levici a u smrti Kellnera se pochybilo. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek v presklubu kritizuje protahování složení delegace na summit NATO. Prezidenta v ní neočekává a mluvil také o dotacích a o chystaném dárečku pro Babiše.
3: Pokud to bude vypláceno z daní a nebude propláceno z Evropské unie, tak to zaplatí všichni. Takže proto i ten název, aby to každý pochopil. Myslím si, že vláda to velmi dobře chápe. A právě proto přichází shodou okolností, jsem si to nedávno pročítal, jak vlastně, jaký je záměr, a já teda nevím teď z hlavy úplně, kdy má pan premiér narozeniny, ale všechno by nasvědčovalo,
4: myslím, že to má 2. září.
3: A takže se to blíží k tomu přes prázdniny, že takový dáreček by chtěl asi dostat od svých poslanců každý.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrill Mountain Lodge neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. U soudu v Anchorage to řekl soudní zalec v oblasti vrtulníkového provozu Corey Taylor. Ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoly levici Elzu, informuje v tiskové zprávě. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. Zatím je v karanténním režimu v uzavřeném pavilonu Šelem. Irán v noci sestřelil americký vrtulník Apache a Spojené státy na to budou muset odpovědět, uvedl na sociální síti americký prezident Donald Trump. Oba piloti stroje jsou podle něj v pořádku. Tenistka Marie Bousková postoupila na trávě v Queen's Clubu do druhého kola při svém debutu na londýnském turnaji, kde se ženy loni představili po 52 letech porazila Polinu Kuděrmětovovou 6-0 a 6-3.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Ve středu bude převážně zataženo, občas čekejme déšť, v severozápadní polovině Čech místy také přehánky a nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
5: Hezký večer vám přeji po 22. Tak už je to taky hezkých pár, co měla jsem dělat pro svůj velký hit na hitparádě. A máme tady takové malé výročí. Rád se do toho spolu s vámi zakousnu za chvilku. Teď posílám All for One, Lost Frequencies, ještě jednou náš ranní host. A začínáme baladou od Sarah Connor.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

I swear, slibovali hezky do po 22. hodině, to byly All for One, tady je Frekvence jedna. Blíží se léto, blíží se prázdniny a to já vždycky v rádiu rád vzpomínám spolu s vámi na velké letní hity, které tu byly před rokem, před 5, před 20, před 30. Ale to z toho nebude jiné, ale teď tady mám takovou malou ochutnávku. Léto roku 1984, ne, že bych si ho pamatoval úplně přesně, ale vím, že jsem ladil všechna rádia, která hrála hity té doby. Tady u nás to moc rádia nehrála, takže E-Try, Voice of America a podobně. A tam jsem zjistil, že jeden skvělý letní hit Time After Time. A tohle mě dostalo svého času před mnoha lety, v létě roku 1984 a právě začátkem června se tenhle hit Cyndi Lauper začal drát nahoru v americké chart. Vyšlo to na začátku roku 84, ale teprve to hitparádové naplnění, tak to dorazilo právě v létě. Tak jenom připomínám, že název skladby Cyndi Lauper zahlédla prý v programu TV Guide, kde odkazoval na stejnojmenný sci-fi film Čas po čase. Čas po čase, rok 1979. To musím zjistit, o jaký film se jedná. Každopádně je to jedna z těch nejhezčích balad a myslím, že taky největších hitů své doby a určitě největší hit právě téhle Američanky, nezapomenutelné Cyndi Lauper. Už za chvíli Buggles, Bryan Adams a teď Krištof ve své novince, taky Dominik Halagia. Půlnoční hřích.

0: Radio Koldo, Radio Star, a to byli Buggles a jejich slavný hit z počátku 80. Tak ještě jednou si dáme kousek toho dnešního rána. Hostem byl herec Petr Buchta. Výborný herec. No a jaký je řidič? Jdeme to stejně jako herectví.
1: Já jsem velký milovník aut. Leč v tom provozu, který je plný lidí, se někdy bojím do něj vydat. Ale auta mě baví.
2: Jo, prostředničky zvedáš, když řídíš.
1: Ne, vůbec.
2: Ne, seš klidnej.
1: Ne, já právě fakt dodržuju rychlost. Kde je 50, tak tam jedu 50.
2: Takže prostředničky zvedají jiní.
1: To spíš. A já to mám spíš takové, jako že si říkám, když tady je pro boha 50, tak jako kam spěchat. A to samé i na té dálnici mi přijde jako tak dobře, tak tam budete o 10-15 minut dřív, anebo budete o 10-15 minut dřív někde jinde, odkud už se nevrací. No, jako. Takže prostě je za mě důležitá ta bezpečnost. No.
3: Takže místo prostředničku děláš takové to klasické italské.
1: Ne, já dělám, aby ses nepl...

0: Over My Shoulder, a to byly Mike and the Mechanics na frekvenci jedna. Co můžeme očekávat od zítřka? No tak počasí proměnlivé, ale to už jsme tady jako slyšeli několikrát a to dáme přirozeně na ten 10. červen. A jinak velmi zajímavá čísla. Český statistický úřad zítra zveřejní inflaci za květen. To bude hodně, hodně komentované, takže zítra dopoledne důležité cifry, procenta. No a zítřkem taky startuje festival festivalů, ten největší, a já bych řekl, že i nejlepší Rock for People v Hradci Králové. Tak si to užívejte, já vám posílám John Bon Joviho, taky Kylie Minogue, nebo teda Zakendlová Diamanty.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Rád tě dám, i když děláme chybí, život s tobou se mi vážně líbí.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Tak když spolu spím, tě mám,

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Vláda podle syndikátu nepředložila údaje. Česko je připravené přispívat k obraně a Jílek předvedl nejhodnotnější výkon roku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda premiéra Andreje Babiše stále nepředložila klíčové údaje nutné pro racionální posouzení plánu převést financování České televize a Českého rozhlasu na stát. V prohlášení to uvedl syndikát novinářů. Oznámení plánu vládní koalice změnit financování médií veřejné služby bylo podle něj autoritářské a neprofesionální a nepředcházela mu veřejná a odborná diskuze. Česko je nadále připravené přispívat svými vojáky ke společné obraně východního křídla NATO v Litvě, ale také prostřednictvím jednotek nasazených v Lotyšsku, Polsku a na Slovensku. Po setkání se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem v Berlíně to řekl ministr obrany Zuna. Místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek v presklubu kritizuje protahování složení delegace na summit NATO. Prezidenta v ní neočekává a mluvil také o dotacích a o chystaném dárečku pro Babiše.
5: Aby už ta situace, která trvá strašně dlouho a obtěžuje všechny a je nedůstojná, si myslím, české zahraniční politice, aby nějak skončila. Na druhou stranu to, že nebyl včera pan prezident schválen jako člen delegace, přestože to bylo avizováno, tak asi dává do jisté míry nám všem informaci, že za těch 14 dní, nebo kdyby měla být další vláda, která o tom bude jednat, tak pravděpodobně dojde k rozhodnutí, že pan prezident nebude součástí té delegace, což já považuji za velmi nešťastné.
4: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur, řekl německý ministr obrany Pistorius. Tato suma podle něj vystačí na nákup asi 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbro a připsal si premiérové dílčí triumfy také ve světovém poháru.
6: Jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jelikož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky drou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali. Asi ty první medaile na tom mistrovství se, jelikož to byl nějaký první cenej koch, který jsem získal v té seniorské kategorii, takže asi už je toho.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Ve středu bude převážně zataženo, čekejme také déšť, nejvyšší teploty mezi 14 až 18 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.
7: Hezký večer vám přeji po 23. a míříme třeba za Poetikou, tedy kapelou Poetika, hit blízko, Sweetbox, teď Alex Warren, On My Mind.
0: Frekvence 1.
1: A Milan Bílek.

0: Everything's gonna be alright. A to byly Sweetbox na frekvenci 1, kde je dobře a dobře bude i s Poetikou, tedy kapelou, která vydala koncem dubna svůj nový hit, který se jmenuje Blízko. Je to takový pozitivně laděný popový kousek, jinak klip se natáčel přímo v ulicích Prahy pod režisérskou taktovkou Ondřeje Kudina, takové jako civilní, odlehčené, mělo to hezkou atmosféru. A tam myslím, že se dostaví i teď. Tak tady je Poetika a Blízko.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

selhání a to byly Činasky na Frekvenci 1. O to nepůjde určitě, zítra ráno dorazí výborná herečka Sára Rychlíková. Ta bude hostem v zítřejším 10. červnovém ránu, bude zpovídána naší Raň dvojkou, tak si nás dejte. Teď Miley Cyrus a Wrecking Ball.

Vítej, to byly Miraj na frekvenci. Jedna ode mě, dobrou noc až do rána, hezky si žijte a zítra na ten 10. červen, ať vám všechno klapne a vychází. A já se rád dostavím po 18. hodině po Press Clubu. Teď Alicia Keys a Girl on Fire. She's

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Ženíšek kritizuje dáreček pro Babiše. Vémolovi odebrali lvici a u smrti Kellnera se pochybilo. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek v presklubu kritizuje protahování složení delegace na summit NATO. Prezidenta v ní neočekává a mluvil také o dotacích a o chystaném dárečku pro Babiše.
3: Pokud to bude vypláceno z daní a nebude propláceno z Evropské unie, tak to zaplatí všichni. Takže proto i ten název, aby to každý pochopil. Myslím si, že vláda to velmi dobře chápe. A právě proto přichází shodou okolností, jsem si to nedávno pročítal, jak vlastně, jaký je záměr, a já teda nevím teď z hlavy úplně, kdy má pan premiér narozeniny, ale všechno by nasvědčovalo,
4: myslím, že to
3: má
4: 2. září.
3: A takže se to blíží k tomu přes prázdniny, protože takový dáreček bych chtěl asi dostat od svých poslanců každý.
2: Celý presklub na našem webu v frekvence1.cz. Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrill Mountain Lodge neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. U soudu v Anchorage to řekl soudní zalec v oblasti vrtulníkového provozu Corey Taylor. Ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoly levici Elzu, informuje v tiskové zprávě. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. Zatím je v karanténním režimu v uzavřeném pavilonu Šelem. Irán v noci sestřelil americký vrtulník Apache a Spojené státy na to budou muset odpovědět, uvedl na sociální síti americký prezident Donald Trump. Oba piloti stroje jsou podle něj v pořádku. Tenistka Marie Bousková postoupila na trávě v Queen's Clubu do 2. kola při svém debutu na londýnském turnaji, kde se ženy loni představili po 52 letech, porazila Polinu Kuděrmětovovou 6-0 a 6-3.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Ve středu bude převážně zataženo, občas čekejme déšť v severozápadní polovině Čech. Místy také přehánky a nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
3: To nevím.
2: Božího. Je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát. Si diva

sama. Sebere si to sama. Přeber si to sama.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda podle syndikátu nepředložila údaje. Česko je připravené přispívat k obraně a Jílek předvedl nejhodnotnější výkon roku. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Vláda premiéra Andreje Babiše stále nepředložila klíčové údaje nutné pro racionální posouzení plánu převést financování České televize a Českého rozhlasu na stát. V prohlášení to uvedl syndikát novinářů. Oznámení plánu vládní koalice změnit financování médií veřejné služby bylo podle něj autoritářské a neprofesionální a nepředcházela mu veřejná a odborná diskuze. Česko je nadále připravené přispívat svými vojáky ke společné obraně východního křídla NATO v Litvě, ale také prostřednictvím jednotek nasazených v Lotyšsku, Polsku a na Slovensku. Po setkání se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem v Berlíně to řekl ministr obrany Zuna. Místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek v presklubu kritizuje protahování složení delegace na summit NATO. Prezidenta v ní neočekává a mluvil také o dotacích a o chystaném dárečku pro Babiše.
2: Aby už ta situace, která trvá strašně dlouho a obtěžuje všechny a je nedůstojná, si myslím, české zahraniční politice, aby nějak skončila. Na druhou stranu to, že nebyl včera pan prezident schválen jako člen delegace, přestože to bylo avizováno, tak asi dává do jisté míry nám všem informaci, že za těch 14 dní, nebo kdyby měla být další vláda, která o tom bude jednat, tak pravděpodobně dojde k rozhodnutí, že pan prezident nebude součástí té delegace, což já považuji za velmi nešťastné.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur, řekl německý ministr obrany Pistorius. Tato suma podle něj vystačí na nákup asi 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbro a připsal si premiérové dílčí triumfy také ve světovém poháru.
3: Jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jelikož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě vícenější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky drou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali. Asi ty první medaile na to mistrovství se, jelikož to byl nějaký první cenej kok, který jsem získal v té seniorské kategorii, takže asi už je toho.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude převážně zataženo, čekejme také déšť, nejvyšší teploty mezi 14 až 18 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Mami, rozešla se se mnou holka.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: A vrátila nám všechny plastový dozy?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ženíšek kritizuje dáreček pro Babiše. Vémolovi odebrali Lvici a u smrti Kellnera se pochybilo. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek v presklubu kritizuje protahování složení delegace na summit NATO. Prezidenta v ní neočekává a mluvil také o dotacích a o chystaném dárečku pro Babiše.
2: Pokud to bude vypláceno z daní a nebude propláceno